Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

www.radiobeat.cz. Online poslech i pro tučňáky v Patagonii. Radio Beat. Klasik rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Uniklo vám na beatu?
1: Ale třeba Ian Anderson, ten vyprávěl, jak stává kolikrát v 4:30 ráno, do té 6:00 si vyřídí e-maily, protože vlastně ho nikdo neotravuje, jo? Že má klid na svoji práci, do té 6:00, 7:00 mu nikdo netelefonuje, až potom dopoledne to začne, takže to je taky asi jako přístup.
2: To byl takzvaný rocker z Křivan.
1: Ano.
2: A těch je strašně málo na 6:00.
1: No a ty máš prostě ráno staneš a jdeš, nemusíš se nějak žehlit.
2: Ráno vstanu, pak si to rozmyslím, zase si lehnu.
1: Hezky.
2: Pak stanu po druhý. Když jsem jako hodně akční, tak teda opravdu vstanu, uvařím si kafe, koukám hodinu do zdi.
1: Hezky. A to když, rychle
2: a
1: jsem to spočítal.
2: A pak se objevím, jakoby, jako víš, jakože vzniknu a začnu přemýšlet teprve.
1: Pokud je to tvůj ranní rituál, tak jsem teďko rychle spočítal, že denně prokoukáš do zdi 7 hodin, teda týdně,
2: jo,
1: 7
2: jo,
1: hodin,
2: no.
1: Což je skoro půlka dne, že ty proč umíš do zdi, ale asi se ti to vyplatí, to čumení do zdi, že?
2: Vyplatí, spíš mi není zbytí.
1: Tak staneš a měříš si to, aby si to náhodou udělal kratší, jo, to čumění do zdi. Udělal jenom 50 minut, říkal, no takhle ne. Jako,
2: že bych si na troubu nadal takový ten timer na to vaření, že bych to zkracoval postupně.
1: Viděl jsem dokument, kde mluvil Ronaldo, to je slavný fotbalista, že jo, a říkal, největší problém všech lidí, jako který chtějí něco dokázat, tak je disciplína.
2: To je určitě.
1: Pokud máš disciplínu a myšleno opravdu i třeba jako z toho vojenského pohledu, prostě disciplína, aby si to, co máš udělat, tak musíš dodržet. A pokud to dodržíš každý den, tak se musíš nutně dopracovat
2: výsledku. A rovnou říkám, že v tom případě přesně jsem nedisciplinovaný, protože ve skutečnosti bych měl mít budíka vždycky až na 11.
1: Ale hlavně...
2: A když to budu dodržovat, že vždycky budu stát až 11.
0: Tento a další rozhovory si můžete pustit znovu. Pokračujte na oficiální YouTube kanál Rádia Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za 3 minuty bude 6 a středu 5. srpna 2026 začínáme s bezproblémovou dopravou. Individuální trable s defektem má řidič osobáku na D1 z Vyškova na Kroměříž na 253. kilometru a opatrně taky na 50. mezi Uherským Brodem a Uherským Hradištěm. U Dreslavic kousíček před čerpačkou stojí nákladák po srážce se Srnkou. S Kachnou, středeční ráno na Beatu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes má být slunečno, zpočátku na západě a severozápadě Čech, při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. V Čechách častěji, jinde jen ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.

0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Bík.
1: Italský cyklista Milan vyhrál i druhou etapu závodu kolem Polska a upevnil si vedení. Petr Kelemen je po dvou etapách 89. Cyklista Marlene Reusserová ovládla časovku na Tour de France žen a převzala žlutý trikot. Nikola Nosková je celkově 44. Polovina stanic včera překonala či dorovnala svůj absolutní teplotní rekord. V Plzni Bolevci naměřili 41,5 stupně, přes 40 bylo na dalších 12 místech. Do Ostrova se po desetiletích vrátí poškozená soška Anděla, která svým ulomeným křídlem údajně inspirovala Karla Kryla k písni Anděl. Slavnostní návrat se uskuteční 21. srpna. Více starosta Pavel Čekan.
2: Teď, protože ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde i nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystaveného samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je, a bude vystaven tady v kostele.
1: A nakonec Samsung zítra uspořádá nad Vltavou v Praze dronovou show k uvedení nových skládacích telefonů a chytrých hodinek. Večer se na oblohu vznese 280 světelných dronů, které vytvoří 15 animací, včetně motivů nových zařízení. V pátek pak budou zahájeny prodeje novinek. To byly zprávy a začíná středeční ranní vysílání s Katkou.

Dobré ráno po tropické noci. Místy teploměr nešel pod 25 stupňů a koukala jsem, že na Zlínsku je teď 27 a ve Strakonicích třeba 19. Ani dneska si od vedra neodpočineme, má být 32 až 37, na Moravě až 40 stupňů, na horách kolem 30. A k tomu místy přehánky a bouřky. V noci na zítřek teploty neklesnou pod 23, no a čtvrtek trošku teplotám povolí, bude prý dost oblačnosti, především v Čechách. No a ty hodnoty na teploměru půjdou k 32, na Moravě a ve Slezsku ještě k 37. Páteční maxima jsou do 28 stupňů, na severu, východě a východě republiky jenom kolem 22. Pátek by měl být nejchladnějším dnem týdne, o víkendu se vrátíme k hranici 30 stupňů. Tak, postěžovali jsme si na počasí, ještě chci říct, že dneska v poledne budou všude houkat sirény, jak už to o první středě v měsíci bývá, čeká nás k obědu pravidelná zkouška provozu schopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. A celý den na beatu budeme hrát Big Beat.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Dobré ráno na počátku středy 5. srpna 2026. Určitě dobré pro fanoušky Sparty a českého fotbalu. Letenčtí včera otočili první kvalifikační zápas třetího, tedy předposledního předkola Ligy mistrů a po zásluze porazili Lyon 2-1. Ten jeden inkasovaný kousek těsně před polčasem to byl ještě vlastňák. Ve druhé půli se podařilo Pražanům srovnat a poté, co Frantíci neproměnili penaltu, i následně hlavičkou dát vítězný gól. Tedy gratulujeme a budeme držet palce do odvety. Taky budeme zítra v Evropské lize sledovat Hradec Králové a v konferenční Jablonec.

8 minut bude půl sedmé. Na beatu jsme hráli veterány studené války, jejich bratrská kapela, tedy Vítkovo kvarteto, se o víkendu dělila o pódium s Vysáči, Plexisovjankou a doktorem PP. No a i dneska nemusíte zůstat bez kultury, třeba na nádvoří zámku Sviany, tedy na Turnovsku, dneska bude hrát kapela Dimitri. Jejich set začíná v 19.30, ještě předtím od 6. večerní, co by před kapela domovská rock metalová formace Anarchia. Olympici ti budou dneska hrát v areálu zrekonstruované panské zahrady u zámku Kunštát, tak to se přesouváme na jižní Moravu. Jako předkapela tam vystoupí blanenská Kozí čtvrť. No a v Praze do Holešovic, do prostoru areál 7, tedy za elektrárnou v pražských Holešovicích, dneska vystoupí irsko-americká punkrocková formace Dropkick Murphys. Představí nám i kousky z jejich loňské desky For People, no a tady třeba je jedna ochutnávka. A příprava na večerní koncert Dropkick Murphys.

0: píťáci, řidiči sobě. Dejte nám vědět, jak to jede.
1: 210 32 33 34.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Za minutu bude 6:30 a na příjezdu do Ústí nad Orlicí po 14 od České Třebové se srazila dvě auta. No a jak vypadá příjezd do Prahy po Mladoboleslavské dálnici, to nám poví Zbyněk.
2: Liberce do Prahy dobrý, ale teď koukám, že Novopatská už stojí tady od konce desítky a táhá se to tady Ikej a Štěrboholy.
1: No tak i dneska pocítíme zvelebování k Belské ulice, stejně jako D7 u letiště. Od Slaného na Prahu se seká provoz 5. kilometru, kde se nedá sjet ani na Prahu najet. Silnice mezi Středokluky a dálnicí bude zavřená do půlky příštího týdne. Dneska je středa 5. srpna 2026. Krásný a ideální den začít společnou kávou Býťáků, takže jdeme vařit. No tak někdo kafe nechal v termosce na lavičce na zahrádce, nechci ukazovat na rybáře Horise, za to mi poslal fotky u odvody a má to tam moc hezké.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.
3: Vyšla kniha Jiřího George Kozla a Vladimíra Mertlíka Postnatej drát nenaladíš. Životní osudy otce zakladatele legendárního Blue Effectu. Zrcadlo času, kdy Big Beat byl touhou, svobodou a životním stylem. Kdy pro něj mnozí riskovali budoucnost i život a opouštěli své nejbližší. O životě jednoho z nich, Jiřího George Kozla, je kniha Postnatej drát nenaladíš. Více než stovka unikátních fotografií. K dostání v prodejnách Luxor a dalších prodejnách nakladatelství Euromedia Group edice Univerzum.
0: Rádio Beat. Počasí.
4: Dnes má být slunečno, zpočátku na západě a severozápadě Čech, při zvětšené oblačnosti ojedinělé přehánky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. V Čechách častěji, jinde jen ojedinělé přehánky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Slovenský fotbalista Matej Ryznič prodloužil smlouvu v Teplicích. 22-letý obránce nebo záložník podepsal s klubem dlouhodobý kontrakt. Armáda se rozloučila s nadrotmistryní Kateřinou Štajnochrovou. Ta před necelými 2 týdny zahynula při nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. V Praze letos výrazně přibylo případů žloutenky typu C. Za první pololetí lékaři zaznamenali 952 případů, nejvíc za posledních 10 let. Pozor na to, že nemoc často probíhá bez příznaků. I rybáře na jižní Moravě trápí sucho a nedostatek vody v rybnících. Situace je podobná jako loni, zatím ale ne tak vážná, aby museli ryby lovit předčasně.
5: Vzhledem k tomu, že je před nimi ale ještě celý srpen a září, nevylučují, že se tak nakonec může stát. Šlo by však o menší rybníky. Ty hlavní, velké, mají vody zatím dost. Opatření, která mají pomoci chovu a rybám přežít, už však aplikují několik měsíců. Nejenže rybáře trápí sucho, ale příliš teplá voda rybám také nesvědčí. Jihomoravští rybáři však s touto situací pracují už řadu let. Suché roky už zažili v minulosti a několika denní vlny veder se staly běžnou součástí jihomoravského klimatu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
4: A nakonec v Teplických skalách láká návštěvníky soutěská Sibiř, kde je i během těchto veder kolem 10 stupňů. Oproti okolí bývá v úzké soutěžce mezi skalami až o 15 stupňů chladněji. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Classic rock.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

Za 5 minut bude 6:45 a býťáci ke kávě si dáme jachtrock. Nejde o kategorii big beatu skladeb nahraných na lodi nebo snad jenom pro námořníky, proto by to bylo asi moc jemné. Jde totiž o styl muziky, který byl velmi populární v polovině 70. let a na začátku 80. Jde o jemný soft rock z prvky jazzu a ten název jachtrock odkazuje na představu bezstarostné hudby hrající na palubě luxusní jachty. Tak nám teď něco takového, takovou náladičku tady vytvoří kapela Toutou. Je totiž 5. srpna a jejich původní masák David Hungate má dneska 78. narozeniny. Byl to on, kdo kapele Toutou navrhl název s tím, že hodně si lidé představují psa z Čaroděje ze země Oz, ale Toutou je z latiny ze spojení in toto, což znamená v celku anebo úplný. Úplnou kariérou kapely Toutou David Hungate neprošel, protože poté, co v roce 1982 vydali vele úspěšnou desku Toutou 4, která získala i Grammy, tak se rozhodl z toho parádně rozjetého stroje vystoupit, měl 2 malé děti a chtěl je vychovávat dále od Hollywoodu. Tak se s rodinou přestěhoval do Nashvillu, kde působil jako vyhledávaný studiový hráč. V roce 2014 se po více než 30 letech opět k Toutou připojil na jejich reunionovém turné.

Tak hned budeme pokračovat s kapelou Kings a se skladbou Sunny Afternoon, ano, která už se tady pomaličku rozehrávala jenom k té písničce. Co jsme teď poslouchali, tak co, připadali jste si opravdu jako na palubě luxusní jachty? Tak gratulovali jsme k narozeninám původnímu basákovi kapely Toutou Davidovi Hungatovi a byla to taky vzpomínka na bubeníka Toutou Jeffa Porcara, od jehož úmrtí je to dneska 34 roků. Tenkrát mu bylo jenom 38 a při ošetřování rostlin na své zahradě se nadýchal pesticidů, což nevydrželo jeho srdce oslabené kouřením a užíváním kokainu. Srdíčko, tak to snad má v pořádku, ale bolavé rameno donutilo jednu hvězdnou českou tenistku předčasně ukončit zápas. Podrobnosti na beatu zase po muzice. Tady jsou ti slibovaní Kings.

Že do smíšené čtyřhry pro poslední tenisový Grand Slam sezony, kam se člověk nemůže přihlásit, ale musí počkat na pozvánku od pořadatele US Open, takže tam uvidíme i ryze českou dvojici Karolína Muchová, Jakub Menšík. Už dříve se vědělo, že byla přizvána i Kateřina Siňáková a dámská deblová královna bude hrát po boku krále mužské čtyřhry Brita Patena, tedy snad. Katka v noci totiž nedohrála zápas druhého kola na turnaji v Torontu. V Kanadě, co by nasazená, tak první rundu nehrála a její první ostrý zápas po Wimbledonu ukončilo bolavé rameno. Ještě předtím na stejném podniku na zeď v podobě Polky Švjontekové narazila Sára Bejlek. Tak zatím jedinou českou tenistkou ve třetím kole je Nikola Bartůňková, která ve dvou setech vyřadila nasazenou Dánku Tausonovou a dál ji čeká Američanka Anny Simová. V Montrealu zase v českém derby přehrál Lehečka Kopřivu a o osmifinále si zahraje proti Belgičanovi Bloxovi.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Ani v 7 hodin ještě větších problémů v průjezdu prvním srpnovým středečním ránem nemáme. Tak neznám ale přesnou příčinu, proč se nám trošku dělá kolona na ústecké dálnici před Prahou, zpomaluje se mezi 3. a 2. kilometrem a pak je husto kvůli kbelské odsjezdu na Satalice a Ďáblice. Jak nám Zbyněk před půl hodinou říkal o koloně na Novopatské směrem na Letňany od konce Mladoboleslavské dálnice, tak už je husto i od Černáku od Hradecké D11. A jak v 7 hodin vypadají příjezdy do Brna, tak pokud jedete od Prahy, tak se zaseknete až těsně před sjezdem na výstaviště na 189. kilometru. No a pak je taky poslední kilometr, no spíše dva v koloně, dojezd do Brna po bratislavské dálnici. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na Pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Dnes slunce, i když zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle bouřka. Odpoledne a večer bude častěji až oblačno a výjimečně přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Jeden z nejlepších zápasů ve Spartě, to řekl po výhře nad Lyonem kouč Priske. Utkání na Letné sledoval Petr Plintovič.
2: Sparta začala boj o Ligu mistrů úspěšně, když po obratu a gólech Rineše a Mercáda porazila favorizovaný Lyon 2-1. Soupeř navíc za stavu 1-1 neproměnil penaltu. Odveta třetího předkola se hraje příští úterý ve Francii.
1: Fotbalisté Hapoelu Berševa v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů porazili Červenou zvezdu Bělehrad 1-0. Poražený z tohoto dvojzápasu nastoupí ve čtvrtém předkole Evropské ligy proti Plzni. Včerejší bouřky poškodily střechy i stromy hlavně na Českolipsku. Hasiči řešili během 3 hodin téměř 140 událostí. Zničené střechy jsou v Novém Boru. I polské tepelné elektrárny omezují provoz kvůli vedrům a nízké hladině Visly. Vodu z řeky používají k chlazení elektrárny Kozienice a Polaněc. A nakonec Škoda Auto svolává vozy s vadnými airbagy Takata. Majitelům dotčených vozů nabízí bezplatnou výměnu v autorizovaných servisech. Automobilka konkrétní modely neuvedla, zákazníci si ale mohou na webu Škodovky ověřit svůj vůz podle VIN kódu. Po zprávách pokračujeme ve středečním ranním vysílání se Scorpions.

Tak nevím, jestli to na vás té písničky se přesunulo, ale Klaus Meine mi jednou povídal, že text ho napadl během procházky se psem v poli při sněhové bouřce. Tak jsem si na to vzpomněla a tuhle písničku chtěla použít jako další pokus o sražení pocitové teploty, protože místy na Zlínsku už máme 27 stupňů. Já si myslím, že Spartani se dneska o počasí bavit nebudou. Jejich tématem je radost z toho, že byl ukončen francouzský komplex. Lyon totiž v minulosti platil za noční můru českých týmů. Proti Spartě držel neporazitelnost 6 zápasů. No a včera večer byla tato bilance ukončena. O tom už ale povídal Šimi. Já vám řeknu, že už je 12 minut po 7.

0: Po úvodní porážce od obhájců z Ameriky si česká hokejová juniorka na Hlinka Grecky Cupu smlsla na Němcích. Náš výběr porazil Německo 8-3 a další na pořadu v Edmontonu jsou dnes večer od naší 23. hodiny Finové.
1: Menšinové sporty na rádiu Beat.
2: Dálkový plavec Martin Straka skončil na mistrovství Evropy v Seině 18. v závodě na 10 kilometrů. Denis Borovka dohmátl hned za ním, mezi ženami byla Julie Pleskotová 21., Alena Benešová závod nedokončila. Český motokros měl další zastávku, tentokrát v Petrovicích u Karviné, více Petr Kovář.
3: Dramatickou bitvu viděli diváci především v hlavní skupině MX1, kde v druhé jízdě upadl lídr této třídy, málkovský Kuba Terešák, a jízdu kvůli zranění nedokončil. Vítězem se tak stal slovenský motokrosař v barvách týmu Orion Litomyšl Pavol Hrbčák. Před svým krajanem Kohoutem třetí byl čerstvý mistr Evropy z Lokte Vašek Kovář. V klase MX2 to také vřelo. Nakonec vždy cílem prolétl první Tomáš Pikard z družstva HT Group před Radouským z Orionu Litomyšl a Katriňákem ze Slovenska. Ve veteránech si to opět pohlídal veleskušený Petr Bartoš a juniorské 125 jasně ovládl Matyáš Vileta z týmu KRTZ.
2: Odjel se historicky první závod mistrovství Evropy ve flettracku, a to na dráze v rakouském Sant'Johanu. Mistrem se stal Finn Rantala a druhé místo obsadil Čech Vít Janoušek. To byly dnešní první menšinové sporty, další uslyšíte za hodinu.
1: Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: jezdí se tam vlevo, pije se tam čaj s mlékem, humor je zde suchý, vzduch vlhký a na ježdění vlevo si člověk taky musí chvíli zvykat. O smažených rybách a pivo bez pěny, a ani nemluvě. Ale jinak je to tam boží.
1: Expecto Big Beatum.
0: Přesně. Připravte se na víkend britské kultury. Čeká nás to nejlepší z rockové historie britských ostrovů. A to

Za 4 minuty bude 7:30, před zprávami stihneme ještě dát kapelu Trapez a skladbu Od pobřeží k pobřeží. Konec cestování, konec koncertování včera ohlásil Glenn Hughes, kterého záhy uslyšíme, jinak ho známe z Deep Purple nebo Black Sabbatha s dalšími. Zpěvák a baskytarista, který tento měsíc oslaví 75, uposlechl rad lékařů a čeká ho operace srdce. A to ne první. A takže se rozhodl, že s koncertováním končí. V dojemném vzkazu, který včera vyslal fanouškům, píše, že je rád, že si jako volbu životní vybral muziku a že děkuje všem za přízeň.

0: Píťáci na čtyřech kolech.
1: Je půl osmé a jedete-li z Frýdku Místku na Třinec a budete-li sjíždět z dálnice 48 na exitu 63 Třanovice, tak už za dálnicí překáží nehoda nákladního a osobního auta. Nehodu taky hlásíte na příjezdu do Heřmanova Městce od Přelouče na 342 u obce Svinčany. Ale nejvíce stížností tu mám kvůli trablům, kvůli opravované Kbelské ulici. Co se týče Pražského městského okruhu, tak kolona začíná na konci do Boleslavské dálnice, samozřejmě na Novopatskou, která je směrem na Kbelskou úplně plná, s tím, že na Štěrboholské radiále už se zpomaluje za sjezdem na Běchovice směrem na Černák. Tak dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Kdo zažil devadesátky, ten si je prý nepamatuje. Žilo se rychle a ráno jste si nepamatovali, co jste dělali včera. Natož po 30 letech byla to zkrátka dekáda naplno. A dekáda naplno, to je nová kniha Radka Distlera o všem, co se v devadesátkách dělo na české hudební scéně. Pokud si z té doby něco nepamatujete, máte šanci hraničící s jistotou, že to tam najdete. Dekáda naplno je kniha proměn a kronika české populární hudby 90. let. 400 stran, stovky fotek a dobových dokumentů. Vydává nakladatelství 65. pole, tudíž všechno podstatné o ní najdete na www.65.pole.cz.
0: Rádio B. Počasí.
4: Dnes slunce, i když zpočátku na západě a severozápadě Čech až oblačno, místy s přeháňkami a ojediněle bouřka. Odpoledne a večer bude častěji až oblačno a výjimečně přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Ruské volejbalové reprezentace se příští rok vrátí do Ligy národů, kterou hrají i Češky. Mezinárodní federace kvůli tomu rozšíří soutěž na 19 týmů. Česká společnost Consultech miliardáře Tomáše Němce kupuje norského výrobce běžek Mazus. Firma chce posílit tradiční značku běžeckého lyžování, jejíž část výroby je v Novém Městě na Moravě. Otevření Dvoreckého mostu přineslo zrušení tramvajové linky číslo 14.
5: Proti tomu protestovala radnice Prahy 7 a vznikla také petice. Obojí padlo na úrodnou půdu. Prosby byly vyslyšeny a od září tu začne jezdit linka číslo 5. Soupravy budou začínat na nádraží Holešovice, projedou kolem tržnice a pak se vydají přes Vltavskou k Václavskému náměstí a dále. Honza Navrátil, Praha.
4: Ruský dron pronásledoval v Chersonu obyčejného prodejce zeleniny a vybuchl vedle něj. Podle Volodymyra Zelenského se něco takového tam děje každý den. Svět to má podle něj vidět. A nakonec, kvůli nevhodně zvolené distribuční sazby za elektřinu zbytečně přeplácíme skoro 1,5 miliardy ročně. Víc než polovina domácností by změnou sazby ušetřila v průměru 700 korun za rok. To byly krátké zprávy na Beatu.
0: Classic rock.

I v kapele Twisted Sister se dneska budou slavit narozeniny. 71 má kytarista a spoluzakladatel tohoto bandu Eddie Ojeda. Jeho kytaru poznáte okamžitě, je totiž dost podobná té, kterou známe od Zacka Wilda. Bullseye, tedy taková ta spirála. V případě Eddieho jde o černočervené provedení. Hodně se diskutovalo o tom, zda Zack ukradl nebo okopíroval ten Eddieho design, ale Wild tvrdí, že jeho grafika bíčího oka byla vlastně chybou lakovny, že pro něj inspirací byl design z plakátu k filmu Alfreda Hitchcocka Vertigo. A prý se to úplně nepovedlo a takhle to prostě vyšlo. Jinak Eddie Ojeda má přezdívku Fingers, tedy prsty. Ne, nejde o narážku na jeho hbité makání na hmatníku kytary, ale o fakt, že si jednou v šatně před koncertem chtěl rozříznout housku nebo bagel nebo prostě nějaké pečivo. No a nůž se mu smeknul a on si pořezal prsty, ale hrát jít musel, tak si ruku zabandážoval, ale dlouho to samozřejmě nevydrželo, tak s tím hrál a celou kytaru si zakrvácel. A od zpěváka Dýho pak dostal tuhle tu přezdívku. Z beatu se vám teď dostává těchhle těch Pink Floyd, Comfortably Numb. Dobré ráno.

Pokud jste to ještě neslyšeli, tak asi nemáte Sparťany za sousedy, ale včera na Letné se zadělilo na dalšího pražského účastníka Ligy mistrů. No tak já vím, že po prvním zápase předposledního předkola je ještě daleko, ale Sparta poprvé v historii na 7. pokus porazila Lyon. 2-1 to skončilo s tím, že šlo o emotivní horskou dráhu především pro domácí kotel, VAR totiž neuznal Spartě 2 góly. Snový večer má za sebou Matěj Ryneš. Inspiroval k obratu vstřelením vyrovnávací branky a přesnou asistencí pomohl k vítěznému gólu. Pořádné oslavy by mohly propuknout příští úterý, kdy k postupu do závěrečného play-off kvalifikace Champions League stačí Spartě z Francie přivést plichtu. Jenom připomínám, že zítra v Evropské lize hostí Hradec Králové Bešiktaš Istanbul a ve 3. kole taky v předposledním v rámci kvalifikace pro konferenční ligu do Jablonce zajíždí vicemistr z Lotyšska Riga. Na beatu pokračujeme s Blue Effectem a s Leškem Semelkou. Do Eldoráda se vypravíme.

0: Jak se jede u vás?
1: V klikatých zatáčkách hovno cuc. Jede strašně pomalo a strašně smrdí.
2: Dejte vědět přes aplikaci Beatu nebo zavolejte na 210 32 33 34. Další dopravní informace už za chvíli.

0: v okolí letiště na Slánské dálnici, kde je omezení a kvůli opravě k Belské je plná Novopatská. Takže počítejte se s pomalením na konci Mladoboleslavské dálnice a taky na velkém městském okruhu, tedy na Štěrboholské radiále, kde už se brzdí kousíček za Běchovicemi. A jste-li na jižní spojce a jedete-li směrem na Barandovský most, tak tedy směrem na Smíchov se zaseknete na spojce u Krče. Dobrou jízdu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunce, i když zpočátku na západě a severozápadě až oblačno a místy s přeháňkami a ojediněle bouřka. Odpoledne a večer bude častěji až oblačno a výjimečně přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37 na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, místy přeháňky a bouřky i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a mraky částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, postupně od západu oblačno a místy přeháňky a bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na východě 32 až 37.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Lehečka postoupil na turnaj Masters v Montrealu do třetího kola. V českém souboji porazil Kopřivu a čeká ho Belgičan Blocks. V Torontu do třetího kola prošla Bartuňková, nyní se utká s Američankou Anisimovovou. Naopak Bejlek tam vypadla s bývalou světovou jedničkou Šiontekovou. Siniaková kvůli potížím s ramenem nedohrála zápas s Rachimovovou. Téměř došly léky s účinnou látkou tamoxifen pro léčbu

0: rakoviny prsu. K dispozici bylo dnes nad ránem pouze 81 balení. Novinky.cz píší, že ministerstvo kvůli tomu povolilo dovoz balení z jiných zemí EU a lékárníci budou některá balení dělit, aby vyzbylo navíc lidí. Na dálnici D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi vzniká nová komunikační síť pro rychlejší informace. Systém bude přenášet údaje o nehodách, počasí i stavu vozovky a do budoucna umožní komunikaci s autonomními vozidly. Více mluvčí ŘSD Jan Riedl.
1: V tuto chvíli pokládáme na 30 kilometrech mezi Prahou a Lovosicemi optická vlákna, optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak k například k informačním systémům směrem k řidičům a zároveň do budoucna budujeme vedení a infrastrukturu, která dopraví nejdůležitější informace směrem k řidičům, ale především k jejich vozidlům.
0: A nakonec za půl hodiny dopadne na měsíc druhý stupeň rakety Falcon 9 společnosti SpaceX. Asi 14 metrů dlouhé těleso narazí poblíž Einsteinova kráteru rychlostí kolem 8700 km za hodinu a vytvoří kráter nový. Raketa v lednu loňského roku vynesla k měsíci sondu Blue Ghost 1. Dnes je středa s datem 5. srpna 2026 a býťácké zprávy končí. Dáme si Deep Purple.
2: Classic Rock.

Ano, tak byťáci, dneska bude vedro a to bylo i 5. srpna 1995 v Praze na Strahově. Tak schválně, kdo z vás byl před těmi 31 lety na koncertě Lucie, která spolu s Irem Andrewem Strongem předskakovala Rolling Stones? No, bylo tam 125 tisíc lidí, jo, takže bych se divila, kdyby tam nikdo z vás nebyl. Já byla až při 4. návštěvě Stone u nás na Letné. Tak pojďme zavzpomínat na ten 5. srpen 1990.

I tuhle tu před 31 lety hráli Rolling Stones v Praze na Strahově a taky tady při té návštěvě Prahy předali kuriózní dar tehdejšímu prezidentovi. Václav Havel s rukou zpěváka Micka Jaggera tenkrát dostal dálkové ovládání k novým lustrům pro španělský sál Pražského hradu. Systém na objednávku a za peníze kapely sestavil britský světelný designer Patrick Woodroffe. Takže když tam někdy půjdete nahrát, tak si to tam pořádně prohlédněte.

0: Prašinové sporty na Rádiu Beat.
1: Jablonecký automobilový pilot Libor Milota ovládl GT Cup Series na autodromu Most.
2: Se svým Audi GT3 týmu ISR Igora Salakvardy vyhrál oba sprinty i hodinový závod Endurance. Na scénu střední Evropy si odskočil po tříleté pauze, během které úspěšně bojoval v mistrovství International GT Open. Další ozdobou víkendu byla přítomnost dvojnásobného šampiona Formule 1 Miki Häkkinena, který doprovázel svou 15-letou dceru Elu, startující ve Formule 4. Z autodromu Most pro Rádio Beat Martin Straka.
1: Americký triatlonista Lek vyhrál závod světového poháru v Rio de Janeiro. Náš Tomáš Demuth obsadil 42. místo. Závod žen ovládla Slovenka Michaličková, naše Hrušková závod nedokončila. Cyklisté Tomáš a Matyáš Kopečtí skončili v závodu kolem Dánska v první desítce. Tomáš obsadil 7. a Matyáš 9. místo. Celkově vyhrál Belgičan Van Aert. To byly středeční sporty.
0: www.radiobeat.cz
3: Online poslech i pro kosmonauty na ISS.
0: Radio Beat.

Vemte si příklad z vlády Mišíka a taky si pojďte sednout k řece. Můžete vyrazit na ryby, na koupačku anebo za dva týdny s dalšími býťáky k jezeře na rokovou pumpu. V Měšťanském pivovaru v Turnově se setkáme ve středu 19. srpna od 11 do 17 hodin.

0: Vlasy na čtyřech kolech.
1: Jak jsme v té písničce od kapely Sweet slyšeli to houkání, připomínám, je 5. srpna, první středa v měsíci, v poledne zkouška sirén. Tak, dneska si zaslouží pochvalu nejenom spartianští fotbalisti, ale i řidiči, protože kolony v dopravě jsou jenom kvůli opravám silnic, ale musí to udělat. Tak, ale máme tu i jeden drobnější ťukanec v koloně na D7 směrem na Prahu, na příjezdu tedy od Slaného před letištěm, kde je fronta v tuto chvíli od 5. kilometru. A opatrně taky na D55 směrem z Otrokovic na Olomouc na 18. kilometru je osobní auto ve svodidlech. Dobrou jízdu.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
3: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i zpřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororyside, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína www.symbolic.cz.
0: Rádio B. Počasí.
4: Dnes má být slunečno, zpočátku na západě a severozápadě Čech, při zvětšené oblačnosti ojedinělé přeháňky a bouřky. Odpoledne a večer bude přechodně až oblačno. V Čechách častěji, jinde jen ojedinělé přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37, na Moravě a ve Slezsku 36 až 40 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
4: Slovenský fotbalista Matej Ryznič prodloužil smlouvu v Teplicích. 22-letý obránce nebo záložník podepsal s klubem dlouhodobý kontrakt. Armáda se rozloučila s nadrotmistryní Kateřinou Steinochrovou. Ta před necelými 2 týdny zahynula při nehodě vrtulníku v Náměšti nad Oslavou. V Praze letos výrazně přibylo případů žloutenky typu C. Za první pololetí lékaři zaznamenali 952 případů, nejvíc za posledních 10 let. Pozor na to, že nemoc často probíhá bez příznaků. I rybáře na jižní Moravě trápí sucho a nedostatek vody v rybnících. Situace je podobná jako loni, zatím ale ne tak vážná, aby museli ryby lovit předčasně.
5: Vzhledem k tomu, že je před nimi ale ještě celý srpen a září, nevylučují, že se tak nakonec může stát. Šlo by však o menší rybníky. Ty hlavní, velké, mají vody zatím dost. Opatření, která mají pomoci chovu a rybám přežít, už však aplikují několik měsíců. Nejenže rybáře trápí sucho, ale příliš teplá voda rybám také nesvědčí. Jihomoravští rybáři však s touto situací pracují už řadu let. Suché roky už zažili v minulosti a několika denní vlny veder se staly běžnou součástí jihomoravského klimatu. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
4: A nakonec v Teplických skalách láká návštěvníky soutěská Sibiř, kde je i během těchto veder kolem 10 stupňů. Oproti okolí bývá v úzké soutěžce mezi skalami až o 15 stupňů chladněji. Poslouchali jste krátké zprávy.
0: Klasik.

0: Dneska večer hrají Juriáši ve švýcarském Zofingenu, z Tábora jste tam za nějakých 8 hodin autem, ale vlastně proč byste tam z Tábora jezdili? Za prvé v říjnu mají Juraja Heap dva koncerty u nás v Ostravě a v Praze a za druhé dneska bude zajímavá akce i v Táboře, jak upozornil jeden z účinkujících.
1: Ahoj býťáci, je vám vedro? Nevadí. Přijďte se skladit ve víru tance na Žižkovo náměstí v Táboře, kde dnes zahraje od 19.00 Němá výčitka a Znouzecnost. Spolu s výčitkou zahraje jako každý rok i legendární steampunkový král a středověký dudák Míla Vaváček. Tak dnes v 7. Za Němou výčitku Lukáš.
0: Lukáši, děkuji za pozvánku na táborské Žižkovo náměstí a ještě doplním, že v pražských Holešovicích večer hrají Celtic punkový Dropkick Murphys v areálu zrekonstruované panské zahrady u zámku Kunštát Olympici. No a klíče od zámku vyfasovali i Dimitry. Od 7:30 hrají na nadvoří zámku Sviany, tedy na nádvoří zámku Sviany. V 18 hodin tam jako předkapela spustí domácí anarchia. A teď Dimitry na beatu.

Tohle už jsme někde slyšeli. Beatles jsou slavnější než Bůh a o tom, že po tomto prohlášení Johna Lennona americká rádia tuhletu Liverpoolskou čtyřku bojkotovala, o tom už jsme tady na Beatu několikrát hovořili. Dneska je 5. srpna a dneska je to rovných 60 let, co vyšla sedmička Liverpoolské čtyřky, tedy deska Revolver. Ten název to není podle střelné zbraně, ale jde o slovní říčku s tím, že odkazuje na fakt, že deska se točí, tedy anglicky It Revolves. No a ten obal, ikonický obal, černobílá psychedelická koláž, to byl návrh Klause Wormana, který byl basákem u kapely Manfred Mann a spřátelil se s Beatles během jejich pobytu v Hamburku na počátku 60. let. Takže si z Revolveru pustíme hned úvodní skladbu. Před touhletou deskou George Eddie Harrison odehrál téměř každé kytarové solo v repertoáru Beatles s výjimkou několika Lennonových esejí. A kuriózní je, že autorem skladby Taxman, kterou si teď dáme, jo, písničky Protest proti vysokým daňovým sazbám placeným lépe vydělávajícími lidmi v Británii, takže autorem byl George Harrison. A tomu se pořád to solo do té písničky nepodařilo natočit, furt to nešlo. A tak mu Paul McCartney chtěl ukázat, jak na to, a nakonec to tedy i on nahrál. No a úvodní slavné odpočítávání 1, 2, 3, 4, kterým Taxman a tedy i celé album Revolver začíná, mimochodem bylo pořízeno až měsíc po nahrání písničky při zkoušení při přestavbě studia. A ten hlas patří George Harrisonovi. 1, 2, 3, 4, 1, 2.

0: Budu vymýšlet objížďku v opačném směru, Štěrboholská radiála plná od Hradecké dálnice. A pojďme se taky podívat mimo Prahu na 13. trasa Děčín Horní Kamenice před Markvarticemi, nebo takhle mezi odbočkou na Huntířov a Markvartice, nehoda dvou osobáků a nákladňáku a bude to tam muset taky čistit speciální jednotka, protože tam došlo k úniku provozních kapalin. Tak já taky prchám a přeji vám hezkou středu.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Seď v ruce tak lehce, že o něm ani nevím, a ten výkon tam prostě je.
2: Jo jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunce, i když zpočátku na západě a severozápadě až oblačno a místy s přeháňkami a ojediněle bouřka. Odpoledne a večer bude častěji až oblačno a výjimečně přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37 na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Zítra v Čechách oblačno až zataženo místy přeháňky a bouřky i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a mraky částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, postupně od západu oblačno a místy přeháňky a bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na východě 32 až 37.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Italský cyklista Milan vyhrál i druhou etapu závodu kolem Polska a upevnil si vedení. Petr Kelemen je po dvou etapách 89. Cyklistka Rozerová ovládla časovku na Tour de France žen a převzala žlutý trikot. Nikola Nosková je celkově 44. Jako předjezdkyně ale jedou děvčata z Čech na koloběžkách, více Markéta.
4: Zdravím posluchače Rádia Beat, ahoj tati. Zdravím z ženské verze Tour de France, kde jedeme projekt na sportovních koloběžkách.

0: Jmenuje se Kik France Femme. Pojedeme celkem 1200 kilometrů a 20 000 výškových metrů. Ve středu jedeme 6. etapu. Na trase standardně trávíme tak 13-14 hodin, takže jsme opravdu celý den tady na slunku nebo i v dešti, už jsme i hodně zmokli. Ale držte nám palce, můžete nás sledovat na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu. Děláme, co můžeme, hrozně moc nás to baví, ale jsme vyčerpané. Tak na nás myslete. Díky.
1: E-shopy kvůli vedrům omezují prodej a rozvoz některých potravin. Týká se to hlavně čokolády nebo oříšku při teplotách nad 30 stupňů. Policie dál pátrá po dvou zmizelých mužích při včerejší bouři v jezeře Most. V akci jsou potápěči, poříční policie, speciální pořádková jednotka a dokonce i podvodní drony. A nakonec do ostrova se po desetiletích vrátí poškozená soška anděla, která svým ulomeným křídlem údajně inspirovala Karla Kryla k písni Anděl. Slavnostní návrat se uskuteční 21. srpna. Více starosta Pavel Čekan.
2: Teď, protože ta polychromovaná socha samozřejmě je částečně poškozená, takže projde i nějakým restaurováním. Bude mu vytvořen zřejmě nějaký zatím podstavec, tak aby jsme ho mohli mít vystaveného samotného toho anděla s tím příběhem, který k tomu je a bude vystaven tady v kostele.
1: Ať se vám dál dobře poslouchá, to si v redakci zpravodajství přejeme i ve středu 5. srpna 2026. Právě teď přichází Vejvoďák.

0: Kelinky do ruky, k potlesku připravit. Jdeme na to. Léto jako živé na Rádiu Beat.
1: Děkuji Petrovi Šimáčkovi, ano, já jsem Vejvodák a přeju vám hezký den. Včera jsem vám říkal, že byste si měli na dnešní živák dát pozor, a to z toho důvodu, že ten dnešní živák se jmenuje Pozor, Rock, Live 1988. V mých dorosteneckých letech tohle byla jedna ze zásadních desek. Ve škole jsme ji kopírovali z kazety na kazetu a snažili jsme se napodobit výslovnost a přízvuk Oldyřího při uvádění jednotlivých skladeb, nebo jak on sám vlastně říká, jednotlivých čísel. A když se pak můj vkus rozvinul i jinými tedy hudebními směry, tak tohle deska Katapultu Pozor Rock tak zůstává pro mě zásadně nostalgická a rád to přiznávám. Pozor Rock je tedy živák z roku 88, je to koncertní album Katapultu, původně vyšlo jako LPčko, později pak na CDčku. Kdyby někdo chtěl opravdu tedy konkrétní informace, tak LPčka vyšla u Suprafonu, CDčka pak u Bontonu a Sony Music. Ale protože album Pozor Rock, co se týče živých nahrávek, tak má kratší stopáž, než potřebujeme, tak si dnešní živák ještě nastavíme deskou Katapult Long Live z roku 2005, ale na to vás včas upozorním. Teď už věta, kterou si pamatuju slovo od slova už skoro 38 let, a i kdyby mě někdo probudil v 3:30 ráno, což se občas stává, tak tu větu vyfiknu i se zavřenýma očima. Dobrý večer, VH je Suprafon a Středočeská umělecká agentura Praha vám představují program Pozor Rock skupiny Katapult.
2: Dobrý večer, VH je Suprafon a Středočeská umělecká agentura Praha vám představují program Pozor Rock skupiny Katapult.

0: nejlepší koncerty, živáky a vystoupení z celé rockové historie nacpané do dvou prázdninových měsíců.
1: Léto jako živé.
0: Na Rádiu B.

Tohle byly vlaky, katapult na beatu. Dneska hrajeme, nebo dneska v rámci tedy léta jako živého si pouštíme album Pozor rock z roku 1988, i když vlastně ty skladby byly nahrány během koncertního turné Pozor rock od října 87 až do ledna 88. Na desce vyšlo kromě původních 10 koncertních nahrávek, které všechny stihneme, také 5 studiových, které vyšly původně samostatně jako singly. Živé skladby na této desce končí se skladbou Někdy příště. Ty další jako Inzerát, Modrý z nebe, Rock'n'Roller nebo Spolkneme hada, tak už jsou studiovky a ty si tedy dneska hrát nebudeme. Dědek Šindelář před chvilkou zpíval Buďme rádi, že jsme rádi, nehrajeme šachy, buďme rádi, že jsme rádi, než nám rozum skalí, jak získat prachy. Ta další skladba nebo v té další písni je text zase o něčem jiném a Katapult tím ve své době textem hodně provokoval své domácí, tedy plzeňské publikum, a to tím, že zpívali troubení, bourání motorů, řev, my jsme ti Pražáci, vltavská krev, i přesto, že Katapult vznikl v Plzni. Ale to už jsme s Oldou Říhou si dávno vyjasnili a Slivovicí jsme si na to v porozumění připili.

Tak sami jste to slyšeli, na plakátech bylo napsáno hrajeme Maximum Rock, Rock and Roller, to je další skladba kapely Katapult z desky Pozor Rock, která byla natočena na přelomu roku 1987 a 88. Říkal jsem, že Katapult vznikl v roce 75 v Plzni. Je to vlastně Plzeň, takový průnik míst narození dvou hlavních představitelů kapely, tedy Oldy Říhy a Jiřího Dědka Šindeláře, protože Olda je rodák z Prahy, dědek se narodil v Domažlicích, když hodně, ale musíte hodně přivřít oči, tak Plzeň leží někde na půli cesty, nebo možná v jedné třetině od Domažlic. Co se týče úspěchu Katapultu, dobře to víte, dvakrát získali Zlatého slavíka, v roce 2007 byli Katapulti uvedeni do beatové síně slávy. Jaká byla sestava Katapultu na přelomu 87. a 88., kdy živák Pozor Rock vznikl? Olda Říha, dědek a za bicími seděl Milan Balcar. Z desky Pozor Rock nás čekají ještě dvě skladby, pak to překlopíme do toho dalšího živáku. Za prvé Někdy příště a za druhé Ospalá vrátnice a Na polici poslední dva klíče. Skleněné vitrínce se smutně krčí pro turisty klíče. Hudba Olda Říha, text Láďa Vostárek, Vojín XY.

0: No a právě tohle skladbou někdy příště končí vlastně živé skladby na albu Pozor rok 1988, pak následuje inzerát Modrý z nebe, pak ještě jednou 13. komnata, Rock'n'Roller, taky Spolkneme hada, ale to už jsou studiové nahrávky, takže do toho živáku teď vstoupíme jinou deskou, a to album Long Life 2005. Tahle deska vyšla jak na CDčku, tak hlavně na DVDčku, kde byl přes 2 hodiny dlouhý záznam z koncertu. Sestava Katapultu se v roce 2005 lehce změnila a byla jiná než v případě živáku Pozor rok, s tím, že za bicí soupravou seděl tehdy Tolia Kohout. Na začátku možná, že jste to slyšeli toho dnešního koncertu 3:45 zpátky, tak jsem říkal, že už v mých dorosteneckých letech tak byla Katapult moje oblíbená kapela. Ve škole jsme si, že jo, kopírovali z kazety na kazetu jejich desky a snažili se napodobit výslovnost a přízvuk Oldyřího při uvádění jednotlivých skladeb nebo čísel, jak on říká. A úvod té další skladby, už tedy z alba Long Life 2005, v podání Oldyřího je jeden z ikonických, kdy Olda tu skladbu uvádí způsobem sobě vlastním. Nikoli stovky hotelů, ale stovky hotelů.
1: Musíme, no a teď další klasika, další číslo. Stovky hotelů.

0: Tohle bylo blues od Katapultu, více nám do toho nevejde, protože je 58, ani ne, vlastně necelé dvě minuty zbývají do 10. hodiny. Věřím tomu, že tuhle hodinu s Katapultem v rámci léta jako živého, tak jste si užili podobně jako já. Zítra nás čeká další živák, takový čtvrteční, mezi 9. je středa dneska, jasně, takový čtvrteční, mezi 9. a 10. už to bude zahraniční, tedy opustíme naše české luhy, aha, je hudební a dáme si zase trošku jinou kapacitu.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Velmi opatrní buďte, býťáci, na dálnici D1 na 229. kilometru od Vyškova směrem na Brno. V levém jízdním pruhu je bouračka, dodávka trefila svodidla. Pozor ve Zlíně, v Gahurově ulici, tam se srazila dvě osobní auta. Na Jesenicku v České Vsi v Jesenické ulici se srazila hned tři osobní auta. Na Strakonicku ve Vodňanech v ulici doktora Hajného se řeší havárka nákladního a osobního auta. A v Praze v ulici Podchodovém se srazila dvě osobní auta, přičemž jeden účastník dopravní nehody z místa dopravní nehody ujel. A to se nedělá, ty lumpe!
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.

0: Rádio B. Počasí.
1: Dnes slunce, i když zpočátku na západě a severozápadě až oblačno a místy s přeháňkami a ojediněle bouřka. Odpoledne a večer bude častěji až oblačno a výjimečně přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37 na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, místy přeháňky a bouřky i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a mraky částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, postupně od západu oblačno a místy přeháňky a bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na východě 32 až 37.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Jeden z nejlepších zápasů ve Spartě, to řekl po výhře nad Lyonem kouč Priske. Utkání na Letné sledoval Petr Plintovič.
2: Sparta začala boj o Ligu mistrů úspěšně, když po obratu a gólech Rineše a Mercáda porazila favorizovaný Lyon 2-1. Soupeř navíc za stavu 1-1 neproměnil penaltu. Odveta třetího předkola se hraje příští úterý ve Francii.
1: Fotbalisté Hapoelu Berševa v úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů porazili Červenou zvězdu Bělehrad 1-0. Poražený z tohoto dvojzápasu nastoupí ve čtvrtém předkole Evropské ligy proti Plzni. Motoristé sobě nakonec nepostaví kandidáty do letošních senátních voleb a podpoří uchazeče ANO a SPD. Strana se soustředí na komunální volby, kde ale kandiduje jen ve vybraných městech a obcích. Provoz tramvají v centru Prahy zastavilo poškozené trakční vedení. Jde o úsek mezi Albertovem a Otakarovou. Je to kvůli průjezdu nadměrného nákladu. Obnovení provozu se očekává kolem 13. hodiny. A nakonec Samsung zítra uspořádá nad Vltavou v Praze dronovou show k uvedení nových skládacích telefonů a chytrých hodinek. Večer se na oblohu vznese 280 světelných dronů, které vytvoří 15 animací, včetně motivů nových zařízení. V pátek pak budou zahájeny prodeje novinek. Poslouchali jste další střípky, které přinesla středa 5. srpna, a dáme si Iron Maiden.

Tehdy, nebo tehdy, pár let zpátky, uváděli Iana Andersona v Lokti na Toří do beatové síně slávy jako zahraničního interpreta, tak i tuhle skladbu Locomotive Bread jsme v Lokti v podání tedy Jethro Tull a Iana Andersona slyšeli naživo. Teď jsou 2 minuty po 10:45 dopoledne. Kdybych měl dát nápovědu nebo indicí k tomu, jakýže nás zítra čeká koncert mezi 9:00 a 10:00 v rámci léta jako živého, tak bych to mohl klidně navlíknout ještě na ten dnešní katapult. Takhle, zítra už to nebude česká kapela ani český interpret, vrátíme se do Ameriky a věřím tomu, že Michal Šindelář, mladý dědek, syn Jiřího dědka Šindeláře, bude mít obrovskou radost z toho zítřejšího živáku, což je už jakoby indicie a nápověda. Teď už jenom zjistit, jaký je oblíbený interpret, americký interpret Michala Šindeláře, mladého dědka, a mohli byste na to přijít, i když pozor, Michal jich má určitě víc těch interpretů, ale dá se jako s jistotou říci, že ten člověk, který zítra tady bude živákovat, tedy hrát svůj živý koncert, tak je skutečně ve velké oblibě mladého dětka. Teď už jiná hudební kategorie, tentokrát je to Freddie Mercury ve videoklipu převlečen za ženu, vykonávající činnost kosmetičky podlahových krytin. I want to break free.

0: Okane v programu Rádia Beat, zhruba asi minutu po půl jedenácté dopoledne, za chviličku Traktůreček od Vysacího zámečku, budeme hrát taky Davida Gilmora, anebo Black Betty od Rem Jam. Menšinové sporty, Petr Šimáček právě teď přichází do studia, sledovali jsme naše dálkové plavce na mistrovství Evropy a byli jsme také u GT Cupu Series na autodromu v Mostu. Pojďme na to hned.
1: Menšinové sporty na Rádiu Beat.
2: Dálkový plavec Martin Straka skončil na mistrovství Evropy v Séně 18. v závodě na 10 kilometrů. Denis Borovka dohmátl hned za ním, mezi ženami byla Julie Pleskotová 21., ale na Benešová závod nedokončila. Český motokros měl další zastávku, tentokrát v Petrovicích u Karviné, více Petr Kovář.
3: Dramatickou bitvu viděli diváci především v hlavní skupině MX1, kde v druhé jízdě upadl lídr této třídy, málkovský Kuba Terešák, a jízdu kvůli zranění nedokončil. Vítězem se tak stal slovenský motokrosař v barvách týmu Orion Litomyšl Pavol Hrbčák. Před svým krajanem Kohoutem třetí byl čerstvý mistr Evropy z Lokte Vašek Kovář. V klase MX2 to také vřelo. Nakonec vždy cílem prolétl první Tomáš Pikard z družstva HT Group před Radouským z Orionu Litomyšl a Katriňákem ze Slovenska. Ve veteránech si to opět pohlídal veleskušený Petr Bartoš a juniorské 125 jasně ovládl Matyáš Vileta z týmu KRTZ.
2: Odjel se historicky první závod mistrovství Evropy ve flettracku, a to na dráze v rakouském Sant'Johanu. Mistrem se stal Finn Rantala a druhé místo obsadil Čech Vít Janoušek. Jablonecký automobilový pilot Libor Milota ovládl GT Cup Series na autodromu Most.
4: Se svým Audi GT3 týmu ISR Igora Salkvardy vyhrál oba sprinty i hodinový závod Endurance. Na scénu střední Evropy si odskočil po tříleté pauze, během které úspěšně bojoval v mistrovství International GT Open. Další ozdobou víkendu byla přítomnost dvojnásobného šampiona Formule 1 Miki Häkkinena, který doprovázel svou 15-letou dceru Elu, startující ve Formule 4. Z autodromu Most pro Rádio Beat Martin Straka.
2: Americký triatlonista Lek vyhrál závod světového poháru v Rio de Janeiro. Náš Tomáš Demuth obsadil 42. místo. Závod žen ovládla Slovenka Michaličková, naše Hrušková závod nedokončila. Cyklisté Tomáš a Matyáš Kopečtí skončili v závodu kolem Dánska v první desítce. Tomáš obsadil 7. a Matyáš 9. místo. Celkově vyhrál Belgičan Van Aert. To byly středeční sporty.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Myslím si, že je celkem fajn, že je domluveno a že se vlastně chlapci domluvili, že je to skutečně Zetor, který jede vorat brambor. Traktor od Vysacího zámku v programu Rádia B2, 10:45 dopoledne, jenom rychle do půlnočních desek. Vy, co máte rádi Accept a jste fanoušci téhle kapely, tak 365 býťáckých hlasů. Aktuálně v anketě půlnočních desek znamená první místo. Ve hře je ještě eponymní album skupiny Asia, taky Apokalyptika, Animals, Allman Brothers Band a Adrenalin Bob. Mimochodem, Adrenalin Bob zatím na posledním místě, tedy šestém, 39 hlasů, což je proklatě málo. Teď v neděli 9. srpna o půlnoci budeme vidět, protože to je online to hlasování, které dvě desky z těch šesti, které jsem vám teďko předříkal, které mají nejvíc hlasů, ty dvě desky potom vezmeme a příští týden si je zahrajeme jako půlnoční alba. Jednu ve čtvrtek a jednu už v úterý před půlnocí. Celou anketu, tak jak je naším dobrým zvykem, najdete zadarmo na titulní stránce našeho webu radiobeat.cz. Led Zeppelin za chviličku, Roxy Music právě teď.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: Nám se povedlo tam nahňamoucat ještě do té hodiny mezi 10. a 11. jednu pecku od Led Zeppelin, konkrétně tedy Night Flight. Za okamžik po nejprv zprávy s Petrem Šimáčkem na 11. po zprávách potom Stouni, taky Vladimír Mišík, kdo byste chtěli třeba Nightwish anebo AC/DC, tak po 11. hodině se dočkáte. Doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Pozor na dálnici D1 kolem Brna ve směru na Prahu od 201. až na 197. kilometr se táhne štrůdl, to zdržení pro osobní auta je kolem 10 minut. Na D8 od Roudnice na Prahu mezi 22. a 18. kilometrem, 18. to je Únové Vsi, je tam omezení a zdržení taktéž kolem 10 minut. Pražský okruh ponejprv ve směru od letiště kolem D5 a dál dolů k tunelům, 24. až 17. kilometr, i tady je zásek zhruba na 10 minut a v opačném směru pražského okruhu v úseku Lochkov Ořech je také 5minutové zdržení. Na Bruntálsku v Krnově v Petrovické ulici se srazila dvě osobní auta a na Přerovsku v Kojetíně v Kroměříšské ulici vyšetřují bouračku dodávky a osobního auta.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby?
2: Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Dnes slunce, i když zpočátku na západě a severozápadě až oblačno a místy s přeháňkami a ojediněle bouřka. Odpoledne a večer bude častěji až oblačno a výjimečně přeháňky nebo bouřky i silné. Teploty 32 až 37 na Moravě a ve Slezsku 36 až 40. Zítra v Čechách oblačno až zataženo, místy přeháňky a bouřky i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a mraky částečně ubývat. Na Moravě a ve Slezsku zpočátku slunečno, postupně od západu oblačno a místy přeháňky a bouřky i silné. Teploty 27 až 32, na východě 32 až 37.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Tenista Lehečka postoupil na turnaj Masters v Montrealu do třetího kola. V českém souboji porazil Kopřivu a čeká ho Belgičan Blocks. V Torontu do třetího kola prošla Bartuňková, nyní se utká s Američankou Anisimovovou. Naopak Bejlek tam vypadla s bývalou světovou jedničkou Švěntekovou. Siňaková kvůli potížím s ramenem nedohrála zápas s Rachimovovou. Meziroční inflace v Česku v červenci zrychlila na 1,7%. Ceny proti předchozímu měsíci stouply o 0,6%. Nejvíce zdražily služby, zatímco potraviny a nealkonápoje zlevnily o 3%. Na dálnici D8 mezi Novou Vsí a Lovosicemi vzniká nová komunikační síť pro rychlejší informace. Systém bude přenášet údaje o nehodách, počasí i stavu vozovky a do budoucna umožní i komunikaci s autonomními vozidly. Více mluvčí ŘSD Jan Rýdl.
5: V tuto chvíli pokládáme na 30 kilometrech mezi Prahou a Lovosicemi optická vlákna, optická vedení a veškerou datovou infrastrukturu tak, abychom dramaticky zrychlili tok informací a dat přímo z té dálnice směrem k dispečerům, k dopravní policii, k IZS a k dalším službám, stejně tak k liniovému řízení, stejně tak například k informačním systémům směrem k řidičům a zároveň do budoucna budujeme vedení a infrastrukturu, která dopraví nejdůležitější informace směrem k řidičům, ale především k jejich vozidlům.
3: A nakonec italští popeláři pomohli najít v odpadcích los s výhrou přes 24 milionů korun. Ten majitelka omylem vyhodila. To byly zprávy Rádia Beat, po nich Rolling Stones.
0: Rádio Beat. Klasik rock.

0: jezdí se tam vlevo, pije se tam čaj s mlékem, humor je zde suchý, vzduch vlhký a na ježdění vlevo si člověk taky musí chvíli zvykat. O smažených rybách a pivo bez pěny, no, ani nemluvě. Ale jinak, jinak je to tam boží.
1: Expecto Big Beatum.
0: Přesně. Připravte se na víkend britské kultury. Čeká nás to nejlepší z rokové historie britských ostrovů. A to není všechno. Poslouchejte a vyhrajte vstupenky na kapelu Steve. God save the Beat.

racing. Freedom, he was chasing.

Nevím tedy, komu by se chtělo dneska ještě utíkat z vězení, ale i tak se ta skladba jmenuje Jailbreak, AC/DC na beatu, 3 minuty. Po čtvrt na 12 dopoledne, ve středu 19. srpna vyráží ensemble Rádia Beat na další beatáckou pumpu, tentokrát do Měšťanského pivovaru v Turnově. Budeme tam ve středu 19. mezi 11. a 17. Vysílat tam odsud budeme živě, tak jak je naším dobrým zvykem. Přivezeme mobilní vysílací studio, to tam rozbijeme, tak jako říkají indiáni, rozbijeme tábor, tak my rozbijeme naše studio. Každý z vás, kdo přijede v té 6 hodinovce mezi 11. a 17. má šanci poručit si muziku na přání. Ta poletí do celé České republiky, protože z Měšťanského pivovaru v Turnově ve středu 19. srpna budeme vysílat živě úplně pro všechny. No a kdo by nechtěl zahrát muziku, chtěl by přijet jenom se podívat, dát si dobré pivo, anebo se vykoupat v řece Jizeře, která teče hnedka naproti, tak může dorazit. Stejně tak vezeme sebou šablony, aby jsme mohli stříkat loga Rádia Beat na vaše, ale klidně i vypůjčená auta, nebo i ukradená auta, s kterými přijedete na naši beatáckou pumpu, abyste si nechali nastříkat naše logo na, jak říkám tady v uvozovkách, na vaše auto. Těšíme se na to. Počasí, i když je to až 19. srpna a dneska je 5., dokážeme domluvit a řekl bych, že i počasí domluvené je. A v Turnově nikdy nebylo špatné počasí, tak věřím tomu, že i letos se to povede. Nightwish za chviličku, Beatles jsou tu právě teď.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Tohle byly Nightwish a Nemo, nebo Nemo, chcete-li zkráceně řečeno, za 2 minuty bude půl a kousek, tedy 2 minuty a kousek, bude 11:30 dopoledne. Rychlá informace pro býťáky, kteří jedou po dálnici D1 od Rousínova, už se blíží k Brnu, tak právě kolem Brna ve směru na Prahu, tak je zásek, začíná někde na 201. kilometru, je až na nějaký 195. To znamená, jakmile se budete courat po dálnici D1 ve směru na Prahu kolem Brna, tak pojedete v koloně, je tam omezení, pracují tam silničáři a to zdržení je někde teď spočítáno na 11 minut. Počítejte s tím, tedy jedete-li kolem Brna ve směru na Prahu, že tu 10-minutovku tam minimálně ztratíte. Nirvana, Janis Joplin a Slady na beatu.

5 minut bude 3:15 dopoledne. Dneska večer při středě je tady nabítu jasný program. V 19 hodin, což je v 7 hodin večer, takhle jsem to myslel, začne Petr Kolár ve studiu, Korál. Docela se mi daří v tomhle vstupu. Tak Petr Korál ve studiu dneska bude mít hosta, přijde Marek Brodský z kapely Krchov Band. V uších Rádia Beat Petr Korál prověří, jak to Markovi Brodskému funguje, co se týče uší. No a večer potom od 8, tedy po 20. hodině, začíná večer muziky na přání, jmenuje se to Bez lupenu do kotle. Hrajeme živáky na vaše písemná přání. To znamená, sedím doma na terase, na zahradě nebo na gauči, chci si nechat zahrát na beatu živák na moje přání, vezmu mobil, pošlu písemné přání SMS-kou nebo e-mailem sem do studia a pak čekám, buď to do té doby, než to zahrajeme, usnu, anebo ten vzkaz a tu písničku samotnou uslyším. To jsou dvě možnosti. Můžete si to ověřit dneska od 20 hodin v živácích na vaše písemná přání tady v programu Rádia Beat. Jablko, on blko, ty blko, píseň o jablku, Progres 2 na beatu.

0: Ještě nám tady zbyla troška času a trošku prostoru pro Red Hot Chili Peppers. By the way, v programu Rádia Beat na 12:00 přijde Pepa, zpravodajský přehled dne, díky tomu uslyšíte. Pak nás čeká Mark Benno jako bluesová 12:00 a pak třeba Maidni, Michal Prokop anebo Santana. Teď doprava.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Stále platí, že na dálnici D1 kolem Brna ve směru na Prahu mezi 201. a 197. kilometrem v silném provozu ztratíte minimálně 10 minut. Na dálnici D8 od Roudnice na Prahu před Novou Vsí se brzdí na 22. kilometru. Pracují tam silničáři a provoz na Prahu je veden jedním pomocným pruhem. Kolona je až na 18. a zdržení kolem 15 minut. Pražský okruh od D1 k D5 v úseku Lochkov-Ořech mezi 14. a 20. kilometrem je zásek na 10 minut. Pozor, jedete-li z Chebu na Mariánské Lázně po 21. u obce Okrouhlá se srazila dvě osobní auta a obytný vůz. A podivná dopravní nehoda se stala i v Povltavské ulici na Praze 8. Je to křížení Povltavské s ulicí u Meteoru. Je tam 5 havarovaných vozidel a z toho 3 nákladní. Policisté jsou už u toho. A opatrně také v Jablonci nad Nisou v Kokonínské ulici visí osobní auto na zábradlí.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Audio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce takhle chce, že o něm ani nevím. A ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Bluesová dvanáctka

Crazy, you know. Ano, správně, Crazy, tedy Stone Cold Crazy, kapela Queen na beatu, 2:45 odpoledne. Dvě dopravní zprávy mě přišly. Obě dvě jsou zajímavé. Ta první, A63 z Bordeaux směrem na San Sebastián si rozjede až od 10. kilometru. Do té doby je to jedno velké parkoviště. Zdraví Bíťák Jirka a dvě princezny. Do Francie zdravíme Bíťáka Jirku a samozřejmě dvě princezny. A A63 z Bordeaux do San Sebastiánu si užijte. No a druhá zpráva, ještě podivnější, pozor, na silnici číslo 50 mezi Uherským Brodem a Starým Hrozenkovem měří na mostu u Bánova a šedý Mercedes to kasíruje. Pokud měří u Bánova a kasíruje to šedý Mercedes, řekl bych, že šedý Mercedes nebude policie, která to kasíruje. A je to jen tak můj názor. Třeba má policie šedý Mercedes, kterým kasíruje pokuty za rychlou jízdu. Ale nemyslím si to.

0: Petr Šimáček a ještě předtím, než si zahrajeme Who, tak je Alice Cooper a přečteme si další část audioknihy skupiny Vohnout, tak je tady právě Petr Šimáček s Beatoskopem.
1: Beatoskop. Výhled do světa hraček pro dospělé.
2: Hezkou středu vám přeje Šimi. Tesla uvedla na český trh nejlevnější verzi modelu 3 za necelých 900 tisíc korun. Elektromobil nabízí dojezd přes 500 kilometrů a zachovává většinu výbavy dražších verzí. Podle testu patří mezi jeho hlavní přednosti nízká spotřeba a rychlé nabíjení. Slabší stránkou zůstává ovládání přes dotykový displej.
1: Beatoskop.
2: Sony po letech oživilo řadu ultrazoomových fotoaparátů novým kompaktem Cybershot RX10V. Novinka například umí natáčet video ve 4K při 120 snímcích za sekundu.
1: Beatoskop.
2: Cestující na Nymbursku jezdí v nových vlacích.
3: Na tratě mezi Nymburkem, Poříčany, Jičínem a Mladou Boleslaví vyjeli nové soupravy typu Stadler R1, které postupně nahradí všechny motoráky, hlavně regionovy jezdící na vedlejších tratích. Jde o vlaky, které dopravce pořídil ojeté z Německa a které prošly modernizací. Postupně by na tratě ve středních Čechách mělo vyjet 34 těchto vlaků. Honza Navrátil, Střední Čechy.
2: Středeční Beatoskop tímto končí.
1: Radio B.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 19. Dan Petřík a Karel Augusta. Rok 1996. Čte Fenek.
2: Hráli jsme už půl roku, měli za sebou asi 5 koncertů a Monika dostala pocit, že svoji misi splnila. Dala nás dohromady, našla zkušebnu, zařídila pár koncertů, pomohla s tím základním, ale nebyla profesí manažerka, takže nás teď chtěla pozvolna předat někomu, kdo se v hudební branži reálně pohybuje a posune kapelu dál. Někomu, za koho by mohla dát ruku do ohně. Ono je to tak, že když chce kapela aktivně fungovat, tak je manažer dost důležitý článek. Je ideální stav, když se muzikanti můžou věnovat jenom hraní a někdo jiný zařizuje koncerty, klipy, stará se o papíry a telefonuje s kdekým. Ten člověk by měl mít zkušenosti, konexe, důvěru kapely a dávat tomu celému nějaký systém. U nás takových lidí není mnoho a těch dobrých vůbec ne. A tak Monika přivedla na jeden podzimní koncert svýho kámoše, kterýho si vytipovala jako svýho následovníka. Jmenoval se Dan Petřík a pracoval v malým hudebním vydavatelství Globus. Hráli jsme tenkrát vedle ve vesnici a byla to zase strašná kalba. Dan zkouknul koncert, dost se s náma opil a pak na tuhle silně nelukrativní nabídku kejvnul. Byl to krok vpřed, i když nám to tenkrát bylo trochu líto, protože nám přišlo, že končí doba absolutní pohody. Měli jsme pocit, že s Danem to teď bude víc navážno, i když byl stejně starý, měl skejtový hadry a kalil. Báli jsme se prostě větší zodpovědnosti, i když obecně vzato jsme vlastně ani nevěděli, co přesně chceme. I v případě použití nejvyššího stupně sebevědomí jsme si nemysleli, že by naše hudba mohla zaujmout širší okruh lidí. Teda takovej, abychom se tím mohli živit, jezdit koncerty po klubech a festivalech, vydávat desky, který by si lidi kupovali a celkově se tomu věnovat na plný úvazek. To, že ti kámoši říkali, že to je v pohodě, to nic neznamená, protože kámoši to řeknou vždycky. Samozřejmě i proto, že v našem případě byli během našeho koncertu většinou na kaši. Našlo se jenom pár pravdomluvných, kteří naší hudbě vyčetli buď faktický chyby, nebo to rovnou odepsali. Takže celkově vzato bylo nesmyslný klást si v té době vysoký cíle, ale zase stálo za to využít tu možnost to zkusit s novým manažerem posunout dál. Dan Petřík byl protřelý chlapec z centra Prahy, takže znal tisíce různých lidí a vždycky věděl, na koho se s čím obrátit. Na pomoc si vzal ještě Honzu Novotnýho, profesí filmovýho producenta a spolu s Monikou, která neodešla ze dne na den, ve třech vymýšleli, co s náma, když hrajeme to, co hrajeme, teda žádný mainstream. Není to myšlený tak, že by nás začali předělávat, ale spíš dumali, co s koncertama, dopravou, eventuálním studiem a podobně, protože my jsme nic z toho zajištěného neměli. Vlastnili jsme jenom zkušebnu, nástroje a pár písniček. S Danem Petříkem se v naší kapele objevil po krátký době ještě další důležitý člověk. Byl to jeho kámoš Karel Augusta, syn herce Karla Augusty, který s námi nejdřív jezdil jen tak, aby se nenudil v Praze, ale postupně se zapojil do procesu, začal řídit dodávku, nosit bedny, až byl slavnostně jmenován naším technikem. Karel byl a je o 10 let starší svéráz. Klasický pražský bohém, co prošel mnoha pracemi, nejvíce někde kolem filmu a za svůj život zažil fakt hodně. Z rukávu občas vysype různý historky, třeba jak jeho táta dostal kdysi od mámy peníze na novej nábytek do obejváku, jenže se někde seknul s kumpánama v knajpě. Dorazil domů až za 3 dny a místo nábytku přinesl lodní motor, který údajně strašně výhodně koupil od kámoše v hospodě, což by třeba i prošlo, kdyby se rodina Augustů zabývala rejdařstvím. Jenže rodina Augustů se rejdařstvím nezabývala. Neměli ani loď, papíry, prostě nic s tím společného, kromě toho, že bydleli kousek od Vltavy. Karel měl kreativní mozek a za použití různých rituálů si uměl užívat života. Takže třeba na šňůrách snídal kachnu se zelím a fernet a během dne tak nějak udržoval hladinku, aby večer trochu přitlačil na pilu. Byl nedílnou součástí naší kapely 15 let.

tedy další díl zvohnoutí audioknihy, která vyšla u příležitosti 30 let trvání a 30 let fungování téhle kapely, tedy skupiny Vohnout. Kdo byste chtěli na Vohnouty vyrazit, nejbližší koncert je teď v pátek 7. na Vinných sklepech Kutné Hoře, hudba na Vinicích společně s Bytem číslo 4, s touhle dneska už slavnou kapelou, tam Vohnouti vystoupí. V sobotu 8. tedy tento týden potom můžete na Vohnouty vyrazit do Krásné hory nad Vltavou, na krásnohorské léto. Příští pátek potom Vohnouti jedou do Vysoké nad Jizerou na Keltskou noc a v sobotu 15. příští týden mají Vohnouti dvoják. Poprvé hrají v Jihlavě na Magma Festu od 3 hodin odpoledne a pak ještě večer v Domažlicích na Chodrock Festu od 22 hodin. Všechny koncerty tak, jak jdou po sobě, najdete sesumírované s časema a i s možnostma koupit si vstupenky na stránkách kapely Vohnout, tedy vohnout.cz. Kdo určitě příští sobotu na Chodrock Festu v Domažlicích od 22 hodin hrát nebude, je Roger Waters.

0: so high.
1: Vaše žena! Vaše žena!
2: Co?
1: Upadla a rozbila si bradu.
2: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
3: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
4: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: To jsou Genesis a Misunderstanding za 4,5 minuty, 1:13 tady bude Pepa, po zprávách potom Led Zeppelin, taky Peter Gabriel, nebo Dire Straits, Krucipisk, anebo Beatles. A dál.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: To jsem neřekl všechno. Pražský okruh je u D5 ve směru od letiště ucpaný. Mezi 24. a 17. kilometrem je zdržení kolem 10 minut. Na dálnici D8 od Roudnice na Prahu před Novou Vsí se stojí kvůli omezení. Mezi 22. a 18. kilometrem ztratíte skoro 20 minut. Dálnice D1 u Brna je plná v obou směrech a ať už jedete směrem na Vyškov nebo směrem na Prahu, ztratíte minimálně 10 minut. Na 13. na Liberecku u Jabloného v Podještědí se srazila dvě osobní auta. Na Praze 1 v Hybernské ulici před Dlážděnou se řeší bouračka dvou osobáků. Na Praze 2 na Bělehradské se srazil nákladák s tramvají a pozor, v Plzni na Malostranské, je to v kopci nahoru z Doudlevec na Slovany. Řeší se tam bouračka dvou osobních vozů.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Maximální teploty dosáhnou 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů. Zítra se zatáhne a až o 5 stupňů ochladí. Přehánky a bouřky se očekávají také.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Fotbalový útočník Jan Kuchta nehrál za Spartu zápas třetího předkola Ligy mistrů proti Lyonu. Klub řeší jeho možný odchod, zájem o něj mají i zahraniční týmy. Připomeňme, že Sparta vyhrála 2-1. Chystaná novela zákoníku práce firmám zakáže na pohovorech ptát se na to, kolik jste brali v předchozí práci. Naopak vymezí, jak dlouho dopředu musí uchazečům sdělit nabízenou mzdu. Zaměstnanci navíc dostanou právo zjistit, jak si jejich odměna stojí v průměru vůči kolegům na srovnatelné pozici. Se zavedením nových pravidel je ale Česká republika už víc než měsíc pozadu. Požadavky evropské směrnice měly být zapracované do českých zákonů už v červnu. Vláda se novelou zatím vůbec nezabývala. Dodání 8 použitých amerických vrtulníků, které má Česká republika získat jako kompenzaci za vojenskou pomoc Ukrajině, se znovu odsouvá. Podle ministra obrany Zuny mají nejdříve dorazit v roce 2028. Zpoždění provází také dodávky hovnic Cezar a radaru Madr. Nákladní letadlo se u letiště v Lipsku srazilo s neznámým objektem, nouzově pak přistálo v Hanovru. Na letištní dráze v Lipsku byl následně objeven dron s rozjetkou. Informují o tom německá média s tím, že incident se stal v noci na dnešek. Dron s rozjetkou byl v bezprostřední blízkosti ukrajinského nákladního letounu Antonov. To byly zprávy. Po nich si poslechněte další kvalitní Big Beat na Rádiu Beat.
0: Radio B. Klas.

0: Jezdí se tam vlevo, pije se tam čaj s mlékem, humor je zde suchý, vzduch vlhký a na ježdění vlevo si člověk taky musí chvíli zvykat. O smažených rybách a pivo bez pěny, no, ani nemluvě. Ale jinak, jinak je to tam boží.
1: Expecto Big Beatum.
0: Přesně. Připravte se na víkend britské kultury. Čeká nás to nejlepší z rokové historie britských ostrovů. A to

Tohle byly Beatles na Beatu v programu tedy Rádia Beatek zhruba asi 5 minut před 1:30 odpoledne. Dneska jsem jenom jednou napovídal, co nás zítra čeká za živák v rámci Léta jako živého mezi 9. a 10. I zítra při čtvrtku budeme koncertovat, i zítra si pustíme nějakou živou desku. Stejně tak jako celé prázdniny a až do konce prázdnin každý všední den to tak na Beatu bude. Napovídal jsem tím, že tím, jak jsme dneska hráli Katapult a živák, tedy pozor, rok z roku 88, tak jsem u té nápovědy nebo s tou nápovědou zůstal u Katapultu, protože mladý dědek Jirkovo Šindelářovo, tedy dědkovo Šindelářovo syn Michal Šindelář, tak má v oblibě jednoho amerického muzikanta a jeho živák, toho amerického muzikanta, kterého má malý Šindelka v oblibě, tak ten si zítra pustíme. To je všechno, co jsem řekl. A spousta z vás, a to se docela jako divím, už mi celé dopoledne psalo, i teď přišla zpráva, že jste to jako poznali. Já vám to neprozradím, neřeknu vám, vy, co jste na to nepřišli, tak si to zítra po 9. hodině puste a zjistíte to, jaký že je oblíbený interpret Michala Šindeláře. Ale je s podivem, nebo takhle, je dobře, že máte takový přehled, že víte, o jakého muže, o jakého muzikanta se jedná v případě obliby mladýho dětka, tedy Michala Šindeláře. Zítřejší Léto jako živé startuje kousek po 9. hodině ráno.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Zrovna tady koukám na plakát, který tady včera v rokové spovědnici nechal pan Věchet, protože je to plakát na Trutnov Open Air Festival mezi 13. a počkejte 16. Od 13. do 16. srpna tento festival se bude konat v Trutnově a krom jiných vystoupí i Pražský výběr na tomto festivalu. Ten Pražský výběr, který teď dohrál svoji Straku v Hrsti v programu Rádia Beat. Večer tady od 19 hodin bude řádit Petr Korál. Do svého pořadu Uši Rádia Beat si pozval Marka Brodského. Je to bubeník z kapely Krchov Band a určitě bude legrace. A kdo byste chtěl, protože je dneska středa a děláme to každou středu, počínaje 20. hodinou, tak hrajeme na přání, hrajeme na vaše písemná přání a hrajeme živáky na přání. Můžete si ho dneska tedy večer SMS-kou nebo e-mailem poručit a my vám to zahrajeme. Když na to samozřejmě přijde řada, protože těch přání je každou středu strašná spousta, takže držím palce, aby vám to vyšlo. My jsme měli za barákem jedno kluka, když jsme chodili na hokej nebo fotbal a on neměl říkat písmeno ř. Samozřejmě, že jsme si z něj dělali srandu, že jo, tenkrát v 80. letech se to smělo ještě. A on neuměl říct bouška. A říkal bouška. Pořád si na to pamatuju. Kucí prší, bude bouška. Jako tady.

0: zaseknout ještě toutou před 14. hodinou. Za chviličku oba dva pánové, na které čekáte, Pepa Labu zprávy a Standa Rubáš, hodina tupláků. První tuplák bude dneska se skupinou Aerosmith. Ode mne ještě dopravní informace.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: S komplikacemi aktuálně počítejte na dálnici D2 ve směru na Brno. Před Hustopečemi je zásek, na 38. kilometru se brzdí, na 33. hořelo auto a to zdržení je přes 10 minut pro osobní auta určitě. Dálnice D5, 86. kilometr kolem Plzně ve směru na Rozvadov, srazila se tam dvě osobní auta, která narazila do pneumatiky od nákladního vozu, opatrně. Na Karvinsku, v Těrlicku, v Májové ulici se řeší bouračka dvou osobních aut, přičemž jeden z účastníků dopravní nehody ujel, to už je po druhé dneska. V Olomouci v Babičkově ulici vyšetřuje policie havárku dvou osobáků a v Ostravě v ulici 1. máje se řeší havárka tramvaje a osobního auta. Vejvodák vám přeje šťastnou cestu s rádiem Vít.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Vít.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě? Jo, Zlatá rezerva CZ. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva, správné spoření pro všechny chlapy i baby. Říká se baby? Jo, pro ty taky. Zlatá rezerva CZ.
0: Radio Beat. Počasí.
2: Hezký den vám přeji, Pepa Lábus. Dnes bude jasno až polojasno, odpoledne a večer až oblačno. Místy se vyskytnou přehánky nebo bouřky, i silné. Maximální teploty dosáhnou 37, na Moravě a ve Slezsku až 40 stupňů. Zítra se zatáhne a až o 5 stupňů ochladí. Přehánky a bouřky se očekávají také.
3: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
2: Záložník Karviné Samuel Šigut kvůli účasti v sázkařské a korupční kauze nesmí hrát 16 měsíců. Zaplatí navíc pokutu 80 tisíc korun. Rozhodla o tom etická komise FATCHER. Potrestala ho za jeden případ ovlivnění utkání a dva případy neoznámení disciplinárního přečinu. Obránce Jakub Albel z Olomouce si nezahraje 3 měsíce a zaplatí 30 tisíc. Útočník ostravského Baníku David Látal dostal zákaz činnosti na 2 měsíce a pokutu 20 tisíc. Oba pikají za to, že jeden přečin neoznámili. Policisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti v souvislosti s nehodou, která se stala 13. července v křižovatce u náměstí IP Pavlova v Praze. Ten den se poslanec Filip Turek střetl s nemocničním autem na převoz krve. Policisté dál uvádějí, že zažádali o provedení znaleckého zkoumání. Do současné chvíle nebyl nikdo konkrétní obviněn. Autobusová linka, která bude projíždět tunelem Blanka, zná už svůj jízdní řád a dobu jízdy. Linka číslo 145 tunelem poprvé projede 15. srpna, hned od startu ve standardním, nikoli prázdninovém režimu. Tedy ve špičce pojedou spoje průměrně po 7,5 minutách, ve vrcholící ranní špičce po 6, o víkendu po 15 a brzy ráno a pozdě večer po 20 minutách. Z Kobylis bude cesta tunelem na Hradčanskou trvat v ranní a odpolední špičce 15 minut. Ruský prezident Putin rozšířil okruh lidí s trestní minulostí, kteří mohou vstoupit do armády. Nově se změna týká i osob odsouzených nebo vyšetřovaných za některé méně závažné trestné činy. Tolik ze zpráv. Teď už si vychutnejte hodinu tupláků na Rádiu Beat.
0: Tuplák. Tuplák. Hity a hlavně méně známé kusy. To jsou přísady do našich tupláků na Rádiu Beat.

0: Přezdívaná čakalaka, jinak se to tady jmenuje Hangman's Jury, tahle píseň kapely Aerosmith, ta, která byla druhou polovinou prvního topláku třetího dne tohoto týdne, zkrátka Aerosmith a Walk This Way, Hangman's Jury. Spolu s nimi jsme to teď takhle po 14. mohli otevřít. Standardu Báš vám přeje příjemné odpoledne z beatu i s další muzikou krájenou po dvou kusech.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peskách pěkně za sebou.

0: Distriktné Garrymore asi se většině a mě rozhodně ano vybaví, že to byl známý slavný bluesman, ale taky dodám jedním dechem, že nejenom blues bylo to, co Garrymore vyšlo a že on byl vlastně všestranným muzikantem, protože když si projdete celou tu diskografii, to všechno, na čem se podílel, tak nejen blues, ale najdete tam rockovky, najdete tam v podstatě metalové skladby, najdete tam i rock'n'roll. Really Gonna Rock, tak se jmenovala tahle, předtím právě bluesově na nejslavnější Still Got the Blues od Garyho Moora máme pro dnešek za sebou. No a jdeme se podívat, jak jsou na tom Stouni.
1: Chceš říct, soudruhu kapitáne?
2: No, vydávky.
3: Pravidelná hodina tupláků na rádiu.

0: Veliký je na rádiu Beat, God gave rock and roll to you a tahle ta věc druhá, ta se jmenovala Shout Mercy. Jsme lehce za polovinou dnešních tupláků tady na Beatu, ještě jsme tu neměli českou muziku a tak si ji dáme právě teď. Dáme si Vláďu Mišíka, jednou tedy samostatného řekl bych, a to se skladbou Vabank a jednou doprovázeno poměrně velkým a hlavně legendárním uskupením Blind Boys of Alabama. Takže 60. léta a potom Vabank.
1: Tuplák Rádia Beat. Po dvou peckách pěkně za sebou.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia B. Už dnes od 19 hodin na Rádiu B.

0: Skinner, ta jejich Last of a Dying Breed, taky Swamp Music, obě dvě písně jsou za námi, celý tuplák téhleté jižanské legendy, kdyby to byl Dave Gore, řekl by jižanské legendy jako prase, tak obě dvě tyhle ty písně odehrály. A tím pádem si můžeme směle říct, že dnešní tupláky na beatu jsou minulostí, další, ty zítřejší se teprve chystají, jdu vymyslet, co si pustíme za muziku a vám budu slibovat klidně další muziku, ale už po jednotlivých kusech. Hudba Praha tady bude, Easy Beats tady budou, Black Sabbath tady budou, Pepa Lábus za malou chvilku tady bude taky, zaplať pámbu ne dvakrát, ale jenom jednou, dáme si čerstvé zprávy.
1: Býťáci na čtyřech kolech.
0: Ale pěkně po pořádku, hlásíte se mi taky z dopravy z Brna, z Kamenice, odtud, že je tam aktuálně k řešení nehoda osobního auta s motocyklem, pravděpodobně bude vážná a pravděpodobně bude dost překážet to vyšetřování, možná lépe rovnou vzít to nejnudy, pokud tudy nutně nemusíte projíždět, asi to bude příjemnější, jak pro ty, kteří tam zasahují, tak i pro vás v rámci té cesty. Na D2 na 53. kilometru na Brno počítejte s odstaveným nebo havarovaným osobákem, který tam je na trojce u Roudné na Táborsku, nehoda 3 osobních aut a kolona, která se tvoří se zdržením prý aktuálně tak nějak okolo 10 minut, což není až tak strašný, ale počítejte s tím, že na chvilku se v tom vedru budete muset zastavit v těch autech. 422 příjezd do Podiví na Odbřeclavi, nákladní s osobním v sobě, no a na 286 se u Vítkovic v okrese Semily, tak zasahují právě teď hasiči, je tam vylitý olej na vozovce, jezděte opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod.

0: dnešní teploty dosáhnou 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
1: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou, ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na rádiu Beat.
0: Fotbalisté Hradce Králové zítra přivítají v úvodním duelu třetího předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Pokud by se jim podařilo vyřadit favorizovaný turecký velkoklub, měli by jistotu účasti v hlavní fázi jednoho z evropských pohárů. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Český hydrometeorologický ústav v Nové Výstraze varuje před silnými bouřkami, které se mohou objevovat dnes odpoledne a zítra dopoledne. Stále také platí výstraha před vysokými teplotami a požáry. Nová výstraha před silnými bouřkami platí dnes od těchto chvil do 22 hodin. Rozsáhlý požár v Čečovicích na Benešovsku je dohašený, ale oficiální likvidaci zatím velitel nevyhlásil. Dohlídka hasičů potrvá minimálně do 17 hodin. Skrytá ohniska se zatím neobjevila. Na místě bude dnes pracovat také vyšetřovatel požáru spolu s policií. Vyšetřování příčiny i zjišťování výše škody pokračují. Izrael odmítl mírový plán pro pásmo Gazy podpořený Spojenými státy. Dnes to podle serveru The Times of Israel potvrdil izraelský premiér Netanyahu. Učinil tak i přesto, že mu bylo zaručeno, že k izraelskému stažení z palestinského území dojde až po úplném odzbrojení teroristického hnutí Hamás. A je po zprávách. Po nich si poslechněte Black Sabbath na rádiu Beat.
1: Classic rock.

0: Jezdí se tam vlevo, pije se tam čaj s mlékem, humor je zde suchý, vzduch vlhký a na ježdění vlevo si člověk taky musí chvíli zvykat. O smažených rybách a pivo bez pěny, no, ani nemluvě. Ale jinak je to tam boží.
1: Expecto Big Beatum.
0: Přesně. Připravte se na víkend britské kultury. Čeká nás to nejlepší z rokové historie britských ostrovů. A to není všechno. Poslouchejte a vyhrajte vstupenky na kapelu Steve. God save the bee.

je taková ryze zahradnická píseň, která, pojďme si říct otevřeně, uvědomuju se si, do aktuálního počasí i vlastně ročního období úplně nehodí, protože teď jsme v úplně jiném období, v tom, kdy se pozdrav dobrý den změnil na větu sousede nechcete cuketu. Na druhou stranu, pojďme si říct, že o cuketě ještě nikdo z rockerů nikdy žádnou píseň nenatočil a pravděpodobně nenatočí. Hudba Praha je za námi, je 15:45, úplně přesně 15:15 svítí proti mně. No a vy jste před mnou mohli slyšet to, že se o víkendu budeme věnovat i muzice britské, probereme ji zleva doprava, zprava doleva, zahrajeme všechno možný a Queen, ty tam třeba určitě nebudou chybět, tak jako nechybí teď tady.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Radio Beat, Classic Rock. Classic Rock.

To byly Crosbury i s Juritou a Agátou takhle při středě s datem 5. srpna, kdy svátek má Kristián, ten může oslavovat, ale taky svátek má Kuskus, taky má svátek každý semafor na celém světě a když jsme u té dopravy, tak dneska je taky mezinárodní den takové té kamery záznamové, co má leckdo nalepenou na čelním okně. Co by se určitě nemělo přehlédnout, je informace o tom, že je mezinárodní den ústřic a taky, že je mezinárodní Národní den dámského spodního prádla, což je krásná záminka k oslavě. Legenda říká, že kdysi už před lety na jedné vědecké konferenci byla představena speciální podprsenka, která dokonale brání jakémukoliv pohybu, pohupování, všechno dokonale skrývá. Legenda také říká, že ten vědec, který ji představil, tak byl o přestávce vylákán na dvorek, kde mu ostatní rozbili držku.

0: I finger that punch a je ich vypůjčená záležitost. Blue and Black, původně to byl Kenny Wayne Shepherd, takhle to dopadlo, když si to vzali ti leti a míci do parády. Tak ta je za námi, aktuální hodina vlastně taky za 4-4. Tak vypadá čas, Pepa Lábu se sem blíží, Def Leppard, Beatles a Free taky.
1: Víťáci na čtyřech kolech.
0: No a my si pojďme říct, že na té dvojce na 38. kilometru je hlášená dopravní kolaps. Ona tady asi bude způsobena nehodou, ale vy počítejte, že od 38. na 32. kilometr se budete pohybovat jenom občas a když už tak velmi pomalu. Na D6 101 30. kilometru z Chebu na Vary počítejte, že někdo ztratil lednici na komunikaci. Nevíme, jestli je plná nebo prázdná, v každém případě víme, že to je poměrně dost velký předmět na to, abyste ho nakládali za jízdy, takže velmi opatrně v tomto místě. Přerov, Bezručova ulice, havárie osobního s koloběžkou, s tím počítejte na 24. na 22. kilometru, to znamená u Třeboně ve směru Jindřichův Hradec Třeboň, tak došlo k zřejmě požáru. Na místě jsou hasiči i policisté, z vozidla tam přistoupá kouř, nikoli v plameny. Tohle vás ale může zpomalit. Jedete-li od mostu na Litvínov na příjezd je nehoda dvou osobních aut a probíhá vyšetřování, to je další jedna zpráva. A ještě by tady měla být někde zpráva o uzavřené D5, respektive už otevřené, alespoň jedním jízdním pruhem. Je to na 126. kilometru na Prahu, takže pokud byste chtěli volit objízdnou trasu, tak 128. bor, 119. Benešovice mohou být možností. V tuhle chvíli už alespoň projíždíme, došlo tady k požáru osobního auta. Jezděte opatrně, býťáci.
1: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním býťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.

0: Radio Beat. Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kamery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz. Radio Beat. Počasí.
1: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky. I silné. Maximální teploty dosáhnou 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
0: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
1: Finský ofenzivní fotbalista Lauri Laine se minimálně do konce roku vrací z Baníku Ostrava do své vlasti. Bude hostovat v druhém týmu finské ligy Interu Turku. Ten aktuálně bojuje i v předkole konferenční ligy. Na jezeře Most druhým dnem pátrají po dvou pohřešovaných mladých mužích, kteří spadli do vody při výšce. Spolu s dalšími čtyřmi lidmi je na paddleboardech zaskočila silná bouřka, která se tam přehnala včera na večer. Záchranné složky večer kvůli tmě akci přerušily. Dnes v ní pokračují. Pod dlažbou rekonstruovaného Václavského náměstí bude ukryto poselství příštím generacím. Sdružení Nového města pražského, které se o prostor vedle sochy svatého Václava stará, tam uložilo takzvanou časovou schránku. Zhruba 30 různých předmětů má vypovídat o životě v dnešní době. Americká armáda během 5měsíční války s Íránem spotřebovala velkou část svých zásob přesných raket dlouhého doletu. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na 3 zdroje obeznámené s počty raket v amerických zásobách. Vyvolává to podle nich obavy ohledně připravenosti armády na budoucí konflikty. Víc už se do zpráv nevejde. Teď si poslechněte další rockovou klasiku na rádiu Beat.

Klasický rok na Beat.

Tři sestry neboli traj švestr, hezky česky a jejich lepší časy, ty jsou právě teď za námi. Budeme hrát Judas Priest, to aby v tom byl úplný pořádek, ale taky se budeme zvát na pivo. A to teda v tomhle případě doslova. Ti, kteří nemusí řídit a jsou starší 18 let, klidně můžou jít na pivo živé. No a ti, kteří naopak musí řídit, tak ti si můžou dát pivo nealkoholické. A ti, kterým není 18, ti si pivo nedají vůbec, ale dají si točenou limču. Tak to totiž bude vypadat v Turnově v pivo. Varu už velmi brzy 19. srpna. To je totiž den a místo, kde se bude konat další beatová pumpa od 11. do 17. jako vždycky a dá se říct, že v Měštěnském pivovaru Turnov jako vždycky na adrese na Lukách 669 taky jako vždycky, protože je to místo léty osvědčené s velkým parkovacím prostorem, s velkým sedícím prostorem, se všemi možnými pochutinami z Turnova i řekl bych z širšího okolí, protože i něco zachusnutí tam zcela určitě bude. Berte to jako pozvánku, býťáci, najdete ji i na našem webu a 19. se vidíme.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

Europa, jejich Final Countdown, i ten máme pro dnešek za sebou, 16 hodin 40 minut je v tuhle chvíli, tedy spousta času nám zbývá, spousta muziky se ještě odehraje, než přijde osmá večerní, no ale nakonec ta osmá večerní přijde, s ní po dlouhé pauze přijde Ota Seman přezdívaný, co tu děláš smaženko, odpočatý, opálený, podovolené, no a bude mít před sebou, nebude mít před sebou nic, bude mít před sebou pusto a prázdno, protože playlist na večer neexistuje, ten se ve středu vždycky tvoří na místě z toho, co si vybíťáci navymýšlíte, že byste rádi slyšeli. Omezení to má, nebo omezení, rozšíření to má pouze jedno, a to je, že hrajeme jenom živáky, takže tomu dodáváme ještě takový ten třetí rozměr. Tak se zamyslete už klidně teď nad tím, jaký živák byste od našeho opaleného, až bych řekl prudce hnědého Oty, rádi slyšeli, a dejte vědět SMS-kou, mailem nebo zprávou z aplikace. V tuhle chvíli platí ty psané kontakty, tak aby ty zprávy, které mě sem během odpoledne dojdou, jsem já mohl označit Oťasovi. Poté osmé k tomu přibude ještě telefon 210 32 33 34. Vymyslete nejenom muziku, ale klidně k tomu připojte i nějaký vzkaz nebo třeba nějaké povídání, proč zrovna tohle byste rádi slyšeli. No a večer po osmé poslouchejte.

0: Vaše žena! Vaše žena!
1: Co?
0: Upadla a rozbila si bradu.
1: To nevadí. Má ještě jednu. Horší by bylo, kdyby šla na bok. To by slyšela Mono.
2: A co takový Marek Brodský, bubeník skupiny Krch of Band?
3: Slyší Mono, stereo nebo snad Dolby 5.1? Už brzy to zjistíme. Uši Rádia Beat. Už dnes od 19 hodin na Rádiu Beat.

0: práci na čtyřech kolech.
1: Pojďme se být dělat se podívat na aktuální dopravu. Jsme na konci hodiny, přijde sem Pepa Lábo, za malou chvilku zastavit se to nedá, takže se těšte na něj a zároveň dobře poslouchejte, jestli náhodou nemám něco ve vaší cestě. Jirkov Nerudová, odtud mi hlásíte nehodu dvouosobních aut, probíhá tam vyšetřování, projíždějte opatrně. Totéž platí v Praze pro Všetackou ulici, nehoda dvou osobáků, bez zranění, bez úniku kapalin, ale pomuchlené plechy je třeba sečíst, tak že to tam může teď trošku překážet. Na D1 240. km od Prahy na Polsko, tady je hlášen pro poruchu odstavený osobák, na 154. u Kaplice na Českokrumlovsku je nehoda dvou osobních aut a probíhá vyšetřování. No a k tomu Praha Kubelíkova ulice, i tady dva osobáky v sobě, i tady byste s nimi měli počítat a buď podle toho upravit svou trasu, nebo třeba svůj časový plán. Jezděte prosím velmi opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním býťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Být.

0: Radio Beat.
1: Jau, já bych do toho, co to tam máš? Zlato. Jedeš ve zlatě?
2: Jo, zlatarezerva.cz. Klíč k vaší finanční jistotě. Zlatá rezerva. Správné spoření pro všechny chlapy i baby.
1: Říká se baby.
2: Jo, pro ty taky. Zlatarezerva.cz.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký den vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Maximální teploty dosáhnou 32 ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.

přeměřili 41 stupňů a ještě nemusí jít o konečnou hodnotu. Vyplývá to z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Kvůli popodání čtyř mužů v londýnské čtvrti Covent Garden britská policie dnes zatkla ženu. Všichni ranění byli ošetřeni na místě a poté převezeni do nedalekého traumacentra. Žena je podezřelá z napadení a nedovoleného držení zbraně. Zprávy se nachýlily ke konci. Po nich si vychutnejte další várku osvědčeného Big Beatu na rádiu Beat.

0: jezdí se tam vlevo, pije se tam čaj s mlékem, humor je zde suchý, vzduch vlhký a na ježdění vlevo si člověk taky musí chvíli zvykat. O smažených rybách a pivo bez pěny, no, ani nemluvě. Ale jinak, jinak je to tam boží.
1: Expecto Big Beatum.
0: Přesně. Připravte se na víkend britské kultury. Čeká nás to nejlepší z rockové historie britských ostrovů. A to není všechno. Poslouchejte a vyhrajte vstupenky na kapelu Steve. God save the Beat.

0: Ať zítřnu ze mě zazní yesterday, ať zazní yesterday.
1: Jedna Vltava tady na beatu, 14 minut po 17. hodině, to je to, co právě teď dohrálo. Přeju vám příjemné pozdní odpoledne, Standa Rubáš zde, jméno mé, stále tady ještě u mikrofonu. S tím, že už jsme si říkali, že prudce opálený Pepa, tedy pardon, Ota, přijde dneska večer sem do studia beatu. Nevím, jak jsem si ho mohl splést s Pepou, protože Pepa, i když je prudce opálený, když ho hodíte třeba někam do sněhu, už ho nenajdete. Tak Ota tady bude mít na starosti živáky od 8 až do půlnoci. Ještě předtím, ale, a to je potřeba si říct, tak si dáme uši Rádia Beat, na které se můžete těšit. Tady po vás žádnou muziku nechci, protože tady už jsem ji dostal od Petra Korála, mým úkolem je jenom nahrát to sem do těch mašin a povypínat všechny monitory ve studiu tak, aby Marek Brodský neměl šanci na žádný dohlédnout. Bude totiž muset spoléhat, jak už to název pořadu říká, právě na své uši a svůj hudební vkus, bude mít za úkol zhodnotit muziku, která se bude hrát. A když ji u toho náhodou pozná, tak to bude ještě takový bonus. Marek Brodský je samozřejmě herec, člověk mnoha profesí a také muzikant z kapely Krechov Band. O tom se tady bavíme. Tento bude s Petrem Korálem od 19 až právě do začátku těch našich pravidelných živáků.

0: Byťáci na čtyřech kolech.
1: Jenom a zpátky na silnice, Byťáci, pojďme se podívat, jak to vypadá v regionech Bytu a všude tam, kde jsme slyšet. A možná, že i tam, kde nejsme. Na 35. u Bílého kostela na dni jsou, počítejte, že tam překáží, do jednoho jízdního pruhu zasahuje porouchaný auták. Na Hradecké dálnici 75. ve směnu z Prahy pryč, tady máme další porouchaný auták. Pak tady mám hlášku z 34. u Havlíčkova Brodu, kde se vyšetřuje srážka osobního auta s nějakou lesní zvěří, takže to tam se nebude úplně nejhezčí pohled, no počítejte s tím, na D4 je to 80. kilometr ve směru z Prahy na Strakonice, tady mám hlášku o nějakém předmětu, někde mezi jízdními pruhy projíždějte velmi opatrně, no a na D35 na 248. ve směru na Mohelnici od Lipníka odstavený osobák pro poruchu. Co se týká špuntů a kolon, tento týden je to takové nějaké, řekl bych, lepší v porovnání s jinými dny, ale na těch exponovaných místech, které tak často opakujeme, tak situace je stabilní. Od zdip na Prahu dolů počítejte, že je provoz poměrně pomalý. Stejně tak z Černého mostu přes Belské letiště nahoru na Letňany. Stejně tak od Rudné na D5 až někam k Ořechu. Tady všude se zpomalíte a pojedete jenom ne pomalu, ale možná, že chvílema budete i stát. Mezi Běchovicemi a Štěrboholy na jižní spojici stejná situace a před Brnem nám to od Prahy začíná někde na úrovni Popůvek. Tak i tady tradiční zpoždění určitě bude. Počítejte s ním.
0: Víte, kudy ne? Dejte vědět ostatním Byťákům.
2: Volejte 210 32 33 34.
0: Muzika. Oblečení pro Byťáky. Vybavení pro sport, volný čas a výlety. Do přírody i restauračních zařízení. Pro Byťáky se slevou až 25%. klub.radiobeat.cz Menšinové sporty na Rádiu Beat.
3: Dálkový plavec Martin Straka skončil na mistrovství Evropy v Seině 18. v závodě na 10 kilometrů. Denis Borovka dohmátl hned za ním, mezi ženami byla Julie Pleskotová 21. Alena Benešová závod nedokončila. Český motokros měl další zastávku, tentokrát v Petrovicích u Karviné. Více Petr Kovář.
4: Dramatickou bitvu viděli diváci především v hlavní skupině MX1, kde v druhé jízdě upadl lídr této třídy, málkovský Kuba Terešák, a jízdu kvůli zranění nedokončil. Vítězem se tak stal slovenský motokrosař v barvách týmu Orion Litomyšl Pavol Repčák. Přes svým krajanem Kohoutem třetí byl čerstvý mistr Evropy z Lokte Vašek Kovář. V klase MX2 to také vřelo. Nakonec vždy cílem prolétl první Tomáš Pikard z družstva HT Group před Radouským z Orionu Litomyšl a Katriňákem ze Slovenska. Ve veteránech si to opět pohlídal veleskušený Petr Bartoš a juniorské 125 jasně ovládl Matyáš Vileta z týmu KRTZ.
3: Odjel se historicky první závod mistrovství Evropy ve flettracku, a to na dráze v rakouském Sant'Johanu. Mistrem se stal Finn Rantala a druhé místo obsadil Čech Vít Janoušek. Jablonecký automobilový pilot Libor Milota ovládl GT Cup Series na autodromu Most.
5: Se svým Audi GT3 týmu ISR Igora Salkvardy vyhrál oba sprinty i hodinový závod Endurance. Na scénu střední Evropy si odskočil po tříleté pauze, během které úspěšně bojoval v mistrovství International GT Open. Další ozdobou víkendu byla přítomnost dvojnásobného šampiona Formule 1 Miki Häkkinena, který doprovázel svou 15-letou dceru Elu startující ve Formule 4. Z autodromu Most pro Rádio Beat Martin Straka.
3: Americký triatlonista Lek vyhrál závod světového poháru v Rio de Janeiro. Náš Tomáš Demut obsadil 42. místo. Závod žen ovládla Slovenka Michaličková, naše Hrušková závod nedokončila. Cyklisté Tomáš a Matyáš Kopečtí skončili v závodu kolem Dánska v první desítce. Tomáš obsadil 7. a Matyáš 9. místo. Celkově vyhrál Belgičan Van Aert. To byly středeční sporty.
0: Rádio Beat.

To byli oni, Badfinger a Day After Day. Pojďme se podívat, býťáci, je středa, pojďme se podívat, jak se nám vyvíjí naše hlasování, beatové, áčkové, řekl bych, co se týká půlnočních alb. A ještě bych možná měl dodat áčkové cizokrajné. Není tam jediná česká kapela, což tak trošku může malinko naznačovat, jaká bude anketa příští týden na beatovém webu. V té aktuální si, aby se to dobře pamatovalo, dobře vedou Accept, album Accept, Asia s album Asia. Ti jsou zatím favority. Za nimi Apokalyptika, Place, Metallica, By Four Cellos, tam bych to ještě viděl na postupové šance. Menší už potom vidím dál u desky Animalism kapely Animals nebo u desky Idlewild South kapely Allman Brothers Band a už vůbec to nevidím dobře pro uskupení Adrenaline Mobs album Omerta, což mě trošku tak jako mrzí, protože to je zrovna moje oblíbená deska, ale co se dá dělat. Není každý den posvícení, vy to máte ve svých rukách a vy rozhodujete. No a protože je středa, tak už se to hlasování půlí a blíží se k tomu svému konci. Pokud jste to ještě neodklikli nějakým způsobem, měli byste na to myslet a odkliknout to, protože pak už bude pozdě.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Víťáci na čtyřech kolech.
1: Pojďme na to, Víťáci, cenového dvě, jednička na 122. je nová, je to ve směru na Prahu, tam počítejte s nákladákem, má ruplou gumu, tam krom toho, že jí mění a překáží to a může to být nebezpečné, tak co tam ještě taky proplétáte slalom mezi těmi cucky, tak jak to z něj padalo, takže potenciálně nebezpečné místo, buďte opatrní. Na D11 48 na Prahu, porouchaný auták, v tom horku nám ty auta prostě odpadávají. V Brně Černovická, v levém jízdním pruhu havárie osobního auta. Taky z 35 mi hlásíte kus pneumatiky na 29. kilometru ve směru Turnov-Liberec, takže to je někde na úrovni Jeřmanic. Tam projíždějte velmi opatrně. No a ještě jednu bych tu měl. To je pro změnu zase D1 na 293. ve směru jako od Ostravy dolů, tak počítejte, že se tam řeší havárie osobního auta do Svodidel. Všem šťastnou cestu a jděte opatrně.
0: Víte, kudy ano? Dejte vědět ostatním Víťákům. Ozvat se můžete i přes aplikaci Rádia Beat.

0: Audio Beat.
1: To je úžasný, jak to drží tempo. Tenhle projekt mi roste pod rukama rychleji, než jsem čekal.
2: To je síla Festoolu. Ta energie v baterkách prostě nekončí.
1: Poslouchej ten chod. To je síla. Sedí v ruce tak lehce, že o něm ani nevím a ten výkon tam prostě je.
2: Jo. S Festoolem se neunavíš, protože nářadí maká za tebe. Navíc, ten jejich servis ti kryje záda, abys mohl v klidu pracovat.
1: Hotovo. S takovým parťákem jde práce od ruky úplně sama.
2: Festool. Energie pro vaše nejlepší projekty.
0: Radio Beat. Počasí.
3: Hezký podvečer vám přeje Pepa Lábus. Zítra bude převážně oblačno až zataženo. Na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky i silné. Maximální teploty dosáhnou 32, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů.
4: Někteří to uvidí v televizi, ostatní si to přečtou. Ale vy už to budete dávno vědět. Čerstvé zprávy na Rádiu Beat.
3: Disciplinární komise extraligy ledního hokeje má nového předsedu. Od sezony 2026-27 se jim stane bývalý obránce Radim Byčánek, který po 8 letech ve funkci vystřídá Viktora Ujčíka. Rozhodla o tom na dnešním zasedání valná hromada Asociace profesionálních klubů. Potvrdila i další členy komise, ve které zůstávají Leoš Čermák, Tomáš Jelínek, Petr Kadlec a Libor Procházka. Řidiče na hradecké dálnici D11 zabrzí opravy vozovky. Silničáři zahajují rekonstrukci mezi 40. a 26. kilometrem ve směru z Hradce Králové do Prahy. Ode dnešního večera začnou dělníci s přípravami. Úsek zhruba mezi Poděbrady a Sadskou by měl být opraven za 2,5 měsíce. Státní zástupce obžaloval bývalého poslance Petra Wolfa za to, že se v Paraguaji vyhýbal vězení za dotační podvod. Znovu tak půjde před soud. Za útěk před vězením mu hrozí další 2 roky za mřížemi. Do České republiky byl vydán loni. Spojené státy uvalily další sankce na několik složek ruského ministerstva obrany, 2 ruské společnosti a 5 ruských občanů. Vyplývá to z oznámení amerického ministerstva zahraničí. Důvodem má být porušování amerických pravidel proti šíření zbraní do Iránu, Severní Koreje a Sýrie. Zprávy jsou v závěru. Teď už si vychutnejte hudbu 60. na Rádiu Beat.
0: O'clock rock na Rádiu Beat.

Středa, nestředa, živáky, neživáky, střídání, nestřídání, prostě six o'clock rok musí být. I dneska je takhle po 18. hodině a to už máme za sebou dva kusy humble pie a taky holý sicinerkis. Já jsem dneska vsadil bez nějakého dlouhého povídání na osvědčené klasiky z let 60. Stejně tak to bude i v případě té třetí 60-kové melodii, kterou obstará James Brown tady na beatu.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

Dobrý Juraj, hip na rádiu Beatej, Wonderworld. Klidně bychom to taky mohli pojmout jako pozvánku k víkendu, který se blíží. Je středa, tak budeme říkat, že víkend je ještě relativně daleko, ale těšit se člověk už může. A to třeba právě na tu britskou muziku, kam tohle zcela jistě taky úplně v pohodě spadá. Tak Juraj, hip dohráli tady na Beatu je 18.24. Já jsem přemýšlel nad tím oslým mostem k tomu, co budu hrát dál, protože to je taky vlastně taková cestová záležitost, ale Británie, ta tam zrovna zmíněna není. Je tam spousta míst, která se dají projet, dají se projet náklaďákem, protože tak to celý vlastně tenkrát před lety vzniklo, že to byl takový country standard kamionácké blues, by se tomu klidně dalo říkat, ve Spojených státech amerických a do dneška to tak jako je. Ale existuje i rocková verze, na které se podílela nemalá skupina slavných rockových, až bych možná řekl metalových muzikantů v čele s Robem Zombím. A ten jejich výsledek, téhle té country skladby, ten jako country vůbec nezní. I was told in my pack along the dusty Winnemucca when along came a semi with a high and canvas covered load. If you're gonna win a Mucca Mac with me you can ride. So I climbed into the cab and then I settled down inside. He asked me if I'd seen a road with so much

0: Vítoskop. Výlet do světa hraček pro dospělé.
1: Hezkou středu vám přeje Šimi. Tesla uvedla na český trh nejlevnější verzi modelu 3 za necelých 900 tisíc korun. Elektromobil nabízí dojezd přes 500 kilometrů a zachovává většinu výbavy dražších verzí. Podle testu patří mezi jeho hlavní přednosti nízká spotřeba a rychlé nabíjení. Slabší stránkou zůstává ovládání přes dotykový displej.
0: Vítoskop.
1: Sony po letech oživilo řadu ultrazoomových fotoaparátů novým kompaktem Cybershot RX10V. Novinka například umí natáčet video ve 4K při 120 snímcích za sekundu.
0: Vítoskop.
1: Cestující na Nymbursku jezdí v nových vlacích.
2: Na tratě mezi Nymburkem, Poříčany, Jičínem a Mladou Boleslaví vyjeli nové soupravy typu Stadler R1, které postupně nahradí všechny motoráky, hlavně regionovy jezdící na vedlejších tratích. Jde o vlaky, které dopravce pořídil ojeté z Německa a které prošly modernizací. Postupně by na tratě ve středních Čechách mělo vyjet 34 těchto vlaků. Honza Navrátil, střední Čechy.
1: Středeční Vítoskop tímto končí.
0: Radio Beat.

0: Sice cvíček na dortu kapely Vohnout na Rádiu Beat.
1: Kapitola 20. Smlouva s firmou. Mezi roky 1997 a 1998. Čte Zemánek.
2: Náš nový manažer Dan Petřík se hned usil do práce a tak se o dost zvýšila četnost našich koncertů. Využíval svých známostí mezi promotéry, takže jsme jezdili po republice a hráli, kde se dalo. Na punkových miniakcích, skateových závorech, v prapodivných klubech, na malých festivalech nebo jako předkapela s někým známějším. Dan kromě jinýho v roce 1997 zařídil, že jsme v Praze v klubu Belmondo předskakovali Sickov Idol, legendární americký hardkorový kapele. Poprvé jsme stáli na pódiu před opravdu velkým, i když dost ortodoxním publikem. Celý tohle období bylo pořád dost punku, kdy jsme zažívali spoustu srandy a dobrodružství. Jezdili jsme za cesták ve starý dodávce, na pódiu pili z flašek tvrdý alkohol a pak tam dělali nesmysly. Když jsme někam přijeli hrát, byli jsme vizáží i hudbou trochu jiný než ostatní. Mezi džískama a křivákama takovej prapodivnej tým z Prahy. Vesměs všude nás měli dost na salámu. Na jednom festivalu někde v horách, který pořádala taková banda přerostlých dřevorubců, jsme po koncertě šli za tím největším a nejhlavnějším prostýbenou 1000 korun na naftu a on řekl:
3: tak hele, dám vám dvě možnosti, jo. Buď odjedete bez peněz v klidu, nebo odjedete bez peněz a ještě dostanete do držky.
2: V tomhle roce jsme taky natočili v kompletní sestavě v profesionálním studiu naše první věci. Neměli jsme ještě materiál na celou desku, ale zároveň přišla šance mít hudbu na CD kompilaci, kterou vydávala jedna internetová firma. Celý se to motalo kolem snowboardingu, což zapadalo do sebe, protože jsme na prkně jezdili a vlastně všechny z toho tvrdého jádra znali. A tak jsme natočili v jednom studiu písničku Banány a snívec hory. Ta nám přišla taková tematická, neboť její text vzniknul v Krkonoších ve frontě na vleku.

Banány a hory byly v dost pestrý směsici písniček od jiných kapel. Tý kompilace vyšlo asi 20 tisíc. Část jako příloha časopisu Board a zbytek se rozdával na závodech a podobně. Celý nás to posunulo o rozdál. Pořadatelé koncertů si na základě poslechu alespoň dvou songů mohli představit, koho si k sobě zvou. A taky se to dalo pustit zajímavým lidem. Dan Petřík měl totiž vizi a tou bylo vydat desku u velký firmy. Velkých hudebních vydavatelství bylo v té době v republice 5 a v podstatě rozhodovali o osudech mnoha umělců a zásadně ovlivňovali hudební trh. I když to není tak dávno, tak pořád bylo minulý století a tenkrát panovala v našem odvětví úplně jiná situace. Oproti dnešku byl internet v plenkách a lidi vlastně teprve začínali používat hromadně mobilní telefony a tak stál hudební biznis na prodeji CDček a dokonce ještě kazet. Nešlo udělat to, že by si desku někdo natočil, vypustil a zpromoval sám, jak je to teď díky internetu a digitálním technologiím běžný. Tenkrát si ty firmy pečlivě vybírali, do koho investujou a v podstatě nikdo nikomu nevydal desku jen tak ze známosti. Když si někoho vybrali, zaplatili mu studio, fotografa, natočení klipů, protlačili ho do všech možných médií, prostě kromě zřizování koncertů se o něj kompletně postrali. Logicky měli pak z prodeje desek podstatný díl. A samozřejmě sledovali trendy v zahraničí a snažili se o český kopie všeho možného. No a zrovna někdy v té době se z naší oblíbený a do té doby normální, nemainstreamový skateový kapely Offspring stali díky klipu Pretty Fly for a White Guy světový megahvězdy. I u nás v republice to zafungovalo. Ten klip vyhrál několikrát hitparádu v ESU a firmy začaly čmuchat, jestli by se něco podobného nenašlo někde doma pod řípem. Na hudebním vydavatelství Sony Music si poslechli Banány a hory, zjistili, že jsme známí ze skateové scény, pak se šli podívat na koncert, tam viděli, že sice nejsme úplně Offspring, tak chvilku přemýšleli, nicméně nakonec nám nabídli smlouvu na 5 desek. Teď už to mělo být navážno. Stálo před náma rozhodnutí, kdy jsme v podstatě řešili jenom to, zda v případě podpisu smlouvy z naší kapely náhodou někdo nebude chtít dělat cvičený opice. Nepřáli jsme si, aby nás někdo tlačil do nějakých moderních sladkých cajdáků a snažil se z nás udělat něco, co nejsme, protože taková pověst tenkrát kolovala o hudebních vydavatelstvích mezi muzikanty. Z Molochu, kde pracují stovky lidí a dělá se tam ostrý biznis, šel prostě trochu strach. Ale byli jsme ujištěni, že se tak nestane. Smlouvu jsme podepsali a fakt, nikdy nám nikdo do hudby nekecal. A i když jsme se jim ve finále moc nevyplatili, tak s lidma ze Sony jsme měli vždycky velmi dobrý a férový vztahy. Ale to předbíháme. Prvním bodem ve smlouvě s vydavatelstvím bylo samozřejmě vydat desku.

Zase kus historie kapely Vohnout v jednom takovém audiobalení zvaném 30 svíček na dortu. To máme za sebou. Je 18.43, ještě stihnem Beatles, to vám můžu slíbit. Ještě stihnem určitě Survivor, to bychom taky měli nacpat do playlistu. Možná, že ještě i na Pink Floyd dojde. A pak už se budeme střídat, už je rádio být, už se chystají. No a Ota Seman, jak jsem říkal, prudce opálený a taky čerstvě oholený, vypadá trošku z dálky jako kožak, tak je připraven na dnešní večer z živáky Býťáci. Pokud máte nápad na živou muziku, kterou si máme dát dneska od 8 až do půlnoci, pište to sem jakýmkoliv způsobem, tedy myšleno buď SMS-kou nebo mailem, nebo zprávou z aplikace.

Classic Rock. Classic Rock. Radio Beat.

0: Radio B dohrávají. Petr Korál už je nachystán, jeho host Marek Brodský taky, oba sedí proti mně, takže už je za malou chvilku můžou vypuknout. No a večer po 8. potom Kožak a živáky, dáme si je spolu s Otou Sémanem, lehce opáleným a prudce vyholeným. Tak vám přeju, býtáci, příjemný středeční večer, zítra odpoledne se na vás budu opět těšit.
1: Na svůj výrobní provoz nemůžeš koukat jak pydlovo kámery. Ty musíš vědět o každém detailu. Software pro průmyslovou automatizaci Aveva ti to umožní. Vizualizuj, optimalizuj a pak už si jen užívej harmonie. Dodává Pantek. Mrkni na pantek.cz.
2: Aplikujte si Rádio Beat přímo do mobilu a mějte ho vždy po ruce.
3: Aplikace Rádia Beat je v Apple Store i Google Play.
4: A že jsme kámoši, nic za ní nechceme.
2: Je úplně zdarma. Stáhněte si ji hned.
5: Oslavte 85 let ikony Jeeping 2026. Sraz Jeepů, jízdy v terénu, muzika, dětský program i bohatá tombola nakonec. Sraz fanoušků a majitelů americké legendy. Jeeping 2026. Od 11. do 13. září Adventureland Bělá pod Bezdězem. Zařaď čtyřkolku a doraž. Info na www.klubjeep.cz. Lupeny na QR ticket.
6: No tak co ti řekl?
7: Blbý je to. Heleč ti.
6: Vyšetření statím. Nález pozitivní. Potvrzena akutní cerevisiální insuficience. Pro boha, co to je?
7: Chudopivnost, Maruško. Moje tělo si nedokáže vytvářet vlastní pivo. Proto ho musím neustále doplňovat.
6: Aha, takže ten novej hospodský kumpán bude doktor, že? A teď jdeš jako kam?
7: Na rehabilitace, Maruško, na rehabilitace.
2: A protože hudba léčí, my vám k tomu, no, cvičení, přidáme trochu té muzikoterapie. Laďte páteční flám. Každý pátek od 7 večer na Rádiu Beat. Uši Rádia Beat.
8: Uši Rádia Beat.
2: A Petr Korál.
0: Krásný večer vám přeje Petr Korál, začínají další uši a můj první úkol je pochopitelně vždycky stejný, přivítat hosta a tím je dneska Marek Brodský, bubeník skupiny Krachobet. Ahoj Marku.
9: Ahoj Petře, děkuji za pozvání.
0: Tak já myslím, že nemusíme nějak zbytečně otálet a půjdeme rovnou na první písničku, co ty na to?
9: Tak na mě něco zkus, no.
0: Tak jdeme na to.

0: Vaši Rádia Vít a Petr Korál.
1: A se mnou Marek Brodský a má poprvé a zdaleka ne naposledy slovo, tak hodnot.
2: No mě si udělá hroznou radost, já mám strašně rád Neila Younga, no. A je to fakt taková ušletitá radost a snažím se ty desky mít všechny a vzpomínám si na ten koncert, co byl ve sportovní hale, kde vlastně jako kapelu měl Pearl Jam a to byl teda neuvěřitelný nářez, no. To byl opravdu zážitek, který mi furt do dneška jako nějak ve mně je. A ještě mu přeskakovali Levelers, takže já jsem to měl dva v jednom, protože ty já jsem měl vždycky taky strašně rád, takže... No, Neil Young asi trefil skvěle, to mi udělalo velkou radost. Ale já teda nejradši mám Rust Never Sleeps z těch desek, no.
1: To jsem ale... se chtěl zeptat, které jeho období máš nejradši.
2: No, ale ono to může být tím, že myslím, že to byla první, kterou jsem měl. To vždycky hraje dost velkou roli, že?
1: Dost často, je to tak, no. Jasný. A co třeba jako nějaký jeho pravěk, tedy spolupráce s Crosbym, s Stillsem Nashem, i tohle od něj bereš?
2: Jo, no strašně, tak Deja Vu je skvělý. A teďko jsem si pořídil taková tlustá krabice, já nevím, jestli tam pět těch CDček, nějaký jenom koncerty. Mm-hmm. A takový ty vlastně, oni byli jedni z prvních, kteří dělali opravdu jako stadiony.
1: Jo, jo.
2: No a to je opravdu taky moc pěkný, no.
1: Budeme hrát ty česky zpívané věci a první přichází právě teď. Byť to říkám dopředu, ale to poznáš, je věc převzatá.
3: Světla už svítěj, večer za

ve větvích a skena lidi domů prchají. Před barem tu v dešti někdo postává. Jsi to možná ty, nebo jsem to já?

Czas, czas, czas. Niekde lámela.

zvolna poliká. A jsou tam stejný lidi, jsem tam možná a já. A holka náhle tvář tvou pohladí. I když není hezká, hezká se ti zdá. Přemýšlíš, a to jí odradí.

kdo ti z očí písek vymejvá a kdo nakrmí

0: čas, čas, co máš rád, je to čas, tvůj čas.
1: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
2: Uši Rádia Beat dnes s Markem Brodským, tak jdi do toho, líbilo, nelíbilo?
3: No, to se zhodně trefil do těch mých oblíbenců, protože jako ten Tom Waits je jasný, že jo, ale fakt jsem neuhodl, jako kdo to udělal tady jako česky.
2: No, je to člověk už teda dávno na onom světě, ale byl to Petr Kalandra.
3: Aha, jo, a na to bych nepřišel.
2: Nicméně, jako osobně.
3: Ale je to hezký, no jasně, no, jasně.
2: Já si myslím, že se snažil i jako vycházet z toho původního textu.
3: Jo, vypadá to tak, ano.
2: Že to docela, no a ty a Tom Waits, co? Jaký vztah? Vysvětlit?
3: No já to mám strašně rád, ale opravdu hodně, no. Dneska prostě se trefuješ dobře, no. Tam se, myslím, začal nějak jako u Rain Dogs. To byla, myslím, první deska, kterou jsem měl. Pak ještě, no, mě teda nejvíc baví, ještě jak se jmenovala ta před Train Dogs?
2: To ti neřeknu.
3: No, já už si nic nepamatuju, ale já na tom právě takhle před 70.
2: Nevadí, z toho se nestílí.
3: No. A pak, kdy mu tu údajně, jako víš, jak byla ta změna toho soundu úplně, že mu to údajně jako nějak jako Mark Ribot na to měl vliv, OK. Mm-hmm. No a pak už ty desky mě baví všechny jako hodně. Ale ne, že by mě ty první nebavily, takový ty na jazzlí, jako
2: Ty si prosluhej i tím, jako kdo tě zná, tak ví, že máš rád jednu britskou kapelu, nebudu jí jmenovat, předpokládám, že tohle teda tím pádem pro tebe bude opět snadný oříšek, tedy žádný oříšek. Nicméně já jsem vybral takovou neúplně provařenou věc, tak pojďme na ní.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Posloucháte Uši, se mnou tady sedí Marek Brodský, momentálně bubeník Krkov bandu, ke kterému se také dostaneme, ale teď je tady za účelem toho, aby zhodnotil píseň, která dozněla. Nuže, jdi do toho.
2: No jo, já jsem takový, nebo teda taky ta paměť už se lává, ale já jsem vždycky takový stonolog vášnivej. A tohle nějaká prostě druhá půlka 60. Že to je,
1: rok 67, přesně.
2: Takže Satanic Majestic.
1: Ano.
2: Jo, jo. No tak jo, jo. To byla, jako to není úplně nejoblíbenější z těch jejich desek, to já jsem měl takový pocit vždycky, že jako, když Beatles seržanta, tak mi tohle. Nebo nepůsobilo to na tebe taky, že to trošku jako hodně souvisí?
1: No, jako možná, no. Možná, no. Jo. To mě nikdy nenapadlo, ale něco na tom je, to je pravda.
2: No, a ti řeknu historku, jak jsem na ty Stony přišel. Jo.
1: Povídej.
2: Ale normálně mě moje máma, to jsem byl v 9. třídě a její nějaká kamarádka, emigrantka, poslala z Londýna takový jako veliký nažehlovací jazyk stonský.
1: Uh-huh.
2: A já jsem si to jako nažehlil na tu odrbanou jeans bundu a to jsem jako měl uholek dobrý. Ale vtipný bylo, že já jsem to měl napsáno Stones a tenhle ten nažehlovák, ale já jsem ještě neslyšel.
1: Uh-huh.
2: Víš?
1: No ale on byl pěkný ten jazyk. Jo?
2: On byl důležitý, no. Ale to právě vím, že v té 9. třídě to bylo akorát, že to byl nějaký pořad Větrník, myslím, že se jmenoval. A
1: no, no.
2: A oni vydali It's Only Rock and Roll a tam byly tři ukázky v tom rádiu. A, no a bylo vymalováno. Okamžitě.
1: Tak pojďme zase zpátky na tuzemskou scénu a dáme si jeden živáček.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: No. Avizoval jsem živák a sliby se mají plnit, takže jeden živák, co na to Marek Vrecký? No,
2: krásný pabrokový echtování.
1: Jo.
2: A zrovna tato taková načichlá těma pouks, tak to je fakt jako... My jsme s nima často z Náropu ještě dolmen hráli. Takže jsme se hodně potkávali na těch festiácích a... No a tak a co k tomu, veď? Škoda Karla Malíka, no.
1: No samozřejmě, a nejenom jeho, protože vlastně v loni umřeli dva členové, protože původně umřeli...
2: Jo, ještě Láďa Michálek, no.
1: Jirka.
2: Teda Jirka Michálek, no.
1: To byl hrozný rok. No a nicméně, tehdy jste se potkávali, jako když si hráš v Nahoru po schodišti do Ubandem, ale teď se potkáváš s jejich violončelistou, že jo, občas.
2: Jo, no jo, protože no jo. Máme v kapele Tomáši Šílu, no, tak a u nás není furt nějaký jiný povinnosti, máme ještě plastiky, ale no, ale nějak se to dá poskládat ty koncerty, no, jasně, no.
1: Čili teď mluvíme, abych vysvětlil o Jiřím Háskovi Kechovském a Kechov Bandu. I tam máte na kontě nové album, viď, Pochop se.
2: Jo, natočili jsme u Zdenka Šichýře v Hostivaři, jmenuje se to Domů, je tam 8 písniček a... No, ale co víš, Pochlup se, no, tak jako, hele, pro mě je strašně důležitý, že my, jak jsme se v té mý minulý kapele trošku jako znesvářili, tak tady je pro mě strašně důležitý, že já fakt mám furt pocit, že se na sebe hrozně těšíme, víš.
1: No, tak to je základ.
2: No, a ještě, to víš, jak to vzniklo, ta kapela?
1: Ne,
2: což to, a tím se nechci jako žádný zásluhy přivlastňovat, ale... To bylo tak, že já jsem nějak vez autem někdy prostě v zimě po ledě juru z Prahy do Brna s takovým nápadem, jakože už spousta kapel si vzala jako jeho verše do huby a že by jsem si to třeba vzal dramaturgicky na starost a že bychom z toho udělali CDčko. Uh-huh. A Jura říkala, to je sice hezký nápad, ale že to všichni udělali blbě. A až když jsme dojeli k němu, tak jsem zjistil, že má v koutě kytaru. Tak jsem do něj začal vandrovat, ať si tu kapelu postaví a ať to je tak, jak si to představuje. A on to nějak teda nakonec jako udělal, tehdy i právě s Láďou Michálkem taky, že jo, ten tam bubnoval, myslím, jako první. No a pak uběhlo 15 let a oni najednou říkali, hele, nemáme bubeníka, a tak ty jsi tak trochu vymyslel, tak si to pojď taky odskákat. Já jsem říkal, kluci, já jsem na to nešel 15 let a no, to nevadí, to je jednoduchý a to se naučíš, tak
1: a stalo se.
2: A stalo se, no. A mám z toho velkou radost.
1: My si z té desky samozřejmě něco pustíme taky, ale to až v závěru, nebo respektive dneska budou ty bonusy, jak já říkám, dva. Druhý to vysvětlíme, to bude ještě jiná kapela a její jméno už tady taky zaznělo. Ale teď úplně někam jinam.

0: Uši Rádia Beat a Petr Korál.
1: A se mnou dneska Marek Brodský, který má to právo a zároveň povinnost okomentovat to, co poslouchá. Nuže, tedy opět komentuj.
2: Ale to je skvělá kapela, Dave Matthews Band, je moje fakt jako velká láska. A já dokonce se přiznám, že když pomenu teda ty celoživotní stouny, jo, tak já jsem někdy, když jsem ještě dělal v Audio Video Review, tak mi někdo přines jako recenzi. To byla, myslím, deska Everyday. A okamžitě to jelo furt doma dokola. A je to asi teda, když pomenu právě ty Stony, tak je to asi jako asi v tuhle chvíli moje nejoblíbenější hrající parta. Teda. A hlavně teda živě. Jo, to...
1: A z jakého důvodu?
2: No, protože mi to přijde prostě tak muzikantsky jako našlapaný.
1: No to jo,
2: tohle
1: to
2: byl úplně ten vzorek, ale prostě tam je takový hudby a přitom, že z toho vyleze písnička. Jako fakt strašný nářez. A já jsem to vůbec netušil, když jsem si takhle oblíbil, že někdy přijedou, protože jsem měl pocit, že to je prostě čistě americká záležitost, že kde oni vyprodávají fakt ty stadiony. A,
1: tak je to americká záležitost.
2: No, no jasně, no. Ale i tou popularitou je to, že tam je to jako ještě jinak. Takže já jsem si jedal nejdřív v Londýně a pak v Berlíně. Až pak jsem zjistil, že teda přijedou, takže zatím dvakrát teda v Praze. A je to vždycky teda jako zážitek roku koncertní pro mě. No. A ten Carter Beaufort, který teda tam hraje ty bicí, to je opravdu jako čaroděj.
1: Tak teď ti pustím zase něco domácího a je to relativní novinka, takže nevím, jestli si to někdy slyšel, ale to nevadí, prostě mi záleží, jak se na to budeš tvářit.
2: Tak jdi do toho.

Viděl jsem v parku chlápka, měl povolený křandy.

manžel našel včera muže? Jak se místo něho s paninkou namáhá? Ženská je k světu? A kdo se divit může?

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Sluchové ústrojí tady má dnes prověřováno Marek Brodský, jak už jsem několikrát avizoval, tak co mu říkalo to ústrojí teď?
2: Tentokrát se naprosto vzdávám.
1: No dobře, já ti řeknu, co to bylo, ale jak to na tebe působilo? To musíš říct.
2: Asi tak jako příjemně, ale...
1: Co tě na tom bavilo nebo nebavilo?
2: Ale já nevím. Ne, no tak... bylo to příjemný, ale nemůžu nic konkrétního asi o tom říct. Tak vykecej mi to už.
1: Tak já ti dám nápovědu, že s tou kapelou si kdysi taky hrál jako host.
2: Nakecej.
1: Jo. Oni se původně měli takový sáhodlouhý název a teď už používají jenom zkratku DPVJU. Dřevěné pytlí v jutovníku.
2: Tohle bylo pytlí?
1: Jo.
2: Nekecej, no tak to jo, ano, s těma jsem točil desku u mě na chalupě, nějakou tu jednu z prvních. Jo.
1: No vidíš, tak tohle je lonská jejich deska.
2: No tak já jsem na nich byl teď v tom Unijazzu a tohle jsem třeba nějak jako, no já jsem na nich byl po hrozně dlouhý době. Oni se nějak naučili hrozně jako už jako hrát skoro. Nebo
1: že jo, víš.
2: Ano, no. A ještě tam nějakého toho trumpeťáka, který hrál, s kým to hrál?
1: S nějakým jako popovým umělcem.
2: S nějakým orchestrem velkým.
1: S orchestrem velkým, no.
2: S Maruškou Rotrovou nebo něco takového.
1: Nevím, jestli s Hipšem nebo s něčím takovým.
2: No. A ten se tam nějak chytnul a asi ho baví takhle jako blbnout z chulkova. A no, tak já jsem byl u toho, když to kluci zakládali. Jo, my jsme s Bezrem totiž vyrostli ve stejném domě, víš. Známe strašně dlouho jako od malinka, nebo od jeho malinka. Byl asi 15 a on byl ještě úplně malý chlapeček a strašně se styděl zdravit.
1: Až tak. Dobře, tak teď zase někam, to můžu říct asi rovnou, za velkou louži, ale víc už napovídat nebudu.
2: Dobrá.

0: hráči Rádia Vít a Petr Korál.
1: Za námi je jedna věc nasáká tím americkým jihem, troufám se tvrdit. A co tomu říká Marek Brodský? Sám jsem zvědav.
2: Marek Brodský tomu říká, že Ormeni byli naprosto skvělá kapela. A prostě ta souhra toho Dickie Betts a toho Duana Allmana, prostě kytarová, to je prostě fakt jako čirá krása. A no, ale oni měli tu úmrtnost taky takovou, jako ze začátku, že protože ten Duane Allman se zabil na motorce a ten Barry Oakley, ten basista, ten se nějak na motorce zabil asi o rok později, takže to taky bylo docela drsný. No ale potom, no já mám hrozně rád, on to nějak začalo tím, že byly neúspěšný ty studiový první desky, nebo první, nebo já nevím, jestli dvě byly předtím. A oni furt říkali, nebo někdo, ten producent říkal, no ale tohle kapela, která prostě funguje jako živě. Takže pak natočili slavný Fillmore East a Eat a Peach a takže to je dobře, mám rád, že si pustil zrovna jako živák.
1: Jo, byl to živák.
2: No. A pak to mám, oni pak měli taky skvělý kytaristy, že jo, tam byl Warren Hines a Derek Trax, buď se, nebo bez se. Takže ono to, jako celou jejich existenci, to byla jako skvělá muzika, no, ale těch prvních pár desek, to je velká krása.
1: Prostě The Allman Brothers Band. No a teď zase něco zpívaného naší mateřštinou.
2: To zase bude vedle.

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia Beat.
1: Jak jsem říkal, vrátili jsme se na domácí rockovou scénu a od toho, aby ji okomentoval, je tady samozřejmě se mnou nadále Marek Brodský, tak jdi do toho.
2: A já tentokrát vím, protože Dan Kout mě pozval na křest do malostranské besedy, takže vím. Ale tu desku nemám ještě jako naposlouchanou. My jsme se skamarádili před nějaké jako hodně lety, ale to bych si typnul třeba 30.
1: Kdy, to říkal, že to je hodně dávno.
2: No, kdy jeho žena, kdy zkoušeli na chalupě jeho tehdejší ženy, která má chalupu v Kytlici a já jsem tam chalupu měl taky. Takže my jsme v volném čase jako asi spáchali hodně různé haby. A od té doby se nějak jako kamarádíme, ale pak jsem ho leta neviděl a strašně příjemný bylo na tom křtu, že mi úplně, jak já už mám tu paměť zdevastovanou, tak mě hrozně překvapilo, že mi naskočily ty starý pecky jeho, který jsme si prostě pouštěli před těma 30 lety. Okamžitě jsem věděl, ale tu novou desku ještě jako neznám. No.
1: Vlastně jenom pro pořádek, to byla titulní její píseň, tedy A nebo ne, tak se jmenuje celá deska a je to vlastně novinka Dana Kohouta po 30 letech prostě, protože to vyšlo v loni někdy na podzim a ta předcházející vyšla v roce 95 a ta první asi už v roce 90, takže on toho moc nenatočil, to víte, musí vysílat v rádiu Beat třeba, že jo, tak
2: není čas.
1: Tak jo, tak zase někam a vlastně pro dnešek naposledy zahumna, jak já říkám.
2: Tak to zkus.

0: Naši Rádia Beat a Petr Korál.
1: Taková reggae pohodička do těch teplých dnů, ale jamajská kapela to nebyla. Co to bylo, to asi můj host, tedy Marek Vrcký, ví.
2: Jo, to byl skvělý nápad vymyslet Traveling Wilburys. A já nevím, kdo s tím přišel. Myslím, že George Harrison byl jako iniciátorem toho.
1: No to probíhalo nějak spontánně, každopádně. Chápu, že tahle super skupina se tím líbí.
2: Natočili skvělý dvě desky, jedničku a trojku.
1: No, to je ten paradox, ano, dvojka nebyla, marně byste hledali.
2: No a taky, hele, už tam máme taky tři, co tu nejsou.
1: Je to tak, bohužel. Takže další deska, ta pětka nebo sedmička asi.
2: Už asi nebude.
1: Asi ne, no.
2: Tak řekneme lidem, to oni vědí, kdo byli Traveling Wilburys.
1: Klidně mi to řekni.
2: No, já si myslím, že už nechám na tobě. No tak kdo tam byl? Bob Dylan, Roy Orbison, Tom Petty, George Harrison a co? Jeff Lynne, no.
1: Tak. Prostě super skupina. No a my se vlastně blížíme k závěru. Slíbil jsem dvě písně, dvě bonusové písně. První bude z repertoáru Háska Krchovského, tedy Krchov Bandu, a z té nové desky Domů. Výběr na tobě, co si pustíme.
2: Já nevím, já takhle z hlavy to nevím.
1: Tak já tam mám připravenou, co jsi mi navrhoval, Pocity viny.
2: Tak je dej, no.
1: Jdeme na ně.

Sam, ocete mi vyny, všichni jsou normální, jen já jsem jiný. Dozrál jsem k úlevě, nevelké v loni. Vždyť já jsem v pořádku,

0: Petr Korál a jeho prověrka sluchového ústrojí. Uši Rádia B.
1: To byl J.H. Krchovský a Krchov Band, tedy skupina, kterou tady zastupoval bubeník Marek Brodský. A on pochopitelně byl dlouhá léta spojený s jinou kapelou, tedy se skupinou Nahoru po schodišti Dolu Band. A ta vlastně teď má, paradoxně, byť už vlastně neexistuje dávno pod tímhle názvem, na svém kontě něco nového. Co to je?
2: No, podařilo se vyhrávat. Ty znáš Vaška Kozuka, že?
1: Jo,
2: to je takovej jako velký fanoušek starého schodiště a hrozně se o to vždycky staral a zajímal. A ten si vzal na starost, že prostě sežene všechny možný demáče, který jsme ze začátku dělali, které nejsou na žádných deskách. A vydal to Lubožoudek, Galénu.
1: Galén.
2: A jsou to opravdu takový, jako, fakt demáče. Fakt se tomu dá říct jedině jako demáče. A natáčelo se, něco se natáčelo v Redutě u kamaráda. A
1: já
2: tak
1: jsem
2: se
1: koukal
2: to prostě
1: hodně, pustil, že hodně se toho natáčelo v Redutě.
2: No. Ale vlastně teda ti chci i poděkovat, protože nebejt z tebe, tak to asi nevzniklo, protože jsi našel v tom archivu taky u sebe spoustu věcí, o kterých jsme už ani nevěděli. Takže děkuju, Petře.
1: Potěšení na mé straně. Marek říkal, ať si z toho dvojcedečka, které se jmenuje Kyselá prdel, abych si případně vybral sám, dám je několik typů, tak já z těch jeho několika typů jsem vybral jeden. Ta skladba se jmenuje Koloběh slávy a je to vlastně demáč právě vzniklý v Redutě už v roce 85. Může být?
2: No, může, až takhle pozdě, já myslím, že to je starší.
1: Podle bukletu informačně velmi obsáhlého, je to 85.
2: Kozuk to ví nejlíp.
1: Tak, to byl Marek Brodský, já ti děkuju za návštěvu.
2: Já děkuju, bylo to tu fajn.
1: A loučí se i Petr Korál, teď už Nahoru po schodišti Dolu Band a Koloběh slávy.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
1: On už to tady provařil a vlastně tak trochu i avizoval Standa Rubáš během odpoledne, že jsem se vrátil. Ano, je to tak, po 14 dnech dovolený jsem dnes nad ránem se vrátil zpátky do Prahy. Musím vám říct, býťáci, že přebíhání z klimatizované haly vedrem do klimatizovaného autobusu, pak zase přeběhnout další kus neklimatizovanou částí a do klimatizovaného letadla a podobně. Však víte, jak to chodí, takže trošku ochraptělej jsem, občas trošku kašlu, kdybych náhodou v průběhu toho, když s váma budu mluvit, začal kašlat, neznamená to, že kašlu na vás, ale prostě to tak je, jo, někdy něco třeba může takovýmhle způsobem fungovat, nebo fungovat hůř, jo, takže s vámi nabítu Ota Seman po 14 dnech navrátivší se s, teď vlastně, když bych řekl z teplých krajin, tak to není úplně správně, protože poprvé v životě se mi stalo, že od moře jsem se vracel sem k nám do většího tepla, než bylo u toho moře. To se mi ještě nikdy dřív nestalo.

na maily studio@radiobeat.cz. Můžete psát i na naší beatiáckou apku a tam můžete i namlouvat ty vzkazy, což je úplně nejlepší situace, nejlepší varianta, když to prostě stisknete, nahrajete, odešlete, já se s tím tady poperu. Takže co budete chtít zahrát z těch živáků, říkám, je to skutečně středa, to znamená jeden živák za druhým, tak se do toho můžete pustit. A konec konců můžete zkusit i zavolat sem do studia na 210 32 33 34, což je ale vlastně, řekněme, trošku komplikovaná situace, protože ne vždycky se dovoláte. Těch volajících je hodně. Tak, jak říkám, větší šance je, když to namluvíte na tu beatiáckou apku. A myslím, že jsem teď řekl na úvod toho dost, ještě můžu teď jako dodat k té první písni, co nás čeká. A to napsal Pepa. Pepa píše z Hrotovic. Pink Floyd, Comfortably Numb, když by bylo z Puls. Nejkrásnější skladba ve vesmíru a okolí. Přeju krásný večer z Račic u Hrotovic. Už i u nás dnes po 3 měsících spadly asi 2 mm vody. Křepčíme radostí a dobýváme se do kostela. Farář nás nechce pustit do božího stánku, že jsme pod vlivem. Dal bych mu taky fouknout moralistovi. Krásný večer, plný živáků, přeje Pepa. No, no, v kostele, a v kostele je docela příjemně, no. Kdybych měl kostel po ruce, šel bych se tam možná i vyspat, protože klimatizaci doma nemám. Ale já s těma klimatizacema moc úplně kamarád nejsem. To jsem už konec konců avizoval. Takže teď jsou tu Pink Floyd a Comfortably Numb.

0: Tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Ota, rádio Beat, halo.
3: Ahoj, Oto, já tě zdravím, tady Alana z Mohelnice.
2: Čau, Alčo, z Mohelnice, stlum si rádio, prosím tě, jo. Tak,
3: a... Mám si ho stlumit?
2: No jasně, stlum to, protože ono nám to bude pak hvízdat, že jo, to nám chytá pak vazbu. Tak, dobrý, v pohodě. No a...
3: No
2: hele, jak se může člověk mít na dovolený? No dobře, no, samozřejmě, jak jinak, že jo, když si ji sám vybere a zaplatí. Tak, takže, povídej, co dáme za muziku?
3: Dáme Ozzy Osbourna, Mr. Crowley.
2: Mr. Crowley dáme, jo, živě, pěkně. A pro koho to bude, prosím tě?
3: No bude to taky pro sebe, pro mě a pro mého přítele.
2: Jo, a přítel je tam s tebou teďka?
3: Není.
2: Ne. A ten je dovolený a nechal tě doma, viď, určitě.
3: No, no já jsem ti chtěla zavolat, víš, tak proto.
2: Jo. No hele, tak ho pozdravuj a dáme Ozzyho živě pěkně, jo?
3: Děkuju moc, krásně.
2: Čau, ahoj.
3: Čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli.
1: Nabít posloucháte živáky jeden za druhým, dáme zase něco písemného. Už odpoledne přišla zpráva od Vojty. Vojta mi napsal, ahoj oťas, respektive ještě Stando, on to psal tedy v době, kdy tu ještě Standa seděl, nepřál a Standa to označí vždycky ty maily, takže já pak vím přesně, že tohle to mám zahrát. No, nepřál bych si teď nic jiného než Jethro Tull, třeba Take a Break, jako čerstvou vzpomínku na sobotní loket, jedním slovem famózní představení o Tendersonovy bandy. Ten chlápek je hudební genius. Moc dík a zdravím Rádio Beat a všecky beatáky, píše Vojta, a já mu to přání splním. Tady jsou Jethro Tull, Take a Break.
2: Now then, let's see if we can spot the over 25s in the audience. See if you remember this one.

0: bez lupenu v kotli.
1: Nazdar Oto, prosím, prosím, po standu Hranického s citronem, něco živýho, cokoliv, je to prostě náš Big Beatovej pán Bůh. Díky moc, pro všechny, co poslouchaj a makají. Ahoj, Achtung ze Šumperka.
2: Zahradní slavnost.

0: Radio Beat.
1: Symbolic Open Air slaví 10 let na scéně. A když oslava, tak s naprosto unikátním line-upem. V termínu 21. až 22. srpna vystoupí ve Třech dvorech u Kolína legendární Benediction, Xentrix a švédští Interment, kteří sebou přivezou i spřízněné Moondark. Dále vystoupí islandští Sororicide, kteří ještě nikdy za svou více jak 37-letou kariéru nehráli mimo domovský ostrov. K tomu navíc dalších více než 15 kapel od nás i ze zahraničí. Symbolic Open Air 21. až 22. srpna Tři dvory u Kolína. www.symbolic.cz.
2: Dobrý večer, máte vybráno?
3: Dobrý den, pane vrchní. Nejím maso, vejce a mléčné produkty. Mám alergie na ořechy a vyhýbám se lepku. Tofu mi také nechutná. Co byste doporučil? Co by bylo nejlepší si objednat?
2: V tom případě bych vám, madam, doporučil taxík.
4: A vy si dáte? U nás omezení neplatí. U nás si zaručeně pošmáknete. Rocková pípa Rádia Beat. Objednejte si, na co máte chuť, a patřičně si to také užijte. Náš pan vrchní je vždy dobře naladěn a vždy dobře připraven na každou situaci. Laskominy na vaše přání servírujeme každou sobotu od 7 večer. Rocková pípa na Rádiu Beat. Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
5: Na Beatu s vámi Ota Semana, je čas načít další hodinu živáků. Jsem tu až do půlnoci, plním vaše přání, pojďme si ještě zopakovat, že je potřeba, abyste buď tedy psali SMSky na 720 001 222 nebo na studio@radiobeat.cz, to jsou maily, co jste asi pochopili. Můžete psát i na beatáckou apku, kam můžete i namlouvat vzkazy, to znamená jednoduše nahrávátko, stisknete, namluvíte, odešlete, já to tady potom odbavím, zpracuju. No a hrajeme dnes jeden živák za druhým. Je tu taky samozřejmě varianta zkusit se dovolat na 210, 32, 33, 34, dáme řeč a pak třeba vyberem i nějakou tu muziku. Takže se do toho pustíme. Teď mám tady před sebou jednu zprávu od Jirky. Jirka s Alčou, to je vlastně dvojice, která mi tady píše. Nevím, kdo z nich držel v ruce ten mobil, když to psal, ale je to přes naší beatáckou apku. Bez lupenu v kotli, dobrý večer do beatu. Můžem dneska poprosit o živák Maidenu, sedmého syna, anebo cokoliv jiného, pro všechny býťáky a hlavně s přáním Brusovi k jeho pátečním narozeninám, vše nej, ať mu to zpívá dál jako doteď. Už teď se těšíme na jeho vystoupení ve Zlíně na Masters. Předem moc děkujeme Jirka s Alčou. Tak, Jirka s Alčou si to teď tedy užijí, protože si pustíme sedmého syna. A no, nebudu to asi zdržovat, jdeme na to, je to pěkná kláda, je to více jak 10 minut, tak si to pěkně užívejme společně. Tady jsou Iron Maiden. This track is called Seventh Son. I'm a Seventh Son.

0: Tak tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: Dobrý den, tady Tomáš.
2: Tomáš, čau.
1: My bychom byli... můj děda má narozeniny.
2: Kolikátý? Kolik je dědovi? Řekni mi, kolik mu je. Umíš 60. to spočítat? 60 mu je?
1: Ano, 60.
2: To je mladý kluk, člověče. To si ty ani neuvědomuješ, jak je mladý. Co bys mu chtěl zahrát, dědovi?
1: No, my bychom chtěli pustit od Judas Priest Painkiller.
2: Painkiller. A pěkně naživo, aby to mělo správný říz, jo?
1: Jo.
2: Jo. A děda tam sedí teďka s vámi a slaví, nebo jak to je?
1: Jo, teď vás poslouchám.
2: No tak to je dobře, tak jo, tak si pustíme Painkiller, jo? Měj se, čau, ahoj. A že přeju dědovi všechno nejlepší.

Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na Beatu.
1: Na Beatu valíme živáky jeden za druhým až do půlnoci, plním vaše přání a jedno z nich dorazilo od Beaťáka Vojty, který je teď za volantem, píše: zdravím, jsem na cestě z Chorvatska do Liberce, zahrajte tam prosím písničku ZZ Top Lagrange, díky, Vojta. Tak Vojto, hlavně bezpečně, ať dojedeš, to je samozřejmě důležitý, a jestli ti tahle ta písnička pomůže k tomu, aby ta jízda odsejpala a byla příjemnější, tak já myslím, že to bude úplně ideální, abychom si ji dali, a to pěkně v živý verzi. ZZ Top Lagrange právě teď.

všechno je nesporné uprostřed zmatků. Kde je vše vidět, sotva cestu zná. Kde je to jasné, tam cítím spor a hádku.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Večer živáků na Beatu pokračuje, jsme bez lupenů v kotli a já jdu na další přání. Tentokrát tedy nebudu prohrabovat beatáckou apku, ale vrhám se na SMSky. Přišla mi od Indiana z osady Skalice. No, takhle se podepsal. Píše ahoj, něco od Omegy pro mého tátu a mou rodinu a též komplet celou rodinu jménem Srbovi. Díky, Indian z osady Skalice. Takže se teď přeneseme do roku 1999 na maďarský Nebstadion, abychom si poslechli Eiffelův koncert. Tady je Omega.

0: bez lupenu v kotli.
1: Čau Oto, tady David, zahraj mi tam prosím tě živák od Kabátů, Když se u nás chlapi poperou. Díky, čau.
2: Západá se si všim, že píseň Frau Fogarouchová zpívali i ty, který o tom nemůžou mít ani šajn. Západá tady v prvních řadách, doufám, že jste si to všichni přeložili, takže opatrně s tím, aby vám to nezůstalo potom. Ale i tak jsem rád, že jste tady přesto zasraný počasí vydrželi. Já jsem rád, že jste hlavně přišli a vydrželi. Já jsem rád, že nás dokážete poslouchat, doufám, až do konce. Chci poděkovat všem kamarádům, kteří se na tomto turné podíleli. A buďme všichni v pohodě!

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: No a je to, minuli jsme 22. hodinu a to znamená, že vstupujeme vlastně do druhé poloviny dnešních živáků na Beatu. Tedy jsme bez lupenů v kotli a já vám plním vaše přání na ty živáky, který chcete slyšet, který by tady měli zaznít. Uslyšíme Queeny za chvíli, protože mi napsal Martin, ale k tomu se dostanu. Nejdřív jenom zopakuju, že můžete psát SMSky na 720 001 222, maily na studio@radiobeat.cz. Přes Beatiáckou apku můžete taky objednávat písničky písemně a zároveň ale i řekněme ve zvukový podobě, tam je to jednoduchý, stisknete nahrávátko, namluvíte, odešlete, hotovo. No a pak je varianta tedy dovolat se sem do studia 210 32 33 34, já jsem o ta semana, přeji pohodový večer u těch živáků, který máme, slíbil jsem ty Queeny, no konec konců on si o ně napsal Beaťák Martin. Martin píše, ahoj o to, prosím živák od Queen, Hammer to Fall, je to můj první vzkaz přes apku, díky Martin. Tak jsem rád, Martine, že ses to naučil. Věřím, že se to naučí i řada dalších Beaťáků, že si tu apku stáhne do svých mobilů. No a úplně ideální je potom, když se vám to nebude chtít psát, tak abyste to namluvili a poslali v té hlasové podobě. To je takový osobnější. Jo? A teď si dáme tedy Queeny, Hammer to Fall. Hammer to Fall!

0: Tady to žije. Bez lupenu v kotli. Na rádiu Beat.
1: To, co jsme slyšeli před malou chvílí, to byly Saxon a jejich živák. Teď se dostane na Metaliku. Hanka mi napsala přes naší beatiáckou apku. Přeji pěkný večer. Všem a moc prosím o Metaliku Battery pro mého nejúžasnějšího manžela Anděla. Děkuji moc, Hanka z Chomutova. Vidím, že Hanka je anděl. Taky, jo, asi příjmení. No dobře, tak těmhle těm andělům teď momentálně pouštím Metaliku Battery.

0: good here, man. Stay wild, motherfuckers. Delicacies, see ya.
1: Radio Beat. Radio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+ a nebo pomocí aplikace ve vašem mobilním zařízení.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Na bítu.
1: Bez lupenu v kotli na bítu posloucháme jeden živák za druhým na vaše přání. To další přání je momentálně z Českých Budějovic od bíťáka Romana, který mi napsal SMS-ku na naše číslo 720-001-222. Píše: ahoj, jestli můžeš, zahraj prosím v živácích od Deep Purple, Když slepý muž pláče. Bylo by to pro všechny bíťáky, kterým se také líbí tahle muzika a kteří třeba taky celý den něco dělali. Myslím, že něco dělal celý den každý, i kdyby to bylo jenom ležet na zádech, je to taky něco, jo? A každopádně tu písničku tu si teď dáme. When a Blind Man Cries, tady jsou Deep Purple.
2: Thank you very much. Well, we're going to do some different stuff tonight, obviously, as we have such an opportunity to do this sort of thing. Here's a blues thing, has its brighter moments, it's called When a Blind Man Cries.

0: Thank you.
1: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na Rádiu Beat.
2: Paťan z Hlučína je další z těch, který využívá, pochopil a nainstaloval do svého mobilu aplikaci a přes aplikaci posílá vzkaz ahoj, mohl by si zahrát taťkovi důchodci Karlovi od Lynyrd Skynyrd Simple Man, ať mu to večerní ochlazování po tom dnešním peklíčku venku lépe utíká. Dík a všem, tady jsou pak jako ty takový ty vločky, jo, jako smajlíky nebo nějak prostě to, zobrazený vločky, jakože asi ochlazení. Jo, každému by přál nějakou lednici anebo klimatizaci. Tak, dobře, od Paťana z Hlučína tohle přání já teď plním. Tady jsou Lynyrd Skynyrd a Simple Man a jejich živá verze.

0: Jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: No býťáci, letí to letí, už jsme minuli 23. hodinu, dá se říct, že 23. hodina odbyla, jak se říká. No a my vlastně tím pádem vstupujeme do poslední hodiny dnešních živáků na Beatu. Bez lupenu v kotli si za malou chvíli užijeme poměrně dost art rocku, ale k tomu se dostanu ještě předtím, jenom upozorňuju 720 001 222 SMS brána, kam můžete ty přání psát, i když já myslím, že už to bude docela jako poměrně zaplněný, takže uvidíme, na co se ještě dostane. Každopádně, tam můžete psát na studio@radiobeat.cz nebo využít býťáckou apku, a to jak ve zvukové podobě, tak v té písemné. Případně se můžete pokusit dovolat na 210 32 33 34. Já jsem Ota Seman, přeji příjemný poslech těch dalších živáků, a ten, který uslyšíme teď, ten vybral býťák Vladimír, který píše až ze Slovenska, protože píše: ahoj Ota, čo tak pull me under naživo od Dreamu na Slovensko. Díky moc, Vladimír z Prievidze. Prievidza. Tak tam a nejen tam putuje tahle ta píseň a myslím, že udělá radost mnohým vyznavačům téhletý muziky, tedy art rocku i tady u nás. Tady jsou Dream Theater a Pull Me Under.

Radio Beat.

0: Tak tady to žije.
1: Bez lupenu v kotli.
0: Na rádiu Beat.
2: Ahoj, Oto. Mohl tady Filip ze Zlína a ještě s Tomem.
3: Nazdar, Filipe. Čau.
2: Mohl bych tě poprosit o písničku?
3: No, povídej, jakou?
2: Od skupiny Kiss.
3: Hmm.
2: I was made for loving you.
3: Jasně, a živě si jí dáme, protože je to večer živáků, že jo, takže my to máme dneska všechno jako na koncertě tady, že jo.
2: No právě.
3: Jasný. No tak jo.
2: To
3: lepší. Jasný, a ty jsi teda Filip a je tam ještě Tom, si říkal, nebo?
2: Ano, je tu jo. Se mnou ještě Tom.
3: Jo, a to je kámoš, nebo co to je, brácha, nebo jak to
2: jo,
3: má?
2: To je kámoš.
3: Kámoš prostě, a teď zrovna sedíte a užíváte teplýho večera, jo?
2: Jo, občas
3: až moc teplého. Jo, dobře. No tak jo, hele, do tohohle nebudu zasahovat, ale dáme si ty kysáky, jo? I was made for loving you. Čau, ahoj.
2: Díky moc o to, čau.

Rádio Beat. Rádio Beat. Naladíte v digitálním vysílání sítě DAB+, a nebo prostřednictvím internetu na www.radiobeat.cz.

0: Večer živáků na vaše přání. Bez lupenu v kotli. Nabítu.
1: Půlnoc se blíží a to nezadržitelně, ale nějaký ten živák ještě stihneme. Píše mi tady Býťák Jarda, STP, no to je jedno, píše, ahoj, teď už sedíme na zahradě a je příjemně, zahraj Razamanas od Nazaret, dík STP Jarda. No, budem u toho, že je to prostě Jarda. Každopádně Razamanas a Nazaret, to je to, co míří právě teď k ním na zahradu. Ahoj k vám, a k vám, a k vám, tady jsou Nazaret.

0: jenom živá muzika a pouze na vaše přání. Bez lupenů v kotli. Na rádiu Beat.
1: Mám tady jedno z posledních přání a to je pro Bíťáka Ivana. Tedy Bíťák Ivan napsal přes Bíťáckou apku: ahoj Oto, rád bych si nechal zahrát písničku od YouTube, která popírá rčení kdo hledá, najde. Aneb Bono je prostě smolař a neumí hledat. I still haven't found what I'm looking for. Tak to by mělo být pro všechny, kteří už našli. Tak jako já jsem našel svoji milovanou manželku a taky rádio Beat, píše Ivan. PS, vím, že je to spirituální a gospel, ale už by taky Bono mohl najít, přejme mu to. Takže, co se spirituálního, no, jako gospel, já musím říct, že tuhle tu píseň mám strašně rád v té verzi, kde je nahraná v tom kostele s černošským sborem, je to z desky, tuším, Redland Ham z roku 88, ale my si teď pustíme jinou stadionovou záležitost z roku 2010. Tady jsou U2 a tahle je jejich nejslavnější, no je to těžký, jestli říct nejslavnější, ale jedna z těch nejslavnějších písní, nejenom pro Ivana samozřejmě, pro všechny, kdo hledají, ať najdou. The little bit of Dennis Hopper throwing in.

Tak býťáci, maloplatný půlnoc se blíží a je tady tedy závěr dnešních živáků na beatu. Bez lupenu v kotli bude končit a to závěrečné přání, tak to je od Pepy Sklatov, takže obstará muziku Frank Zappa. Píše, ahoj, našel bys tam nějaký živák od Franka Zappy. Je to můj velký oblíbenec. Moc děkuji Pepa Klatovi. Takže Pepovi a vám všem na závěr dnešních živáků pouštím Franka Zappu a Zoot Allures. Mějte se a dobrou noc.

0: Krásný večer, býťáci, v tuto chvíli už je tu spolu s vámi Jirka Rogl a přímo naproti mě, tady u nás v tom našem studiu Rádia Být na Vinici v pražských Strašnicích, usedla jako můj milý host fotografka Pavla Hartmanová. Oj, Pájo.
1: Ahoj, dobrý večer.
0: No a já si můžu ještě doplnit, že jsi především fotografka hudební, je to tak?
1: Je to tak.
0: My tím pádem můžeme asi říct nebo prozradit, že se známe právě z podpódia, zkrátka z těch a obvykle, ale nejen velkých koncertů zahraničních hvězd, které máme tu čest, že jo, fotit. No a naposledy jsme se potkali na Perfect Circle ve Foru Karlín, kde mimochodem byla skvělá francouzská předskokanka Jenny Beth, je to tak, viď?
1: Je to tak.
0: Ta se mi hodně líbila. To bylo.
1: Jirka má vždycky zmáklý všechny předskokany a všechny interprety, ví, kdy se co stane, takže i když nejsem úplně připravená stoprocentně, tak vím, že to, že ho potkám, je záruka toho, že budu mít super fotky.
0: No tak to mě těší, ale já jsem, víš, proč jsem o tom mluvil, že ty jsi mi tam vyprávěla, protože to bylo hned na začátku prázdnin, že vyrážíš na Tábor, ale nejen tak na ledajakej, tak se chci zeptat, protože už je asi po něm, jak se povedl a řekni, co to je za tábor.
1: Je to tábor pro děti z dětských domovů z celé České republiky, který zaštiťuje neziskovka Dobré víly dětem, kde dobrovolničím už nějakým 6. nebo 7. rokem, myslím, a každoročně děláme sportovní tábor v Krkonoších na Zvonařce. Takže pro 30 dětí jsme se snažili udělat nějaký hezký sportovní i nesportovní program na takový hezký horský chajdě. A myslím si, doufám teda, že měl úspěch.
0: No tak to je úžasný, hele, a ty když teda tě tady představuji jako fotografku, tam se přímo nabízí třeba pro ty děti udělat třeba nějaký workshop nebo tak něco, děláš něco takového?
1: I taky jsme dělali nějaký workshopy, jednak jsme dostali, tímto můžu asi rovnou poděkovat Sony, protože, protože nám dali 10 foťáků, na kterých jsme si mohli zkoušet s dětma všechno možný. To už je nějaký ten rok zpátky, nějaký foťáky jsme rozbili v procesu, ale jo, občas děláme i nějaký workshopy a myslím si, že je to fajn, že se děti můžou trošičku něčemu novému naučit a rozšířit si obzory, co třeba v budoucnu někdy můžou dělat.
0: Když jsme u rozbíjení foťáků, mně se zdá, že ty si rozbila rodičům laserem nějaký, viď? Je to tak?
1: Je to tak.
0: Jak se to stane?
1: Hele, chodila
0: já,
1: jsem...
0: Já to teda vím, ale tak, aby víťáci to nemusí vidět.
1: No, já jsem moc ráda chodila na koncerty s kamarádama a moc ráda jsem je zaznamenávala, už když mi bylo nějakých 14. Takže jsem
0: to mamce... tak před 2 lety, že jo, přibližně.
1: No, kéžby. Takže jsem mamce ukradla takovej, nebo ukradla, půjčila jsem si takovej malej kompakt od Canonu, měl asi 5 megapixelů v té době, nebo možná 10, ať nežeru. A myslím si, že to bylo zrovna, já už ani nevím, čí to byl koncert. Myslím si, že to byly Horkýže Slíže, ale nejsem si tím jistá vůbec. No a zasvítil laser přímo do objektivu a najednou se tam objevil takovej nechvalně známý černý kříž po vypálených pixelech.
0: No hezký. Hele, k tomu všemu, třeba i k tomu spolku Dobré víly, když nám, nebo Dobré víly dětem, když nám zbyde čas, tak se můžeme klidně ještě i vrátit, ale protože máme vyměřenou hodinu na celý to povídání s písničkama a ty víš, měla jsi to za domácí úkol připravit si nějakou muziku, kterou budeme poslouchat, tak já bych teď pustil první písničku, k nám řekně, jakou se vybrala a proč.
1: Tak jako první jsem vybrala An Animal od Blood Red Shoes a vybrala jsem ji, protože Blood Red Shoes byly vlastně první kapela, která mi dala svoji důvěru tím, že si mě vzali sebou na tour, byť bylo úplně maličkatý, ale nějakých, no, 4 roky myslím zpátky si mě vzali do Mexika, když tam jeli poprvé vůbec. A asi mi to přišlo takový symbolický na začátek, že vlastně tím začaly i takovou mojí tourovací kariéru, když to řeknu v uvozovkách. Tak první kapela, která si mě pustila blíž k tělu.
0: No tak sám jsem na to zvědavý. Oh,

0: mým milým hostem u nás ve studiu Rádia Beat. A Pájo, když jsi teda fotografka, tak přece jenom my jsme v rádiu, kde nejsou ty fotky vidět, tak bychom mohli možná hned takhle ještě téměř na začátku pozvat posluchače, býťáky na nějaký tvůj web a vůbec na nějaký stránky, kde je možný tu tvoji tvorbu vidět, aby si ji třeba během toho povídání mohli prohlížet.
1: Já mám asi nejaktuálnější tvorbu na Instagramu, Pavla Hartmanová foto, je to takhle jednoduchý. A případně ještě na webových stránkách www.pavlahartmanova.com.
0: Tam už se ani ty Včka nemusí dělat, člověče.
1: Tak pavlahartmanova.com.
0: Já vždycky jsem to taky říkal www, a pak jsem říkal, vlastně vůbec nemusí takhle.
1: Ono to zní dobře, že jo? Člověk ví, že má začít dávat pozor, že potom to přijde.
0: Jo, takhle, no, to máš pravdu, tak to já to tam budu možná říkat zase. No hele, já tady mám sice nějaký třeba i sofistikovaný otázky, ale já myslím, že protože třeba my, jak jsme v té bublině, tak si známe vzájemně fotografové a tak, ale nemusí tě samozřejmě znát, můžou znát tu tvoji tvorbu, ale nemusí znát tebe. Mohla bys třeba na začátek nám říct takový to klasický, jak ses třeba k fotografování za prvý vůbec dostat? A za druhý k fotografování muziky.
1: Pro mě to šlo ruku v ruce. My už jsme to nakousli v té předešlé otázce. Tím, že jsem zničila foťák, tak jsem musela vyřešit, co s tím dál, a už jsem nebyla v pozici, kdyby rodiče řekli, tak zničila s námi jeden foťák, my ti koupíme novej, takže jsem si začala šetřit, protože jsem se rozhodla, že místo kompaktu chci zrcadlovku. A když už jsem si teda za příspěvku taky nějakých rodičů našetřila na svůj první, myslím si, že to byl Canon D470

0: Bovky, do, myslím si, že klidně Lucerna Music Baru, do Rock Café, tak už mi to vlastně tehdy umožnilo jít tam zadarmo a výměnou vlastně za fotky. Takže to začalo tehdy a měla jsem to štěstí, že mi vyšla, nevím jakým zázrakem, pro tady ten malej web akreditace na Rock for People, což jsem byla mimořádně nadšená a tam si mě všimli v Rock and Popu magazínu, takže takhle jsem se postupně dostala k větším akcím.
1: A ty máš, co se týče té muziky, ty jsi studovala hudební antropologii, ne? Není to tak?
0: No,
1: na Karlovce?
0: Nedokončila jsem to. Jo. Já jsem studovala na Fakultě humanitních studií a těsně před tím, než jsem měla odevzdávat a kompletovat bakalářskou práci, jsem to pověsila na hřebík.
1: Já jsem tady měl hudebního antropologa toho Oldřicha Poděbradského, to asi budeš znát.
0: Znám.
1: Olaf Olafsson.
0: Znám.
1: Nebo že tě učil dokonce, ne?
0: Ten mě neučil, ale je v kapele s mým spolužákem z Gimplu, shodou okolností. Nevím, jestli D.A. Bomb ještě fungujou, ale...
1: Nevím, on když tady byl tak strašně moc mluvil, že jsem to ani nestačil, jako dobře mluvil, ale že tohle všechno jako jsem nebyl schopen jako udržet do hlavě, takže je možný, že tahle kapela ještě i existuje. Nicméně my se možná klidně už pohneme dále, dáme další písničku, tak zase řekni, co to bude.
0: Já jsem se při výběru písniček snažila přeskákat takový ty kapely, které by nebyly pro posluchače beatu úplně atraktivní, ale další, to je asi moje taková aktuálně největší spolupráce, je to kapela Palais Royal, který byly
1: na
0: Bloodfestu a bude to písnička Little Bastards.
1: Dobře, dáme jí tam takový romantický název, hezký, viď?

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Palais Royal. Teď jsme s Pájou během písničky si říkali, jak se to správně čte, tak snad jsem to řekl tak plus minus dobře, jsou to Amici, že jo?
2: Je to tak.
1: Já jsem je pozoroval, oni jsou takový, že trošku působí jak ty rockový hvězdy z těch třeba 80. let, viď? Takovým tím chováním, tou vizáží.
2: Je to tak, no. Je to, myslím, takový období, kde by jim bylo nejlíp, si myslím.
1: A ty jsi s nimi ale strávala docela dost času, jak se tě chovali zrovna tyhle kluci v soukromí, nebo jak se chovají. Ty s nimi asi teď se říkala, že pojedeš do Rumunska, nebo kam?
2: Teďka pojedu do Rumunska, to bude jenom na otočku. V červnu jsem s nimi byla na 14 dní na tour. Jak se chovají? Já si myslím, že to... Je to není takovej ten rock and roll life, který si lidi představujou, protože je to hodně o cestování. Není to zas tak o mejdanu, ale je to spíš o tom, že je potřeba být připravený na koncert, odehrát ho, jít se případně potkat s fanouškama, zase být připravený a včas v autobuse a potom je to o hodinách a hodinách cesty. No.
1: Ale já teda nevím, jestli zrovna u téhle kapely, ale ty jsi říkala, že mnohdy máš na starost nejen to focení a filmování, ale že musíš třeba vzít nějaký ten bůben do ruky nebo něco. Je to tak? Nebo?
2: Je to tak. To teda není zrovna u Palais Royal, ale spíš u těch menších kapel, kde je ta crew opravdu limitovaná hodně rozpočtem, takže tam každý, co může, tak dělá.
1: Mě zaujalo, ty jsi jezdila taky vlastně s Polskou v Americe žijící takovou performerkou, producentkou, která teda vystupuje pod jménem Ayatoya, je to tak?
2: Je to
1: já jsem
2: tak.
1: Ji viděl dokonce někde, hráli před Bisto Blanco, že jo, je to tak? To je kapela Chuck Gerrick, od Elise Coopera, jeho dcera Kalikou, jí má, a s těma si jezdila, to bylo třeba na focení hodně vděčný, ne tohle?
2: To bylo hodně vděčný a musím říct, že to bylo hodně vděčný i lidsky. Já jsem z toho měla, přiznám se, docela strach, protože jsem měla na 3 týdny strávit, nebo na 3 týdny vyrazit vlastně s celou tady tou partou v autobuse. A znala jsem tam vlastně jenom Ayatoyu a Briana, což je její osvětlovač a technik. A potom tam bylo vlastně 12 dalších lidí, se kterými jsem měla sdílet ten velmi omezený prostor.
1: V tom Nightlineru jste jeli, jo?
2: Jo,
1: v Turbase.
2: V Turbase, no. Přesně tak. Takže z toho jsem měla velký respekt, než jsem je poznala a zjistila jsem, že jsou to strašně fajn lidi.
1: A měla jsi třeba s tou Kalikou možnost si popovídat někdy? Nebo?
2: Jo. Tak tam vlastně v Turbase není úplně prostor na to se stranit, pokud člověk nechce 24 hodin ležet v banku nebo v posteli, což je velmi omezený prostor, který je alokovaný na spaní. Takže jo.
1: Že zrovna já ji třeba sleduju na Instagramu a tak a i teda jejího taťku a mně tam přijde, že docela je to hodně asi zajímavá dnes už paní, že jo? Co jste, víš, jestli třeba něco tě takhle, máš třeba něco, co bys mohla říct, o čem jste si třeba povídali, ne jako se soukromí, ale vůbec, jestli jste rozebírali něco jako hlubšího?
2: Mě třeba zaujalo, když mi vyprávěla o začátcích jejich ve filmovém průmyslu, protože nechtěla, aby jí proslavilo jméno, protože ona má svoji produkční společnost v Hollywoodu, natáčí různý krátkoformátový videa, ať už jako reklamy nebo na sociální sítě, takže vystupovala pod jiným jménem, protože nechtěla, aby jí protěžovalo vlastně jméno jejího táty.
1: No, tak ono to není jméno, to je stejně pseudonym, že on se jmenuje Fournier.
2: Jasně, ale nechtěla, nechtěla použít tu cestičku, kterou by mohla mít velmi snadno vyšlapanou. Takže vlastně až když toho nějakého úspěchu dosáhla, tak si změnila jméno zpátky, nebo začala si říkat zase Kaliko Cooper.
1: Když jsme u těch umělců, s kterýma si spolupracovala, mě třeba i jako potěšilo, že si fotila izraelskou, no je to spíš jako dvojice, že jo, Lola Marsh, že jo, ona, já jsem ji viděl poprvé na Colors of Ostrava, jsme byli se ženou a právě se nám hrozně líbila a to ještě, jak byla mladší, tak vypadala úplně jak Penelope Cruz, že jo, ta zpěvačka.
2: Jo.
1: A tam nějak asi to, já jsem koukal na tvůj web a ty tam máš takovou tu známou fotku, jak ona tak jako tančí lehce v takových zlatých šatech, nebo se můžou býťáci taky najít a to oni si nějak díky té fotce tě vybrali, je to tak? Pověz nám to ty, když tak.
2: To si nejsem úplně jistá, jakou fotku myslíš teďka ve zlatých
1: Dobře,
2: šatech.
1: Dobře, tak to nevadí, ale můžeš byla to... říct, jak vznikla ta spolupráce.
2: Ta spolupráce vznikla vlastně taky hrozně náhodou, protože se mi fotila na Metronom festivalu.
1: Hele, já to, oni nejsou zlatý, já ti to takhle, máme tady ty internety. Je to ona?
2: Je to ona.
1: Tak mně se to zdálo zlatý, ale nejsou zlatý.
2: Ono je to
1: zlatý,
2: politý zlatým sluncem.
1: Dobře, ano.
2: Jo, je to tak. Vlastně fotila jsem je na Metronom festivalu v Praze a teďka je to...
1: To byl ten, jak byl cave na něm, že jo?
2: Myslím si, že jo.
1: A podívej.
2: Tehdy jsem měla takovej hrozně zvláštní pocit, vlastně jenom, když jsem je potkala, nebo bylo to, jako kdyby jsme se strašně dlouho znali a myslím si, že to bylo oboustranný. Že to tak jako kliklo, když někdo řekne, že to klikne, tak kdybych měla já vybrat nějaký okamžik, tak si myslím, že co se týká kapel, tak to bylo právě s nima. A potom si mě vzali ještě na koncert do Lince, kde vlastně vznikla tady ta fotka a na základě toho si mě pak vzali na takovou menší tour, kterou měli o rok později.
1: To já jsem je viděl, jak hráli právě v tom, na těch Colors, tak to jako tady nebyli třeba moc ještě známí, ale bylo skvělý, jsme se tam pak procházeli a tam byla, asi si, byla se na Colors někde, tak tam jsou že, takový i třeba malý, jako kdyby diskotéky nebo to, a oni na jedný hrozně pařili, ale tančili takovým stylem, jak o život, jako, že to bylo hrozně jako sympatický, že jak si to užívají, že zahrajou se, ale užívají zároveň. No to, jak se říkala s tím, že už teď se v těch turbasech a tak nepaří a tak, jako já ještě třeba v těch devadesátkách pamatuju, že ty kapely občas teda jako jeli některý naplno. Já pamatuju, když tady byli Hym, že dneska už jsou to slušňáci nebo to, tak to teda jsem je viděl, že a hodně se říká, že je to taky tím, že se v těch turbasech už nekouří, takže předtím byli celý, vlastně mě to v oblečení všechno měli prosáklý tím kouřem a to už teď není, no. Tohle dáme ale zase klidně nějakou muziku, ať nám to odsejpá.
2: A snesou býťáci Lolu Marš?
1: No já myslím, že určitě.
2: Jo.
1: Tak to je skvělá, ne?
2: No já je mám moc ráda, ale přiznám se, že do původního výběru jsem je nezařadila, protože jsem si myslela, že to nebude, co bychom tam dali. Tak dáme Wishing Girl.
1: Dobře, dáme.

0: rádiu Beat.
1: Pája Hartmanová je mým milým hostem na Beatu a taky vybírá krásnou muziku, třeba takovou, kterou tady úplně každý den nehrajeme, ale myslím, že určitě díky tomu můžete třeba najít i něco nového, objevit. Ty, Páju, jezdíš, tedy jsme tady už zmínili, z mnoha kapelama jako jejich dvorní fotografka, což je snem asi kde koho. A my jsme se tady, ne tady, ale jednou jsme se bavili, jestli vzpomínáš, o tom, že třeba slovenská kolegyně Katarína Benzová, že tý se povedlo dokonce to, že jezdila s Guns N' Roses, s kým ještě, s Aerosmith, že jo, s Lenny Kravitzem. A je tohle to třeba, kam bys až chtěla takhle jako mířit až takhle do těchto výšin?
2: Já se přiznám, že jsem vlastně spokojená takhle, že nutně neprahnu po nějakých velkých halách nebo velikých produkcích. Vlastně podle mě ta esence je pořád stejná, jenom je zasazená do jiného prostoru. Ta esence, kterou zaznamenáváme my fotografové, je vlastně stejná, ať už je to v nějakém malém klubu nebo je to ve velké hale. Takže ráda bych se určitě podívala do nových míst. To je spíš
1: ty
2: něco...
1: Ty cestuješ ráda, viď?
2: Takže pokud díky muzice a vlastně v práci můžu objevovat ještě nový místa a podívat se do nových končin, tak tohle to je spíš to, po čem prahnu, že bych to měla takhle označit. Ale nutně, že bych potřebovala větší interprety, větší haly, to si nemyslím.
1: No ale tady zrovna se nabízí, když jsme mluvili o té Lole Marš, která je z Izraele, jestli ti někdy není líto, že některé ty místa se najednou stávají nedostupný, že jo, kvůli konfliktům a vůbec kvůli té situaci, která není asi horší, než byla kdy jindy, ale je větší ta informovanost, takže to víš hned.
2: Určitě mi to líto je, ale konkrétně třeba u Loli Marše mi to líto spíš kvůli nim, protože si myslím, že jim to zavřelo spoustu dveří, které měly krásně otevřený. Vlastně na té tour, kterou jsme spolu absolvovali po covidu, jsme si povídali o tom, jak si vlastně všecko musí vydřít zpátky, co měli předtím, protože jim poslechy během pandemie spadly a teďka si to vlastně postupně budovali a potom přišel tady ten konflikt, který jim ty dveře, které oni těžce drželi, úplně zabouchnul. Takže spíš než kvůli místům, je mi to líto kvůli těm lidem, kteří s tím nemají osobně vůbec nic společného a vlastně teďka dělají, co můžou, no.
1: Já teď trošku změním téma malinko, nebo se vrátím vlastně k té Kataríně, která mimochodem se vdávala teďka před týdnem, jestli o tom víš.
2: To mi uniklo.
1: Ale že nejen tedy Katarína, ale třeba já osobně mám hodně, řekněme, nechci říct úplně třeba vzorů, ale fotografů, který jsem třeba sledoval, díky kterým jsem začal fotit. V svém případě to byl třeba Ross Halfin, třeba s Metallicou, s Ozzy Osbornem, Anton Corbijn, že jo, to jsou Depeche Mode a YouTube, řada dalších kapel, nebo Robert Mapplethorne, to je z takový té party kolem té fabriky v New Yorku, Andy Warhol, Patti Smith, fotil Petra Gabriela. Máš třeba ty někoho takovýho, ke komu vzhlížíš, nebo kdo tě ovlivnil?
2: Já mám moc ráda Anu Lee, která fotí Coldplay.
1: Jo.
2: A jednak mám ráda její tvorbu a druhak mám ráda její projev, to, že je vlastně taková civilní a milá, normální, nebo normální, že kolikrát, když potkám v pitu jako novinář fotografy kapel, tak si hledí svoji práce a víceméně ignorujou všechny ostatní okolo a ona byla taková, když jsme se potkali, když fotila, myslím si, že to byly 30 seconds to Mars, tak se usmála, pozdravila a bylo to vlastně takový hrozně milý, takže přijde mi super, že můžeš dělat takovýhle velký věci, ale pořád být fajn člověk.
1: To já jsem s tímhle zažil, člověče, s tím Rossem Halfinem, že tady byl z Def Leppard jako jejich fotograf a byl v tom pitu. No jo, ale on měl takový ten backstage, ten all assist, ten nejvyšší. Ale po těch písničkách hádej, kdo ho vyhodil pak nebo vyhazoval. víš asi, o čem mluvím, že to, ale naštěstí to nějak ukecal, ale prostě on říkal, já jsem pod kapely jejich fotograf, a mě zajímá, když... Takže někdy taky to nemají lehký, takhle fotografové.
2: To se mi stalo shodou okolností na Bloodfestu, kde jsem byla s Palais Royal. Já většinou teda, když jsem se zahraniční kapelou u nás, tak mluvím anglicky, protože mi to usnadní potom takovýhle situace se sekuritkou. Teď jsem to bohužel neudělala a mluvila jsem česky a musela jsem se česky hádat, že tady ten laminát je záruka toho, že tady můžu být vlastně celou dobu a pohybovat se jak chci, ale místo toho jsem prostě musela běžet za stage manažerem a aby to tam urovnal, no, ale díky tomu jsem vlastně přišla o písničku a půl.
1: Když mluvíme o Bloodfestu, s Youngbloodem se třeba měla možnost nějak jako vidět, nějak ho fotit třeba, nebo... Nemyslím teda jenom ty první tři písničky, ale jestli teda díky tomu, že jsi byla jako dvorní fotografka jedný z těch kapel.
2: No, potkali jsme ho, když jsme procházeli areálem v té backstage vlastně, tak se tam zdravil s Palais Royal a dělali si tam fotku s bratrama. Takže já sice nemám fotku, já mám video, protože tam jsme byli zrovna dva, já jsem měla na starosti videa a Mac, druhý fotograf, měl na starosti fotky, takže byť vzdáleně, ale viděla jsem ho třeba na...
1: To mě hrozně baví, já ho sleduju úplně, ty jeho videa a to, a jsem rád, že někdo takový je, kdo, jak se říká, nese tu pochodeň dál vlastně, že mladý kluk.
2: Je to super.
1: A ještě já si jenom myslím, že by potřeboval ještě o trošku lepší písničky, že on jako je, že je jako skvělej, jako jak vystupuje, jak zpívá všechno, ale kdyby víš jako ještě trošku to vyprodukovat, jako a tak je mladý, no mladý 29, že jak je mladý, no.
2: To ještě,
1: jako,
2: ještě má čas.
1: Ještě je, no, ale vem si, že Beatles ty složili všechno do 30, celou tu položili základy týhle muziky, nebo v těch 27, kolik jich zemřelo, že Jim Morrison, Janis Joplin, Amy Winehouse a tak, no.
2: Já si pamatuju, že jsem Youngblooda viděla na Rock in Parku kdysi, když otvíral hlavní stage někdy v poledne a měl tam třeba dvě řady lidí a je vlastně super sledovat ten skok, který udělal od té doby.
1: Tady hrál v kafe v lese, viď, prvně. No. A když se posuneme dál, klidně můžeme dát písničku zase.
2: Tak já se vrátím hudebně k Bisto Blanco a dáme Run for Your Life.

0: je mým hostem na Beatu a Pájo, zrovna ne, že bych to tak plánoval, ale před 14 dny to byl jako host Ondřej Pojzl ze společnosti Life Nation a shodou okolností jsme tu o tobě mluvili a říkal mi, vyprávěl mi, jak ty ses k něm dostala a ty jsi mi říkal, jestli to neslyšela, to povídání,
1: neslyšela.
0: Tak já bych si teď poslal tu tvojí verzi, jestli to bude schválně spolu, jestli to zapadne do sebe.
1: No, to bylo začátkem roku 2024. A kdy říkali, že by se jim hodili fotky ode mě, podle mě. Nebo já si pamatuju, že jsem, když jsem třeba neměla zrovna do čeho píchnout a viděla jsem, že je ve městě nějaký interpret, který ho mám ráda a dělá to zrovna Life Nation, tak jsem jim napsala, jestli to nemůžu fotit. Oni, že se omlouvají, že za to samozřejmě nemůžu nic dostat, protože prostě tady mám akreditaci jenom. Ale mě to tehdy nevadilo, protože jsem si říkala, je to super interpret, rozšířím si portfolio a myslím si, že takhle nějak začala asi potichoučku ta spolupráce, že jsem se k ním takhle natlačila, no.
0: No a když mluvíš sama, já jsem jako to úplně nechtěl načínat, ale o tom placení a tak ono tady skoro většina těch koncertních fotografů fotí buď to zadarmo nebo za hubičku, protože jsou rádi, že mají vůbec tu možnost, že jo, dostat se na tyhle koncerty, že jo, že aspoň já to vím sám ze začátku, že to bylo taky tak a vždyť si to vím, že když tady je, já teďka nevím, to jsme zmiňovali třeba ty Def Leppard, tak oni mají opravdu třeba 10 fotopasů, takže 10 lidí, 10 fotografů z celé republiky a třeba někdy ještě přijedu nějaký zahraniční, má možnost tu kapelu z toho metru nebo prostě fotit a ostatní ne, že jo, na koncertě nepustějí s foťákem nebo tak, takže my jsme vlastně ty vyvolení, že jo, je to tak.
1: No ono v dnešní době už ty digitální kompakty toho umějí spoustu, takže.
0: No i nejen kompakty, ale i telefony, že jo.
1: Je to jako tak, takže si myslím, že ve finále u některých koncertů, kterými fotografové musíme fotit od zvukaře, tak ten, kdo je v 10. řadě a má nějaký dobrý kompakt, tak si myslím, že může mít ve finále zajímavější fotky než my.
0: No oni mají mnohdy, no, jakože mají zblízka a tam třeba je i vůbec zajímavý, jsme to třeba s tím Ondřejem před 14 dny řešili, jaký je třeba ten důvod, nebo já si taky na to mám nějaký názor, proč si třeba ty myslíš, že se fotí od toho, jak se říká, od FOHčka z dálky vlastně, od pultu.
1: No, jednak to může být nějaká nejistota toho umělce jako takovýho, je třeba nechtějí ukázat všechny vrázky, které mají tak zblízka.
0: To se nabízí, no, u Stenga,
1: což samozřejmě tenhle, jako v době telefonů je takový diskutabilní, zároveň fotograf tam vždycky zastupuje nějaký médium, takže dosah té fotky bude samozřejmě větší. Pak jsem si taky říkala, když jsem fotila teď třeba Pitbulla naposledy, že zepředu vlastně člověk nemá úplně šanci zachytit celou tu stage v té velkoleposti. Hmm. Že tam jsou vlastně všude letky a komplexně to dává dohromady nějaký obrázek, tak může to být i tohle, může to být to, že nemá rád podhled ten člověk a potom samozřejmě nějaký bezpečnostní opatření.
0: To já jsem zažil třeba, jsem fotil několikrát Stony a tam bylo třeba v Brně konkrétně, že se fotila první písnička zblízka, úplně jako ideální podmínky, ještě takový můstky tam pro nás byly a pak nás odvedli na druhou, na konec toho mola, aby právě bylo to přesně, co říká, že jsme si mohli vyfotit celý to pódium, což je jako úplně, úplně boží. A ještě tam byla paní a ta dokonce to říkala vždycky to samý, že měla k tomu jako i příběh, takový jako veselý, že říkala jako a nebudeme pod pódiem volat mami, fotím Micka Jaggera, a takhle prostě měla stejný ty. A když jsme pak ho fotili třeba je po 10 letech, tak tam byla jiná, ale říkala úplně to samý, že to měla jako nějaký jo, prostě napsaný scénář a měla pro ty fotografy takovouhle story. A pak je ještě jedna věc teda, to už bude otázka zase, máš mluvit ty, že já jsem tady, že třeba teďka bylo několik zrovna třeba ta Katarína, co jezdila s těma Guns N' Roses, to tak měla, anebo tady byla Sofia Isela a spousta dalších, že mají svoji fotografku nebo svýho fotografa a nejsou akreditovaný fotografové. Stalo se tobě to jako v obráceně někdy, že ty jsi byla ta vyvolená a ostatní nesměli fotit? Rozumíš ty otázce?
1: Rozumím ty otázce, ale ať se zamýšlím, jak se zamýšlím, tak si myslím, že se mi to nestalo. Že jsem nikdy nespolupracovala s umělcem, který by to chtěl mít takhle striktní. Že naopak se mi spíš stávalo to, že mně chodili zprávy od fotografů, že si chtějí vyzkoušet fotit, že nevědí jak na to, jestli bych jim třeba nemohla zajistit fotopas. Takže spíš se mi stává tohle, než, to, než opačně.
0: Hele, já bych řekl, že můžem klidně dát jako písničku teďka ještě. Povídej.
1: Tak, teďka bychom dali písničku. Já jsem Jirkovi před vysíláním říkala, že můj táta je velký posluchač Beatu. A
0: no,
1: kdykoliv,
0: zdravíme ho samozřejmě.
1: Kdykoliv jsem s ním jela v autě od malička, tak jediný, co jsme poslouchali, bylo rádio Beat. Takže bych dala jeho oblíbenou kapelu Jethro Tull.
0: Ano, ano.
1: A písničku We Used to Know.
0: No výborně.

0: hledáčku Jirky Rogla na Rádiu Beat.
1: Tak to byly Jetroutal, které poslala moje, teď jsem chtěl hostka, to je blbý, které vybral můj host, kterým je dnes Pája Hartmanová, posílala jí tatínkovi, řekni aspoň křestní jméno.
2: Ota.
1: Otovi, tak Oto, máš takovouhle skvělou dceru, my si tady tykáme na beatu všichni, tak doufám, že to nevadí. Že jo, nevadí to.
2: No určitě ne. No,
1: jasně, že ne. No co se týče týhle, dejme tomu, nechci říct starý muziky, ale letitý, fotilo se něco z toho, z takovýchhle jako těch dinosaurů, řekněme.
2: No tím, že spolupracuju s Live Nation, no, tak
1: Judas Priest, já
2: takže to pamatuju, to byly Judas Priest, jo. Myslím si, že to byly i ZZ Top.
1: Jo. No, tam jsme byli spolu.
2: Tam vlastně, jsme byli spolu. No.
1: Elise Kůpra se nestihla, tam byla ta Romana, myslím, jo, se jmenuje, ze Slovenska. A tý se tam karta, čověče, to po tento.
2: To jsem slyšela, no.
1: Tak jsem dodal já fotky.
2: To je moje noční můra, ale...
1: A to se někdy stane, no.
2: Vždycky fotím na dvě, tak většinou aspoň JPEG, když už ne.
1: Máš slot na dvě, jo?
2: Mám slot na dvě, na jednu si dávám ravy, na druhou JPEGy, kdyby se cokoliv stalo.
1: To člověče, já jsem fotil v roce 2018 Meet and Greet s Rolling Stones a to jsem nesměl mít ten slot na ty dvě a ona mi ta nějaká ta jejich manažerka mi dala její kartu, tak jsem to nafotil na ní, ani jsem to neviděl, vlastně nevím, jestli se to povedlo nebo ne, pak jsem jí to odevzdal, ale někdo ty fotky nemá, ona jim je neposlala, tak všichni, kdo kam si dal ty fotky, hajzle, a to jsem fotil s Pražským výběrem, s Godhard, co byly jako předkapela, s fanouškama, který se zaplatili za ten meet and greet, a nikdo to nedostal a já za to nemůžu.
2: To se mi stalo shodou okolností taky, už nevím, jaký to byl interpret, ale přesně jsem odevzdala fotky z meet and greet, který fanoušci potom nedostali a ještě rok na to mi chodili zprávy od faninek, že zaplatí 100 € za tu fotku, ale ať už jim to konečně pošlo.
1: To bychom mohli říct, co je ten meet and greet vlastně, to řekně třeba ty? To mě musí každý vědět z býťáku.
2: No, meet and greet je vlastně možnost setkat se s kapelou buď před koncertem nebo po koncertě. Většinou z mojí zkušenosti to je před koncertem. Něco málo si s nima říct, udělat si s nima fotku, případně jim přinést nějaký dárek, jak se děje. Třeba v případě těch Palais Royal jsme pak měli plný autobus různých darovaných věcí.
1: Ale je teďka takový, já nevím, jestli je to až jako smutný, nebo to, ale že to mnohdy, nevím, jestli zrovna v případě těchhle kapel, ale v těch velkých hvězd, že jsou teda hodně drahý ty meet and greet a že jsou to opravdu teda neuvěřitelné částky, no, což nevím, jestli je to úplně jako správně, no a na druhou stranu někdo tam nenutí, že jo, aby tam člověk šel, je to prostě rozhodnutí, za co každý ty svoje penízky dá. Já tady mám, Pájo, na tebe ještě spoustu jako otázek, ale nám už se ten čas tak jako pomalu chýlí, ne úplně. A já tady vždycky dávám možnost, takhle téměř na konci, není ještě úplně konec, ale každýho toho hosta se zeptám, na co jsem se naopak já nezeptal, co bys třeba chtěla říct, kam bys chtěla třeba někoho buď to pozvat, nebo někomu něco vzkázat, může být poselství světu, nebo někoho pozdravit, tak já ti teď dám prostor a můžeš si povědět, co chceš.
2: Ty jo, to jsem nečekala upřímně.
1: To nikdo nečeká, ale většinou říkají lidi hodnotné věci.
2: A ještě k tomu se ode mě očekává něco hodnotného, tak teďka dvojnásobně nevím, co mám říct. Můžu tohle okýnko využít k tomu, abych povzbudila třeba začínající fotografy.
1: Ano, to můžeš rozhodně.
2: Tak to tak využiju. A já třeba osobně jsem se setkávala hodně s tím, že mi okolí říkalo, že to není možný. A je to vlastně možný pro někoho z České republiky jet na tour po celé Evropě nebo po Anglii. A já jsem sama dlouho myslela, že to možný není. Tak bych možná jenom vzkázala těm, kteří začínají, ať tomu věří, ať se nenechají zvyklat okolím a jdou si za svým.
1: To bylo hezký. A já teď možná teda využiju toho, že máme trošku času a jestli ti to nebude vadit úplně, abych se vrátil k té společnosti nebo nadaci Dobré víly dětem, mohu-li. A ty jsi mi říkala, že dokonce jednoho z těch kluků z toho dětského domova vy si berete domů, jestli máte úzký vztah. Jak tohle vzniklo třeba?
2: To vzniklo na jednom z táborů. A vlastně hostitelská péče je tak, nevím, jestli to mám vysvětlovat pro no, posluchače.
1: Klidně, můžeš, mě to přijde, že to zajímavý.
2: Že to vlastně je taková forma vztahu s dětma z dětských domovů, kdy vy si to dítě berete třeba jednou do měsíce, dvakrát do měsíce na víkendy, na prázdniny třeba na týden, dva, záleží vždycky na domluvě mezi domovem, dítětem a sociálkou. A poskytuje mu to vlastně dospělýho mimo ten systém, který mu může ukázat různý, ať už je to nějaký profesní směřování, životní směřování, to, jak jednou může žít, až vypadne ze systému. A je to takovej pevný bod, o který se to dítě potom může opřít. No.
1: A je možný třeba, já myslím, že bychom to tady klidně mohli zmínit, protože o dobrých věcech já si myslím, že se má mluvit, tuhle nadaci nějakým způsobem podpořit.
2: Určitě je možný podpořit, myslím si, že na webu Dobré víly dětem nebo www.dobrévílidětem.
1: A to jsme se neplánovali, býťáci, to vůbec není nějaký tady jako nějaký promo, ale pověz to, no.
2: Tak tam je sekce pro dárce, myslím si, že je tam transparentní účet, kam může kdokoliv poslat dar v jakýkoliv výši.
1: Já myslím, že tohle je hezký závěr toho povídání, co myslíš, Pájo.
2: Určitě.
1: Takže já ti moc děkuju, že jsi na nás udělala čas, že jsi přišla. Bylo to za mě moc zajímavý povídání. Přeju ti, ať se ti v životě i v profesi daří, ať toho co nejvíce nafotíš, hodně toho ještě procestuješ a doufám, že se budeme vídat ještě v tom pitu, to je ten prostor pod tím pódiem. A teď ještě vyber něco na závěr, jako já říkám vždycky do titulků.
2: Tak já moc děkuju za pozvání a za hezký povídání. A na závěr, ať to trošičku dorovnám, bych zase poslala písničku mamce.
1: Taky může říct křestní jméno.
2: Mamce Aleně.
1: Ano.
2: A bude to Chris Rea, Looking for the Summer.
1: Pája Hartmanová byla dnes na Rádiu Beat v hledáčku Jirky Rogla.

Čerstvá rocková muzika. Aktuální novinky. Špičky světových hitparád. Prostě Větrník. Větrník.

Větrník na Rádiu B. Buďte pozdraveni, buďte vítáni, milí býťáci. Právě jsme pro vás roztočili větrník, a to po 1006. K tomuto činu se hlásí tradiční delikventi Jaromír Tůba od mikrofonu a Pavel Černoch z režie Rádia Beat. Spustili jsme to, i když nás skupina Embrace varovala názvem písně Stop. Stopku jsem objevil na jejím 9. albu Avalanche, které vyšlo 12. června. Kapelu z anglického Yorkshire jsme tu měli po 4. a musí tedy zabejčit, chce-li se ve větrníku uplatit po 10., jako se to za chvíli přihodí formaci Van den Plas z německého Kaiserslauternu. Ta na své 12. CD Eckalt 2, rovněž 12.6., zařadila cover písně Boat on the River z odkazu skupiny Styx, která byla hitem v roce 1979, zrovna když jsem se ženil. Zdá se, že obojí vytrvalo popularita písně i naše manželství.

0: Patrik.
1: Radio Beat.
2: Po třetí zaloví v novinkách z 12. června a po 8. obrátím vaši pozornost v našem pořadu k post-hardcore partičky Sleeping with Sirens Orlando na Floridě. Její 8. album nese názve An Ending in Itself a my z něho zahrajeme Need You Here. Anglický odborný časopis Kerrang desku počastoval ve své recenzi 4 hvězdičkami, přičemž 5 berou ti nejlepší, jako v ruské škole.

Větrník na Rádiu B. Životní linie spousty kapel se odvíjejí od věty seznámili se na Berklee College. Vyhlášená konzervatoř v Bostonu stála v roce 2012 rovněž u zrodu skupiny Goose, kterou dnes hledejte v ani ne 20-tisícovém Wiltonu ve státě Connecticut. 12. června, kdy jsme se pro dnešek časově jaksi zasekli, vydala na vlastní etiketě 6. album Big Modern. To sice v názvu slibuje převratnou progresi, mě však v naší ukázce Sevenger připomene 80-kové retro s Robertem Palmerem. A právě to se mi na ní líbí.

0: s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Prvním dnešním nováčkem, co se větrníku týče, bude skupina Fires in the Distance z New Wingtonu, rovněž ve státě Connecticut. Ten má o pár tisíc obyvatel víc než Wilton a tak se dá říct, že se u nás schyluje k okresnímu přeboru. Doom metalové vzdálené ohně, jak se kapela překladu nazývá, vydali 12. června třetí album Circadian Promise a vyvolají mírnou depku nahrávkou By This Time Tomorrow.

0: Větrník. Na rádiu B.
1: 62-letý rodák z New Jersey, Rachel Bolen, je sice nové jméno v našem playlistu. Ve Větrníku však opakovaně exceloval jako basák a autor písní skupiny se 40-letou historií, Skid Row. Poloviční Portugalec svou solovou bokovku z 12. června pojmenoval Gargoyle of Garden State, neboli chrlič dešťové vody v zahradním státě. A my z ní uvádíme Bridge, most.

0: Pietr.
1: Radio Beat. V katalogu, rejstříku či seznamu všechny podle abecedy seřazené kapely a solisty předběhnou, protože se nazývají A. V angličtině čteno A. Už jsme tu Ačka měli, dneska si o nich pověsme víc. Alternativně zaměřený soubor vznikl v roce 1993 v anglickém přístavním městě Lowestoft a do letošní sezóny vstoupil s pátým albem Prank. Z něho se dám do rubriky Ploužák hodí skladba Kings of Lowestoft.

0: Přestat. Větrník na Rádiu Beat.
1: Prvnější snímky jsme zavedli v hantýrce větrníku rubriku Kláda, abychom získali prostor i pro komplikovanější hudbu. Dneska se opracování Klády chobí drvoštěpka Samantha Fix, kterou si nesmíme plést se Samantou Fox. Jde nám o Klády, ne o vnady. I když 47-letou kytaristku a zpěvačku z Kansas City je rovněž radost sledovat, nejenom poslouchat. My v rádiu rádi oželíme kukačku při nahrávce Fortune Teller z 9. alba Paper Doll.

0: utopili.
1: Jestliže si velšské kombo vyberou jako předkapelu Bob Dylan a U2 a zvládne vývoj od punku ke stadionovému roku, musí být zatraceně dobrá. Touto cestou prošla skupina Alarm pod vedením kytaristy a zpěváka Mikea Peterse. Když se společně pouštěli do natáčení 22. alba Transformation, bylo zřejmé, že lídr už jeho vydání nestihne. Loni 29. dubna podlehl ve věku 66 let rakovině. Deska, z které zahrajeme Výzvu k jednotě In United, vyšla na den o rok později.

0: námi. Větrník na Rádiu B.
1: Na závěr povolím a povolám dvě kapely, které jsem ještě ve Větríku neuváděl. Doufám, že nebudu litovat. Přitom Spread Eagle z New Yorku existují už 37 let. Nikdy ovšem nehráli první ligu. Letos vydali čtvrté album The Brutal Divine, od něhož si gramofonová firma mnohé slibuje. Do světa ho doprovodila sloganem Toto je hard rock bez kompromisů. Pustíme si Flathead Vultures.

0: Roztočte to spolu s námi. Větrník na Rádio Beat.
1: Na závěr nechám vyplakat romské slzy. Písní Gypsy Tears se ohlásí Lex Leacher, nejmladší kapela sezóny, která vznikla letos. Tvoří však veteráni, čtyři Skandinávci, kteří už v osmdesátkách hráli společně pod slavnou hlavičkou King Diamond. Květnový první koncert v Göteborgu podnítil hudební kritiky ke srovnání souboru s Iron Maiden a Queensrÿche a debutové album bez názvu okusíme teď. Tím se s vámi loučí a na setkání opět za týden se těší Jaromír Tůma.